Chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

My buď v klubu gentlemani, nebo pánis nemá nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

všechno, co bych jinak poznal stěží. Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Zářliv. Wow.
1: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

hrozí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky, čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
1: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem, potkakem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, vždycky to je v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky hrozný, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt na ní koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučel, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že je 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala naschvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Kdy mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

kas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říct,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
3: Děkuji.
2: Jak se daří, pane Honziku?
3: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
2: No, tak až vám to vydrží do konce života.
1: Do nekonečna,
2: zdraví
1: dobře.
2: Zdraví taky Pavla Kučeru.
1: Zdravím.
2: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Naslyšenou.
3: Vy také, Marti.
1: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
4: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila, já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
1: Děkuji, máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
4: Já děkuju a starou.
3: Mějte se krásně.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
3: Děkuji.
5: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
3: Děkuji, dvakrát.
5: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
3: Ano.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Posluchačka Stanislava.
1: Děkuji.
6: A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
6: A přeji vám do dalšího hned hlavně hodně zdraví.
3: Mm-hmm.
6: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
3: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
6: Ano. Přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
1: Děkujeme, je to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice, též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
3: Děkuji.
7: Dobrý den, pane Přeučil.
3: Těší mě velice.
7: Pozdravujte paní Evičku.
3: Děkuji.
7: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
3: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
1: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
8: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
9: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
8: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Ze svého vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si? A je, jak říká, v nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vztekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí, jako to, takhle chodí, jako podle mě v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je od něho? Říká, půl šestý, polejím se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
9: Ne, tak, Jiří Krejčík.
8: Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malý reflektory.

0: na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli Svíčka! Hustováka jde do prděle! Hlavní roli Svíčka!
1: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
2: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takovej pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyni Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč jsem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
1: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek.

0: Koho bychom si mohli dát?
1: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
0: Pěkná spolupráce.
1: Ano, ano, bylo to velice fajn.
0: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
2: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatý. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivého ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. Pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal: jak pravíť, pan rádní, nemaje zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda spráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
0: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: Studia.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, tady František Kalkrát byl tam uzdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
3: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
3: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
5: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mého rodného města.
6: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
7: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
7: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo? Halo, halo?
4: Halo, halo.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
9: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Tak, dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
4: A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
10: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Pro jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru, prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci svätí pomôžu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: 22 obvodů čeká druhé kolo senátních voleb. Krajské inovační centrum plus inovace vybudovalo za rok působení síť mentorů a odborníků pro začínající podnikatele a firmy. Hradečtí hokejisté zvítězili v extralize nad Olomoucí a dnes bude maximálně 14 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Královéhradecký kraj už rok prostřednictvím inovačního centra plus inovace podporuje začínající podnikatele a firmy. Za tu dobu centrum nabídlo 24 individuálních konzultací a vybudovalo síť mentorů a odborníků. 6 firm aktuálně čerpá podporu ve výši 120 000 korun a s dalšími 6 centrum o podpoře jedná.
3: Plus inovace propojuje také začínající podnikatele s investory a zapojuje Královéhradecký kraj do českých a evropských inovačních sítí. Podporuje i podnikavost studentů, kteří na Univerzitě Hradec Králové pracují na zadáních skutečných firem. Královéhradecký kraj teď připravuje v Hradci Králové nové coworkingové centrum pro studenty a podnikatele. To nabídne pracovní místa, zázemí pro setkávání a také konzultace s odborníky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Ve dvoře Králové nad Labem skončila obnova střední průmyslové a odborné školy. Královéhradecký kraj za ní zaplatil téměř 20 milionů korun. Budova získala kompletní zateplení, novou střechu a klimatizaci. Dělníci navíc zrekonstruovali školní kuchyni.
4: Stavební práce na snížení energetické náročnosti historického objektu v areálu bývalé Bauerovy továrny trvaly od dubna. Školní kuchyně prošla proměnou v létě. Denně připravuje přibližně 1000 obědů, a to nejenom pro studenty, ale také pro veřejnost. Pro kraj jde o další z řady investic do vlastních středních škol. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové se v Tipsport Extralize posunuli na 5. místo. Pomohli si tam výhrou nad Olomoucí 3-1. I když Hradec byl většinu utkání výrazně lepší, až do poslední 10minutovky vedl jen o gól, připomíná útočník Patrik Zdráhal.
5: Oni omladili ten tým, takže už jsou víc jakoby bruslařsky na tom lépe, si myslím, a je to těžký, oni blokují hodně střely, hrajou obětavě, klasický olomoucký hokej, jako je to nepříjemné, a bylo to těžké, no, jako bylo to vyrovnaný zápas.
0: Počasí.
2: Pondělí bude oblačno až polojasno s ojedinělými a slabými přehánkami. Na horách budou přehánky četnější a nad 1000 metry i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 14 stupni, na horách mezi 5 a 8, a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Kopidlně na Jičínsku do 19. října pokračuje práce na inženýrských sítích na výjezdu z Hilmarova náměstí ve směru na Libáň. Objížďka vede přes Lipovou ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, je pondělí 12. října a svátek má Marcel. Jméno pochází z latiny a znamená malý bojovník. Na svatého Marcela zima leze do těla a možná i do kostí. Dnes totiž začíná světový týden kostí a kloubů. A co jim prospívá? Pohyb, vápník a vitamin D. A dvě výročí, která připadají právě na 12. říjnový den. V roce 1945 se z Plzně do Prahy přestěhovali Spejbl s Hurvínkem a v roce 1492 přistál Krištof Kolumbus u břehu Ameriky. Myslel se ovšem, že doplul do Asie. Volby do zastupitelstev a senátu jsou za námi, teď se naplno rozjíždějí veškerá vyjednávání, kdo s kým vytvoří koalici a kdo nakonec povede města a obce. I o tom vás budeme průběžně informovat v našem vysílání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás 4 minuty po 5. zdraví Kateřina Prouzová.
7: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Valdemar Matuška ve vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 5 hodin a 11 minut, a čemu se budeme věnovat? Běžná spotřeba, chlazení, ale také čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud ji výrazně zdraží, nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody vcelku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Přesný čas je 17:45. Za chvíli vám řekneme, s jakým počasím dnes můžete počítat. Hezké ráno.

0: Kladete si někdy otázku, proč jsou partnerské vztahy někdy tak složité a proč je občas komplikujeme ještě sami? O lásce, soužití i nástrahách moderních vztahů bude dnes v Náchodě mluvit známý psychoterapeut Jan Vojtko. Přednáška s názvem Intimní vztahy v 21. století začíná v 6 večer v Jiráskově gymnáziu.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, místy se může objevit slabá přeháňka. Na horách zaprší častěji a nad 1100 metrů bude i sněžit. V nejvyšších polohách Krkonoš se čeká sněhový poprašek. Teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách bude mezi 5 až 8. Západní až severozápadní vítr večer zeslábne, srážky ustanou a oblačnost začne ubývat.
2: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Kdyby vám posudek napsal, vy za něj zaplatíte minimálně 2000 korun a nebude k ničemu, protože by nevyzněl ve váš prospěch. Smiřte se tedy s tím, že boty jsou prostě na odpis.

0: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Půl šesté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku odmítli v místním referendu stavbu větrných elektráren v katastru obce. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice odpůrců. Přišly k němu 3/4 voličů. Větrné elektrárny odmítly v obou položených otázkách. Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají také největší balík sankcí na Rusko od začátku války na Ukrajině. Pardubické východočeské divadlo dnes připomene český underground 70. a 80. let minulého století. Od 19 hodin nabídne poetický večer s tvorbou Ivana Martina Jerouse, Egona Bondyho nebo Jáchyma Topola. Večerem s hudebním doprovodem provede Jiří Šlubka Svěrák. Šipkař Karel Sedláček se na turnaj Evropské tour v Basileji dostal do čtvrtfinále. V něm podlehl Velšanu Claytonovi 2-6, i tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku v Maastrichtu. A dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle slabé přehánky, na horách budou četnější a nad 1000 metry i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách maximálně 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsou 6:02. A co se týká muziky, můžete se za chvíli těšit na Václava Neckáře a teď už znamení od kapely Divokej Bill.

0: Dobré ráno, je 5 hodin 39 minut a právě v této chvíli budeme společně listovat novinami.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Hradci Králové se krátce po volbách dohodla většinová koalice. Uskupení primátorky Pavlíny Špringrové, Starostové, Spiráty a Sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL mají společně 20 ze 37 mandátů. Jednání pokračují také s ODS. V Pardubicích se vítězné ANO dohodlo s hnutím Žijeme Pardubice a STAN, píše dnešní Právo. Pitná voda na Jakubském předměstí a v Růžovce v Jaroměři je podle laboratorních rozborů nezávadná. Kontroly po stížnostech obyvatel nepotvrdily překročení limitu chloru. V jedné domácnosti zjistili pouze zvýšený obsah železa, který může souviset s domovními rozvody. Vodárny před výsledky rozboru preventivně přestavily cisterny, informuje Hradecký deník. Potraviny jsou zatím levnější než před rokem, jejich ceny ale mohou začít znovu růst. Zjistila to Mladá fronta dnes. Podle analytiků se do nich pravděpodobně promítnou dražší pohonné hmoty a letošní sucho. Diskutuje se také o omezení prodeje potravin pod nákupní cenou. Obchodníci varují před zdražením, potravináři zase upozorňují na tlak slevových akcí na dodavatele. Vláda zatím žádná legislativní opatření nepřijala. Na dálnici D11 u Trutnova začala ražba tunelu Poříčí. Dva tubusy budou dlouhé 540 a 576 metrů. Práce potrvají přibližně 5 měsíců. Už 27. listopadu se otevře první 3-kilometrový úsek dálnice v Královci, který naváže na polskou silnici S3. Řidiči na něm zatím nebudou potřebovat dálniční známku, informuje Hradecký deník. Do dalších novin se podíváme přibližně za hodinu. Pěkné ráno. We'll be right back.

0: vstávání začíná být čím dál těžším. Za oknem tma, zima a peřina má najednou neuvěřitelnou přitažlivost. Ale vydržte, už za necelé dva týdny v neděli 25. října se vrátíme k zimnímu času. Ve 3 ráno posuneme hodinky zpátky na druhou, získáme hodinu spánku navíc a ráno bude zase o něco dřív světlo. Jenže večer se nám taky o hodinu dřív setmí. No, co neděláme? Teď je 6:15 a my se podíváme, co se máme vzít dneska na sebe.
1: Počasí.
0: V Krkonoších dnes může napadnout první sněhový poprašek, a to v polohách nad 1200 metrů. Na horách bude 5 až 8 stupňů, v nižších polohách 11 až 14. Čeká nás oblačná až polojasná obloha, ojediněle slabé přehánky. Na horách budou četnější, ve vyšších polohách i smíšené nebo sněhové. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, k večeru zeslábne, srážky ustanou a obloha se začne vyjasňovat.
2: Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala vám Aneta Langerová, teď je 5 hodin 49 minut. Před 95 lety byla nahoře Corcovado nad brazilským Rio de Janeirem slavnostně odhalena 30 metrů vysoká socha Krista. Socha, dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Děti, víte, co je socha?
2: Socha je něco kamennýho, třeba šnák, nebo medvěd, nebo Drákula, nebo netopír, nebo socha.
1: A jak je taková socha velká?
2: 300 metrů.
3: Já vím.
4: Třeba socha je vysoká 3 metry.
5: 8 metrů.
6: Třeba může být socha hora.
1: A víte, z čeho socha může být?
7: Z toho, z kameniště.
8: Z ledu. Ze sněhu.
6: Třeba z knížek nebo z plišáku nebo omalovánek nebo hraškama.
9: Z gumy.
10: Z kamenu, z ledu, ze sněhu a ze dřeva.
1: A jak se taková socha vyrábí?
10: S nějakýma nástrojima, který můžou postavit tu sochu.
1: S jakými nástroji?
10: Nevím, jak se jmenuje, ale vím, jak vypadají.
1: A jak vypadají?
10: Taková platka, která takhle dělá takový ten beton a ona pak ten beton stvrdne a pak takový ty nástroje, které to jako dloupnou, to nějak.
2: Socha se vyrábí, že máš takový špičatý nástroje a kolem toho máš takovou dřevěný držátko a takhle s tím tlučeš do té sochy.
6: A pak to bude hotový a pak můžou si to odvíšt.
11: A takhle to vidíme my.

Za 4 minuty tady bude 6. hodina. Aktuální zprávy pro vás chystá Tomáš Mysliveček. Podíváme se i za sportem, například se ohledneme za včerejší Velkou Pardubickou, kterou po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Eros Ramazzotti vás dovede až ke zprávám. Krásné ráno vám všem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Náchod dál povede starosta Jan Birke. Česko má nedostatek revmatologů. Velkou Pardubickou vyhrál po druhé za sebou irský kůň a dnes bude maximálně 14 stupňů. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Starostou Náchoda zůstává Jan Birke. Jeho volební uskupení Jan Birke pro Náchod se na koaliční spolupráci dohodlo s Patrioty Náchoda a s koalicí ODS Stan Východočeši. Žijeme Náchodem.
5: Vítězné uskupení Jan Birke pro Náchod bude mít v radě města 5 zástupců, koaliční partneři po dvou. Místo starosty města zůstávají Jan Čtvrtečka, František Majer a Milan Vik. Hnutí ANO zůstává v opozici, koalice mu nabídla možnost nominovat předsedy kontrolního a finančního výboru. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
6: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
7: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
8: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
7: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Desítky nových čtenářů se přihlásili do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za jeden měsíc po jejím znovu otevření po tříleté rekonstrukci. Mezi novými čtenáři převažují hlavně děti, ale hlásí se i seniori, kteří v září nastoupili na univerzitu třetího věku, říká pracovnice knihovny Ivana Tauchmanová.
9: Si nabrali na léto, že jsme měli zavřeno, takže teď je to potřeba rozstřídit, něco přijde do skladu, něco přijde tady na regály, něco přijde tady dopředu jako výběr, takže to je teď takový složitější trošku. Sport.
4: Irský jockey Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stamptownem, zvítězil ve slavném překážkovém dostihu s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena. Jockeyka Lenka Neprašová byla čtvrtá se Sakamirem a mluvila o pohodovém průběhu.
10: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou, my jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásně. Průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že je hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická. Počasí.
4: V pondělí bude oblačno až polojasno s ojedinělými a slabými přeháňkami. Na horách budou přeháňky četnější a nad 1000 metry i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 14 stupni, na horách mezi 5 a 8 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Hasiči a záchranáři zasahují u nehody dvou osobních aut na křižovatce silnic 300 a 325 mezi Dvorem Králové nad Labem a Horním Dechtovem. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: jsou 6:04. Pondělí 12. října začíná nový pracovní týden a s ním také povolební vyjednávání. V řadě měst a obcí se bude rozhodovat, kdo s kým usedne do vedení radnic. A zatímco politici budou hledat společnou řeč, my budeme hledat teplejší bundy. Čekají nás totiž chladnější dny, než na jaké jsme byli dosud zvyklí, tak ať vás to dnešní ráno nezaskočí. Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Prý Bohemia Rádio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Více vám řekneme už za chvíli. Teď vám bude zpívat Iveta Bartošová a pak už je na startu Olympik. Krásné ráno.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 6 hodin 11 minut. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kampák, slečno.
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Za poutními místy nemusíte putovat pěšky, dnes se po nich můžete vydat z pohodlí židle v Rychnovské knihovně. Historik Michal Bařinka zdokumentoval více než 200 poutních míst v Česku a tentokrát vás zavede na Moravu a do Slezska. Beseda začíná v 17:30 večer v městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou. A jaký je čas teď? 6:18.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, jen ojediněle se objeví přehánky. Častěji zaprší na horách, kde mohou být na 12 metrů srážky i sněhové. V nejvyšších polohách Krkonoš se čeká sněhový poprašek. Teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů, na horách bude mezi 4 a 7. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: 6:22, to je čas, který je právě teď, ale pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát spisovatelka Kateřina Tučková. Stále vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Teď vám bude zpívat Věra Špinarová. Pokud chcete aktuální informace, tak je dostanete v krátkých zprávách přesně o 6:30.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek o platech policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích třech letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifu. Hradec Králové chce ve svých mateřských školách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči. Měly by pomoci dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou, v každé ze školek čtyřlístek, kamarád a klíček. Otevírat je chce postupně podle aktuální poptávky i dostupnosti kvalifikovaných pedagogů. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v jihokorejském Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Nestačila jen na Japonku Yamashitaovou. A dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky, na horách četnější a nad tisíci metry smíšené nebo sněhové, k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici v Jičíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Karel Gott za chvíli, Leona Machálková teď a potom už budeme společně listovat novinami. Ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, jsou 2 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.

0: Lady Karneval, Karel Gott, 6 hodin 39 minut. My se teď podíváme do dnešních novin. Asi tušíte, že je tam velký povolební karneval, ale nejen o tom píše dnešní tisk.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: V Hradci Králové se po komunálních volbách rýsuje koalice s většinou 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu. Vítězný hradecký demokratický klub získal 25% hlasů a jedná s Piráty a Starosty a uskupením Změna pro Hradec, Zelení a Lidovci. ANO skončilo druhé a pravděpodobně zamíří do opozice. ODS ale účasti ve vedení města zatím nevzdává, píše Mladá fronta Dnes. 3/4 českých zaměstnanců pracují navzdory vyčerpání. Podle průzkumu, o kterých píše Právo, zažívá více než 60% lidí v práci častý stres. Každý čtvrtý se během posledního roku cítil psychicky přetížený. Odbornou pomoc ale vyhledalo jen 9% zaměstnanců. Pacienti s revmatoidní artritidou čekají na odborné vyšetření i několik měsíců. Přitom by se k revmatologovi měli dostat nejpozději do 6 týdnů od prvních příznaků. V Česku nemoc postihuje přibližně 100 000 dospělých a každý rok přibývají další 3 000. Nejhorší dostupnost specialistů je mimo jiné v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Podle odborníků potřebujeme téměř dvojnásobek současných revmatologických úvazků, upozorňuje Mladá fronta Dnes u příležitosti dnešního světového dne artritidy. Říjnovou oblohu rozzáří meteorický roj Orionidy. Jeho maximum nastane 21. října. Světelné stopy vytvářejí prachové částice pocházející z Heliovy komety. Nejlepší podmínky k pozorování budou ve druhé polovině noci, kdy už nebude rušit měsíc. Na úkaz upozorňuje v hradeckém deníku astronom Vladimír Socha z Královéhradecké hvězdárny.

0: Eva Farná, David Koller, Činasky nebo MIG 21, co mají společného? Spolupracují s hudebním producentem Lukášem Chromkem, který pochází z Hradce Králové. Dnes patří k nejúspěšnějším českým producentům a po půl deváté bude dnes naším hostem. Zajímá nás, jak se z hradeckého kluka stane člověk, který pomáhá vytvářet velké hudební hity.
1: Počasí.
0: Pondělí nám nabídne hlavně oblačnou oblohu a teploty od 10 do 13 stupňů. Na horách bude chladněji, jen 4 až 7 stupňů Celsia. A přeháňky tam budou četnější. Nad 1200 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. V Krkonoších se může objevit i slabý sněhový poprašek. K večeru začne oblačnosti ubývat a západní až severozápadní vítr zaslábne.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat ji můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Hradeští hokejisté začali hrát dobře. Odměnou jim je další výhra, tentokrát nad Olomoucí 3-1. Za chvíli k tomu uslyšíte víc. Teď je 7:15.

0: Ladíte Český rozhlas Hradec Králové, je 6 hodin a 48 minut. Sport. Hokejisté Hradce Králové dělají svým fanouškům radost. Na domácím stadionu vyhráli čtvrté utkání extraligy za sebou. Tentokrát zdolali Olomouc 3-1. Hradec hrál dobře, ale pomohla mu i mizerná forma soupeře, který v posledních zápasech přestal dávat góly.
1: Bohužel jsme trošku ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Šance jsme tam měli, bohužel jsme je nevyužili. Soupeř tam dostal vteřinu navíc a svoji šanci proměnil, proto ten výsledek je takový, jaký je. Ale kluky jsme za ten výkon pochválili, musíme takhle pracovat dál.
2: Říkal olomoucký trenér Petr Svoboda. Co na pochvalu nebylo ani na jedné straně, byly fauly hokejkou. Oba týmy kvůli nim šly často do oslabení. Olomouc si navíc své snažení zkomplikovala i vyloučením za vyhození puku do hlediště. A s tím se hraje těžko.
1: Můžete dělat trenéra, máte pravdu. Je to prostě tak. Sráží nás prostě ty zbytečné vyloučení. Jo, máme vyloučení v útočném pásmu, dvakrát zbytečně vyhodíme kotouč a tím prostě dostaneme soupeře na koně. Je to tak?
3: Jo, souhlasím. Tak s tím se potýkáme bohužel od začátku sezóny, že ty fauly zbytečný, ať už, jak říkáte, hokejku nebo nic neřešící, nás prostě srážejí dolů a bere nám to síly. O tom víme a snažíme se to zlepšovat.
2: Doplňuje ho útočník Martin Štuhanzl s tím, že jinak byl olomoucký výkon nadějný, ale ubránění olomouckých přesilovek bylo z pohledu domácích důležité. Mluví o tom hradecký asistent Petr Koukal.
4: Určitě jeden z klíčových okamžiků bylo ubráněna 4-3-5-3. Vlastně tam si myslím, že to bylo ještě se stavu 1-0, že jo. Takže tam samozřejmě tohle je klíčová pasáž, která se nám naštěstí povedla ubránit.
2: Hradec si dokázal pomoci ze hry. Vytvářel tlak na hostujícího brankáře Machovského a toho nakonec kousal Pavlík a Klíma i překonali. Převaže dostávat se do obrany Olomouce nebylo vůbec jednoduché.
5: Oni omladili ten tým, takže už jsou víc jakoby bruslařsky na tom lépe, si myslím, a je to těžký, oni blokují hodně střely, hrajou obětavě, klasický olomoucký hokej, jako je to nepříjemné a bylo to těžké, no, jako bylo to vyrovnaný zápas.
2: Potvrzuje útočník Hradce Patrik Zdráhal. V dalším zápase nastoupí Hradec ve čtvrtek v Litvínově. Olomouc v pátek přivítá Karlovy Vary. Z Hradce Králové Martin Charvát, Český rozhlas.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové za 4 minuty, nebo respektive za 3,5, pokud opravdu hodně spěcháte, bude 7. hodina. A my pro vás máme aktuální zprávy. Ty pro vás dnes ráno připravuje Tomáš Mysliveček. Dozvíte se například, že každá druhá průmyslová firma v Česku se obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum. A jakou muziku uslyšíte právě do té doby, než budou zprávy? Jitka Zelenková, písnička Máme si co říct. Je to písnička vlastně o jejich fanoušcích a vznikla dokonce před velmi, velmi dlouhou

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V krkonošském středisku Špindlerův mlýn vyhrálo volby uskupení Šance pro město. Každá druhá průmyslová firma v Česku se obává nedostatku vody. 136. ročník Velké Bardubické vyhrál irský kůň Final Orders. A dnes čekáme přehánky na horách i sněhové. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Komunální volby ve Špindlerově mlýně vyhrálo uskupení Šance pro město se ziskem 26% hlasů. V 15 členem zastupitelstvu získá 4 mandáty. Po třech křeslech obsadí uskupení Pro náš Špindlerův mlýn. Doma ve Špindlu a město svizí dosavadního starosty Martina Jandury. Volby v krkonošském středisku doprovázel neobvyklý nárůst nově přihlášených obyvatel, kterým se zabýval městský úřad. Od počátku roku šlo o zhruba 40 lidí, doplňuje Martin Jandura.
4: Určitě by mě zajímalo z lidského hlediska, jestli tady zůstali a jestli ten Špindl mají tak rádi, že tady budou nadále žít. S pokorou přijímám výsledek těchto voleb a vážím si toho, že mi ty lidi dali důvěru.
3: Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví. Polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firm. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy obávají kvůli nedostatku vody taky jejího zdražení. Polovině firm zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu, říká Žáková.
5: U desetin firem o více než 20%. Co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
3: Firmy podle Žákové investují do opětovného využití vody nebo jejího zadržování. Od státu očekávají, že investice do těchto opatření zvýší.
1: Sport.
3: Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský jockey Keith Michael Donoghue.
6: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stamptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
3: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejsek, který tentokrát jel vítěze z roku 2024 Gottfriedho. Třetí skončil Jan Odložil s Ankorvatem.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky, na horách četnější a nad tisíci metry smíšené nebo sněhové. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7. Vítr povane mírný západní až severozápadní a večer zeslábne a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici 33 mezi Českou Skalicí a Vysokovem na Náchodsku se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Doprava je tam řízena kyvadlově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodně. hodiny ukazují 4 minuty po 7. Ve městech právě vrcholí ranní provoz. Lidé míří do práce, děti do školy, v pekařství se stojí fronty na snídaně a svačiny. A my do toho ranního ruchu přispíváme příjemnými písničkami a spoustou zajímavých informací. Například, věděli jste, že někteří slavíci z Krkonoš odlétají na zimu až do Indie? Na podzimní stěhování ptáků se naše reportérka vyptávala ve Vrchlabí. Co zjistila, uslyšíte už za chvíli. A napadlo vás někdy, proč mají muži prsní bradavky? I na tuhle otázku dnes dostanete odpověď v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. K tomu přidáme přehled denního tisku, aktuální počasí a samozřejmě nebude chybět naše soutěž Bleskovka. Je pondělí 12. října, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové.
8: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch a vzácný nápoj mládí. Myslím si, že vzácný nápoj po ránu je určitě káva. Už jste dneska nějakou měli 7 hodin 10 minut. Světové dny stěhovavých ptáků každoročně vždy druhou květenovou a říjnovou sobotu upozorní na potřeby ochrany těchto ptačích druhů a jejich stanovišť. Desítky tisících putuje v tyto dny i přes Krkonoše. Kam směřují ptačí letky za teplem? Zda mají dostatek potravy? Zajímá nejen odborníky na ochranu přírody.
1: Podzim, čas stěhovavých ptáků.
2: Přes Krkonoše vede jedna z hlavních cest, kudy ptáci ze severu táhnou do jižních zimovišť.
3: Ptáci, když chtějí překonat Krkonoše, tak musí využít místa, kde je překonají nejlépe. K tomu se nabízí sedla, jako je třeba u Špindlerovky nebo u Osecký boudy, kde potom těch ptáků třeba přeletuje ty hory víc. Tyhle místa se využívaly k odchytům, kde se ptáci kroužkovali a sledoval se ten jejich průtah. Zajímá nás, kudy ty ptáci létají, kde zimují, i spousta dalších faktů z jejich biologie. Jestli se třeba vrací do místa, kterém se vylíhly a podobně. Ale proto si to připomínáme formou těch světových dní ptačí migrace, aby se na tenhle fenomén upozornilo i na ty rizika, která ptákům stěžují to jejich přirozené chování.
2: Jakub Šimorda ze správy Krkonošského národního parku. Když migrují v takových větších hejnech, třeba hejno Kvíčál někde uvidím. Drozdi, pěnkavy ve stovkových hejnech na jeřabinách.
3: V polích kolem Vrchlabí třeba uvidíte hejna Kvíčál, ano, ano. To prostě je období, kdy ti ptáci přesouvají se mezi těmi potravními zdroji a v krajině, která jinak začíná už být taková zmlklá a mrtvá, tak je to nápadný a všimnete si jich.
2: Řada druhů zimuje kolem Středozemního moře, ale některé se z Krkonoš vydávají až někam do podhůří Pamiru. Krkonošský slavík, modráček tundrový nebo lejsek malý.
3: Týká se to třeba i hýla rudého, který zimuje na indickém subkontinentě. Soudí se, že ta místa, kam létají zimovat, jsou tam, kde ty ptačí druhy původně vznikly. Z těch míst se postupně šířily na sever a ta jejich migrační trasa vlastně kopíruje postup toho šíření.
2: To znamená, čápy jsou afričtí a vlaštovky?
3: Přesně tak, to by znamenalo, že kopírují tu trasu tak, jak ji mají vrozenou, trasu toho šíření druhu.
2: Letošní ptačí tahy už jsou v plném větrném proudu. Ale některým druhům prý se už do teplých krajin moc nechce. Oni prý je už mají tady. Pěnice, špačci.
3: S postupujícím oteplováním nebo s tím, že ty podmínky přes zimu jsou pořád lepší a lepší v té Evropě, tak některé druhy do těch teplých krajin až tolik nespěchají nebo se déle zdrží na některé ze zastávek anebo třeba i někde v té střední až jižní Evropě zůstanou.
2: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Máte svou oblíbenou alej, třeba tu, kterou chodíte na procházky, nebo podél, které jste jako děti běhali do školy. Přihlaste ji do ankety Alej roku, kterou už po 16. pořádá organizace Arnika. Stačí 1 až 3 fotografie, poloha aleje a pár slov o tom, proč je pro vás výjimečná. Nominace jsou otevřené do 28. října na webu alejroku.cz.
1: Počasí.
0: V Krkonoších se může objevit lehce dnes sníh nad 1200 metrů. Meteorologové očekávají sněhový poprašek. V nižších polohách nás čeká většinou oblačno, jen výjimečně se slabou přeháňkou. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a obloha se postupně začne protrhávat. Hezké ráno, je 7 hodin a 18 minut.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Ano, je tady ten pravý čas na to si společně zasoutěžit. Je 7 hodin 24 minuty a my tady máme pro výherce knihu z radioservisu Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové. Ale co máte udělat pro to, abyste mohli tuto knihu získat? Nejen se k nám dovolat, ale ještě i správně odpovědět na naši soutěžní otázku. Dnes začíná Světový den

0: Ano, znám. Pod jazykem.
1: No tak to není úplně správná odpověď. Dáme šanci někomu jinému. Přejeme vám krásný den. Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
2: Dobrý den, já si myslím, že to je v uchu.
1: A myslíte si to správně? Nejmenší kostí lidského těla je třmínek, nachází se ve středním uchu a měří přibližně 3 mm a je součástí trojice drobných sluchových kůstek, které přenáší zvukové vibrace směrem do vnitřního ucha. To, abychom si to vysvětlili. A teďka komu vlastně gratulujeme k výhře, kdo se nám dovolal?
2: Míla z Dobrušky.
1: Tak knížka je vaše. Určitě vidím, že si ji zasloužíte, že se vám určitě bude líbit, protože teďka budou takové ty tmavé odpoledne. Tak gratulujeme.
2: Ano. Děkuji, nashledanou.
1: Mějte se krásně. Bleskovka.

0: jsme. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku odmítli v místním referendu stavbu větrných elektráren v katastru obce. Podnětem pro jeho vyhlášení byla petice odpůrců. Přišli k němu 3/4 voličů. Větrné elektrárny odmítli v obou položených otázkách. Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Ministři zahraniční států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají také největší balík sankcí na Rusko od začátku války na Ukrajině. Pardubické východočeské divadlo dnes připomene český underground 70. a 80. let. Od 19 hodin nabídne poetický večer s tvorbou Ivana Martina Jerouse, Egona Bondyho nebo Jáchyma Topola. Šipkař Karel Sedláček se na turnaji Evropské tour v Bazileji dostal do čtvrtfinále. V něm podal Velšanu Claytonovi 2-6. I tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku v Maastrichtu. A dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky, na horách četnější a nad 1000 metry smíšené nebo sněhové, k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách maximálně 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Trutnově havarovala 2 osobní auta na křižovatce silnic 14 a 301. Doprava je tam řízena kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7:39 společnost vám dělá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Co spíší dnešní noviny?
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Obyvatelé 20 českých obcí odmítli v referendech výstavbu větrných elektráren. Protihlasovali také v Maršově u Úpice na Trutnovsku nebo v Kamenné Horce a Skleném na Svitavsku. Jedinou výjimkou byl Dětřichov, kde obyvatelé podpořili pokračování jednání se společností ČES. Informuje o tom Právo. Na dálnici D11 u Trutnova začala ražba tunelu Poříčí. Dva tubusy budou dlouhé 540 a 576 metrů. Práce potrvají přibližně 5 měsíců. Už 27. listopadu se otevře první 3-kilometrový úsek dálnice v Královci, který naváže na polskou silnici S3. Řidiči na něm zatím nebudou potřebovat dálniční známku, informuje Hradecký deník. Potraviny jsou zatím levnější než před rokem, jejich ceny ale mohou začít znovu růst, zjistila to Mladá fronta Dnes. Podle analytiků se do nich pravděpodobně promítnou dražší pohonné hmoty a letošní sucho. Diskutuje se také o omezení prodeje potravin pod nákupní cenou. Obchodníci varují před zdražením, potravináři zase upozorňují na tlak slevových akcí na dodavatele. Vláda zatím žádná legislativní opatření nepřijala. Češi mají peníze, ale nechtějí je utrácet, zatímco Poláci a Slováci se po pandemii a zdražování energií vrátili k nakupování, my dál šetříme. Stranou si odkládáme téměř pětinu příjmů, skoro dvakrát tolik než před covidem. Podle ekonomů jsme opatrnější a pesimističtější než naši sousedé, přestože česká ekonomika má dobré výsledky, informuje Mladá fronta Dnes. Tolik z novin, hezké ráno.

0: Věděli jste, že vzácností v naší přírodě se stává i obyčejná kopřiva a že z krajiny mizí křečci polní? Právě proměnám přírody se věnuje interaktivní výstava, kdy jste je viděli naposledy v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují. Nabízí překvapivé příběhy a řadu zastavení, kde si můžete všechno sami vyzkoušet. Potrvá do konce října.
1: Počasí.
0: Na slunečné pondělí to nevypadá. Obloha bude převážně oblačná, místy doprovodí slabé přeháňky, především na horách. Tam může nad 1200 metrů i sněžit. Přes den naměříme 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7, vítr od západu až severozápadu. Dosáhne rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer zaslábne a oblačnosti bude ubývat.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Je 7:45, za chvíli uslyšíte, co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a teď vám bude zpívat zpěvačka Lenka Filipová. Pěkné ráno.
2: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Na cestě Vabydaněk 7 hodin 53 minuty. Po 8 hodině se podrobně v našem vysílání budeme věnovat výsledkům komunálních voleb, hlavně v těch menších obcích, a o tom uslyšíte i něco ve zprávách. Jak to dopadlo třeba v Hradci Králové? 2/3 zastupitelstva v Hradci Králové budou nové, mandát obhájilo jen 13 hodin. Zprávy pro vás dnes ráno chystá Tomáš Mysliveček, uslyšíte přesně s úderem 8.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
3: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Volby v České Skalici skončily jednoznačným vítězstvím Hnutí pro město. NATO v Polsku představí novou obranou strategii. Hradečtí hokejisté potvrdili dobrou formu proti Olomouci. A dnes čekáme přehánky na horách i sněhové. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. V České Skalici na Náchodsku pokračují i v dalším volebním období na radnici zástupci Hnutí pro město. Hlasy dostali od téměř 2/3 voličů. V 21 členem zastupitelstvu mají 15 křesel. Starostku Zuzanu Jungwirtovou podpora téměř 65% voličů překvapila.
5: Obyvatelé České Skalice nám vystavili krásné vysvědčení a my máme samozřejmě velkou radost. Více mandátů než v minulých volbách, to je pro nás jasná odpověď. Překvapení a závazek.
4: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alexis Grinčevič představí v Polsku novou obranou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
6: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Sparty v Šancelize vyhráli nad Pardubicemi 2-0. Slovácko poprvé v ligovém ročníku slaví vítězství, a to 2-0 v Liberci. A Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. A hokejisté Hradce Králové zvítězili v Tipsport Extralize nad Olomoucí 3-1. Góly Hradce dali Kousal, Klíma a Pavlík. Asistent kouče Martince Petr Koukal po utkání připomněl dobrou hru v oslabení.
7: Určitě jeden z klíčových okamžiků bylo ubráně na 4-3-5-3. Vlastně tam si myslím, že to bylo ještě se stavu 1-0, že jo. Takže tam samozřejmě tohle je klíčová pasáž, která se nám naštěstí povedla ubránit. Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky. Na horách budou četnější a nad tisíci metry smíšené nebo sněhové. K večeru ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7. Vítr mírný západní až severozápadní, večer zeslábne a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehodu se zraněním máme hlášenou na silnici mezi Valdicemi a obcí Studeňany na Jičínsku. A na komplikace se připravte taky na trase Vidochov Horka u Staré Paky. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Na místo jede policie.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 4:04, ladíte dobré jitro z Hradce Králové. Vlídné pondělí vám přeje Kateřina Prouzová. Po 8:30 přivítáme ve studiu hudebního producenta, kytaristu a skladatele Lukáše Chromka, který pochází z Hradce Králové a dnes spolupracuje s největšími jmény české popové a rockové scény. Budeme si povídat o hudbě, o cestě z Hradce do velkých nahrávacích studií i o tom, jak vlastně vzniká hit. Zalistujeme také kalendářem. Mimochodem, dnes slaví svátek všichni Marcelové, přejeme všechno nejlepší a zavoláme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu pro nejnovější předpověď počasí. V našem vysílání se nejdřív zaměříme na výsledky po komunálních i senátních volbách. V některých městech už je o novém složení radnice jasno, jinde se ještě vyjednává. Tak hezký den.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Po celém regionu pokračují vyjednávání po komunálních volbách. Rozhodnuto ještě není ani o definitivním složením Senátu. Situaci v Královéhradeckém kraji popíše reportér Václav Plecháček. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme v Hradci Králové. Jaké máš aktuální informace?
1: Zástupci možné radniční trojkoalice v Hradci Králové začali jednat o programových prioritách. Vítězná formace HDK TOP 09 se sešla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změny pro Hradec, Zelených a KDU ČSL. Navrhovaná koalice by v 37 členem zastupitelstvu měla mít většinu 20 mandátů. Do vyjednávání o vzniku nové koalice se v Hradci zatím nezapojila čtvrtá ODS se 4 mandáty, stejně jako Hnutí ANO z 10. Zastupiteli nejspíš zamíří do opozice.
0: Ve kterých městech Královéhradeckého kraje je už definitivně rozhodnuto?
1: No jasno, je v druhém největším městě Královéhradeckého kraje Trutnově, kde pokračuje dosavadní vedení města. Naprosto stejná situace je i ve 20-tisícovém Náchodě. Z menších měst se nic nemění například v České Skalici na Náchodsku, kde vítězné uskupení v čele se současnou starostkou dostalo téměř 65% hlasů. Také v Týništi nad Orlicí zůstane všechno při starém. Hnutí Svěží Týniště starosty Michala Procházky má 11 ze 17 mandátů.
0: A kde povolební vyjednávání ještě pokračují?
1: No třeba v Hronově na Náchodsku, kde volby vyhrálo Hnutí ANO v čele se starostou města a současně hejtmanem Petrem Koletou. Podle něj se o definitivním složení vedení radnice a rady města rozhodne pravděpodobně ve středu večer. Úplně jasno zatím není v Novém městě nad Metují, kde vítězná ODS jedná s dalšími subjekty. Jednání pokračují třeba i v Rychnově nad Kněžnou, kde zvítězilo Hnutí nezávislý za Rychnov místo starostky Dany Spejchalové, ale má stejný počet mandátů jako Rychnov plus také místo starostky a krajské zastupitelky Jany Drejslové. Už jasná změna nastane ve vedení radnice ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku, kde neuspělo Hnutí ANO v čele se starostou a náměstkem hejtmana Janem Jarolímem. Vítězem komunálních voleb ve Dvoře je uskupení Máme rádi Dvůr, ODS a nezávislí. Od voličů získali přes 31% hlasů a tím i 7 mandátů z 21 a díky už dohodnuté spolupráci se sportovci pro Dvůr mají v budoucím zastupit zajištěnou těsnou většinu, spolupráci s ANO odmítají.
0: Ve třech okresech Královéhradeckého kraje se rozhodovalo také o místech v Senátu. Připomeň, jak volby dopadly.
1: No, senátorem za Trutnovsko zůstává Jan Sobotka z Hnutí STAN. Ve volbách uspěl už v prvním kole, hlas mu odevzdalo přes 58% voličů. Na Rychnovsku bude dalších 6 let senátorem Jan Grulich z TOP 09, získal 62% hlasů. Naopak na Hradecku musí voliči k druhému kolu. Do něj postoupili Martin Dvořák ze STAN a Zuzana Ceralová Petrofová za ODS. Ta získala pro druhé kolo podporu neúspěšných kandidátek Jany Hulkové z Hnutí ANO a nezávislé Moniky Nebeské.
0: Říká reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace a hezké ráno.
1: Napodobně, hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: My už vám dnes celé ráno naznačovali, že sluníčko a teplo dnes rozhodně nebude. Pojďme si tedy pro odbornou předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na naší telefonní lince už je Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké tady bude to dnešní pondělí?
2: No tak to pondělí musíme počítat s tím, že nějakou přáňku potkat můžeme, bude většinou oblačno a výjimečně se objeví nějaká přáňka. S tím, že kdo se pohybuje na horách, tam ty srážky budou četnější a v polohách nad 1200 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. K večeru pak ta oblačnost bude ubývat a zároveň srážky budou mizet. Maximální teploty dneska od 10 do 13 stupňů Celsia, na horách od 4 do 7 a vítr mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr bude slábnout. Co se týká rozptylových podmínek, ty budou po celý den dobré a bio to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: Jak hodně chladná bude dnešní noc?
2: No, ta bude hodně chladná. V noci se nám projasní, budeme mít jasno nebo skoro jasno, s tím, že v průběhu noci se začnou místy tvořit mlhy. Nejčastější nejnižší noční teploty budou od 4 do 0, tam, kde nebude foukat žádný vítr, tak tam ty teploty mohou spadnout až k minus 3 stupňům Celsia. Vítr, ten by měl být slabý, proměnlivý do 3 metrů, anebo je neměl foukat vůbec na mnoha místech. Rostové podmínky v noci budou nepříznivé, no a zítra přes den jasno až polojasno s tím, že ty mlhy se budou držet poměrně dlouho, takže ráno a dopoledne musíme počítat s tím, že ty mlhy stále budou, ale do oběda by se měly rozpustit. Večer pak začne od západu přibývat oblačnost, bude o frontální oblačnost, ale zítra ještě srážky z nich nečekáme. Maximální teploty 12 až 15 stupňů Celsia, tam, kde ty mlhy zůstanou trošku díl, tak tam ty teploty vystoupají nejčastěji na 9 až 12 stupňů. Teploty na horách budou od 5 do 8 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkujeme za informace a přejeme pěkné ráno. Naslyšenou.
2: Hezké ráno, naslyšenou.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 19.

0: automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
1: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
0: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Půl deváté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Podrobnosti ve zprávách v 9. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek o platech policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifu. Hradec Králové chce ve svých mateřských školách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči.

0: by pomoci dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek Čtyřlístek, Kamarád a Klíček. Otevírat je chce postupně podle aktuální poptávky i dostupnosti kvalifikovaných pedagogů. Švédská královská akademie věd před polednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v jihokorejském Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Nestačila jen na Japonku Yamashitaovou. A dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky. Na horách četnější a nad tisíci metry smíšené nebo sněhové. K večeru ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři jsou kvůli stavebním pracím uzavřena ulice na Žižkově a část ulice na Vinicích. Omezení tam potrvá až do konce ledna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 8:38 posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a máme tady hosta. Narodil se v Hradci Králové, začínal v místních kapelách a dnes spolupracuje s největšími jmény české hudební scény. Je kytarista, skladatel a především mimořádně úspěšný hudební producent. Ve studiu vítám Lukáše Chromka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak vy jste začínal v Hradci, jste rodákem z Hradce, tak jaká vlastně byla ta vaše hudební cesta?
1: Já jsem rodákem z Chrudimi, ale od 2 let jsem v Hradci, takže to je moje srdcové město, jsem patriot a vlastně díky taťkovi jsem začal už od 5 let hrát na kytaru a sám jsem si to vybral. Potom teda přišla základní hudební umělecká škola na Střezině, kde jsem pod panem Zdeňkem Hladíkem vlastně udělal takové svoje první krůčky, včetně první kapely, kterou jsme tam měli jako takovou speciální obor, který založil kvůli pár jako talentovaným dětem, že dal dohromady a udělal z nás kapelu. A to si myslím, že mi hodně pomohlo v těch začátcích. No a potom prostě přišly další kapely, nějaký první úspěchy a pak i cesta do Prahy, kde jsem vlastně se jako už dospělý člověk hudebně realizoval a postupně se stalo to, že jsem něco jako hudební producent.
0: My bychom se možná měli vysvětlit, co to teda ta hudební produkce je, protože když řeknete, že jste muzikant, tak všichni vědí.
1: No tak hudební producent je muzikant, který si myslí, že má vždycky pravdu. V podstatě takhle nějak. Je to takový, jako je u filmu režisér, člověk, který rozhazuje rukama a dělá důležitýho, ale nikdy není vidět, tak to je vlastně ten hudební producent ve studiu. Mám tak nějak na zodpovědnost tu nahrávku, takže když třeba přijde například Evička Farná, že potřebuje písničku, tak jsme spolu takhle něco vytvořili a mám jakoby zodpovědnost za ten zvuk, za hledání zvuku, možná trošku i text, konzultujeme spolu text a ten výraz třeba i zpěvu, což teda zrovna Eva, tý bych si do toho nedovolil moc mluvit, protože to je samozřejmě skvělá zpěvačka. Ale takhle obecně ten producent vlastně brousí tu skladbu, aby na konci bylo něco, co je pěkný a všichni se zatím mohli stát.
0: A bylo to třeba na začátku tak, že jste měl pocit, že ti, co vám radí, tomu stejně nerozumí, takže si nejlépe poradíte sám.
1: No já, tak jako první jsem se snažil naučit hrát na kytaru, tak tomu jsem věnoval opravdu velkou část toho svého mládí. A potom jsem postupně si začal nahrávat svoje písničky sám a pracovat jako zvukař ve studiu. A od toho zvukaře, když jsem byl vlastně jako zároveň kytarista, tak už byl jen kousek, abych to těm lidem občas natočil já, když přišli do toho studia. Když jim to třeba nešlo, tak jsem vzal kytaru a řekl jsem, hele, tak já to udělám, nebo já vám tady vymyslím aranže, nebo já vám nahraju basu. A postupně vlastně jsem do toho jako víc pronikal a oni mi pak řekli, hele, tak nechceš nám to produkovat, protože to už vlastně je ta produkce, že člověk vezme víc odpovědnosti do rukou a takhle vlastně to vzniklo, no. Pak mi za to lidi začali platit a pak přišly nějaký první úspěšný písně, které se hrály právě v rádích a nějak se to stalo. Během třeba jednoho roku jsem vlastně se tím začal živit a mohl jsem změnit svůj život.
0: Co vás na tom nejvíc baví?
1: No, mám rád tu svobodu, jako hlavně časovou a samozřejmě je to kreativní práce, takže je to věc, kde se člověk může realizovat, může být kreativní, i když někdo by mohl říct, že v popové hudbě třeba nejde být moc kreativní, ale není to vůbec pravda, protože ty v popu, aby ten pop byl jako zajímavý, tak se tam musí mísit vlivy různých jiných žánrů, takže já se snažím mít přehled, co se ve světě děje v různých jako subžánrech a to se pak potom promítne v té popové hudbě. No.
0: Vy jste málem spolupracoval se slavnou americkou kapelou Smashing Pumpkins, tak jestli byste nám mohli říct, jak k tomu vůbec došlo.
1: Tak to jsem netušil, že tohle vytáhnete. No, já jsem měl kapelu Airfare, kde jsme měli takovou jednu písničku aha, a právě to bylo docela úspěšný a pak jsme na to jakoby těžce navazovali. Nemohli jsme vlastně udělat žádnou písničku, aby jsme měli podobně velký úspěch. Tak jsme si najeli producenta z Ameriky, který dělal 5 desek Smashing Pumpkins. A když jsme s ním třeba týden nahrávali v Praze, tak po tom nahrávání mi vlastně poslal mail, ve kterém psal, že jestli bych nechtěl přijet na poslední kolo konkurzu do Smashing Pumpkins, že tam bude asi 5 lidí a že si myslí, že bych měl jako šanci na úspěch. Takže to byla taková příležitost, kterou jsem ale bohužel odmítnul, protože zrovna jsme právě vydávali tu desku, kterou nám produkoval, a vsázeli jsme strašně moc na to, že s ní bude mít úspěch, a bylo by mě takový blbý jako zmizet, jako zrádce. Takže bál jsem se svý vlastní kapely, že by mě potom přizabili trošku, takže to bylo v podstatě obranný mechanismus, že jsem to nepřijal.
0: Ale nelitujete toho?
1: Ne, nelituju. Já jsem chtěl být vždycky v Americe, když mě bylo třeba 20, 18, ale pak jsem zjistil, že ta Evropa je vlastně možná i lepší v něčem. Máme to tady všude blízko, je to krásná jako země, nebo myslím tu Evropu. Krásný světadíl, hodně různých kultur. A ty Američani, ke kterými občas hlížíme, tak oni vlastně to zas milují tady. Vždycky člověk, že mu přijde zajímavý to, co zrovna nemá, takže jenom jsem se vlastně naučil myslet víc jako Američan, abych si mohl víc vážit Evropy.
0: My si teď pustíme písničku Vlny od Evy Farné a pak si řekneme, proč jsme si hráli právě ji.

0: Povídáme si s Lukášem Choromkem, rodákem z Hradce Králové, který je teďka jeden z nejvyhledávanějších českých hudebních producentů. A teďka pojďme trošku nahlédnout do vaší práce. My jsme slyšeli teďka Evu Farnou a písničku Vlny, takže kdybyste měl říct, co s ní vlastně máte společného?
1: Jo, tak s tou písničkou mám společný to, že jsem jí složil tu hudbu společně s mým kamarádem Matějem Turcerem, což je geniální slovenský producent. Tu písničku jsme skládali v Thajsku na pláži, což je taková zajímavost. Úplně s minimem vybavení samozřejmě. A pak jsme ji teda přenahráli tady v Praze. A s Evičkou mám společného to, že jsme narozený ve stejný den, jenom v jiném roce. A je to moje výborná kamarádka. Hraju s ní v kapele a udělali jsme spolu několik písniček, který mám zatím všechny rád, takže to vždycky beru jako takový měřítko toho, jestli se nám to povedlo nebo ne, když k té písničce nestratím vztah. Mm-hmm. A třeba tady tu písničku Vlny mám hrozně rád proto, protože za prvý je to k výbornému českému filmu, který teda bych doporučoval všem vidět. Ze zajímavého období českých dějin, takže tu písničku jsme trošku stylizovali, aby byla lehce retro, ale zároveň měla i moderní prvky. Ten text samozřejmě taky reflektuje to, co se dělo v té době. Potom ji mám rád kvůli tomu, že jsme tam byli hodně odvážní a ve druhé půlce té písničky se to úplně změní ten zvuk a jde to do takového jako rockového halftimeu, je to takový najednou těžký a stejně jako byla ta doba a ten zvrat, který přišel v roce 68. No takže to je tak k Evičce, máme se fakt rádi a ještě jsme spolu udělali písničku třeba Tělo, což byla takový první single z desky U mami, ano. Mm-hmm. A potom jsme udělali vánoční píseň Vánoce na míru, což byla moje první a poslední vánoční písnička, kterou jsem kdy dělal. A
0: už nechcete dělat vánoční písničky.
1: No, já jsem nechtěl ani předtím, ale protože to je vždycky samozřejmě velká příležitost tomu udělat kliše, ale snažili jsme se, aby se to nestalo a myslím, že se to povedlo, že tu písničku máme doteďka rádi všichni a snad i posluchači. Vypadá to, že tak trošku začíná lidovět, protože každý rok je to jakoby ta nejhranější vánoční písnička, což z čeho máme velkou radost, ale je tam takový to riziko, že už se vám to přejí, že jo? Takže to už ale věc, kterou neovlivníme.
0: To je teda spolupráce s Evou Farnou, kde jste kamarádi a když přijde nějaká jiná hvězda, kterou neznáte, jak vlastně probíhá ta komunikace, protože jste vlastně spolupracoval s Michalem Hrůzou, s Karlem Gottem, s Pokáčem, s Krištofy, s MiG-21.
1: Tak většinou se mi ozve vydavatelství, anebo napřímo ten interpret, že by se mnou chtěl pracovat a potom si prostě sedneme, řekneme si, dobře, tak jaký, kde se vidíte třeba za rok, nebo jak by měla třeba ta deska nebo ta písnička znít. Uděláme si nějakou představu, je to ten začátek, je takový jako hodně kamarádský, snažíme se jako bavit v různých možnostech, co bychom mohli třeba použít za hudební nástroje, aby se to nerozplizlo, že jako když byla by chyba to dělat tak jako pejsek a kočička, když vařej, takže dáme si nějaký mantinely, si vlastně nastavíme hudební a potom se snažíme to realizovat, takže pak přijde to nahrávání samotný, nebo kolikrát ještě často i songwriting předtím, to je ten první krok, že se to musí napsat, ale častokrát se mnou už chodí jako s hotovou písničkou, třeba jako přišel Richard Krejčo, když jsme dělali Srdce nehasnou, tak přišel a měl vlastně na akustickou kytaru, na mobil, natočenou písničku. Takže tam byl text a byly tam akordy, ale nebyla tam žádná ta aranž. A vlastně můj úkol byl vymyslet tu zvukovou obálku té písně. Takže jsem najal bubeníka, který se mnou hraje u Evy Farný, Romana Výchu, což je takový matador českých bicích. A pár dalších muzikantů, Honzu Steinsdorfera, co hraje v Činasky, tak ten mi složil aranžmá pro smyčcový kvartet, který tam vlastně hraje, to jsem si prosadil, protože mi přišlo, že Karel Gott by měl mít jako živý smyčce, dneska už si to dá udělat v počítači, ale chtěl jsem, aby tam byla ta taková ta pravost a trošku jako pompa, ale zároveň kvartet, není to jako přebubřelý orchestr. No a takhle jsme se dopracovali k tomu výsledku, takže ty začátky jsou jako spíš přátelský a pak už se pracuje a řeší se konkrétní věci.
0: Takže nikdy jste nenarazil na nějaké hvězdné manýry nepříjemné?
1: Musím říct, že ani ne. Asi tady všichni jsou vědomi toho, že jsme jenom před jako malá země a nic moc ze sebe nedělají. Samozřejmě občas jsou lidi zvyklí pracovat třeba jinak než já, co se mi stalo s Michalem Hrůzou, který už o tom i sám někde mluvil. Takže to jsme si pak všechno vyříkali. Ten proces třeba byl složitější než obvykle, ale hlavně kvůli tomu, že Michal samozřejmě furt mluvil o tom, že Hradec versus Pardubice a říkal mi Mechováku, to se mi nelíbilo, tak jsme se párkrát poprali ve studiu a pak už to bylo dobrý.
0: Já se to dovedu živě představit, protože čas nás poměrně tlačí a my bychom těch témat měli ještě hodně, tak by mě zajímalo, na čem právě teď aktuálně pracujete.
1: Tak teďka zrovna pracuji s mladýma interpretama, který se snažím posunout, aby se mohli živit hudbou, tak to je taková moje činnost, kterou dělám už vlastně delší dobu a takhle jsem udělal třeba hodně práce se Sofianem Mežmežem, který teďka vylítnul a vyprodal, nevím, dvakrát Forum Karlín třeba v Praze. Takže mám dalšího interpreta, třeba jeden z nich je David Málek, to je takový mladý, hodně šikovný zpěvák a i producent vlastně, se kterým pracuju a snažíme se vytvořit tu jeho kariéru teprve od začátku. No a pak z těch známějších, teďka zrovna za týden jedu se zpěvákem Sebastianem na takový songwriting na chatu. Takže to je další takový případ. A pak samozřejmě s Evičkou máme spoustu jeho koncertních aktivit, kdy připravujeme už příští rok. Máme za sebou 3 koncerty v Edenu, tak to byl takový highlight dnešního roku. A jinak si taky snažím dávat trošku pauzu, protože ono, když člověk tu uměleckou činnost dělá neustále, bez přestání, tak může jako snadno vyhořet, no minimálně kreativně. A to se mi ještě nechce, ještě se necítím tak starý, abych musel odcházet do předčasného důchodu.
0: Tak já vám děkuju, že jste si udělal čas a zavítal k nám do studia Českého rozhlasu.
1: Já taky moc děkuju. Tak pěkný den všem posluchačům.
0: Naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hnutí ANO po komunálních volbách v Hradci Králové zřejmě zamíří do opozice. Krajské inovační centrum Plus Inovace vybudovalo za rok působení síť mentorů a odborníků pro začínající podnikatele a firmy. Ministři projednají novelu občanského zákoníku a dnes bude maximálně 13 stupňů. Na horách může sněžit. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Nová radniční koalice v Hradci Králové bude zřejmě bez hnutí ANO. Českému rozhlasu to řekl lídr kandidátky Lukáš Fiedler. Volby vyhrála koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Ta už oznámila dohodu na většinovém bloku s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Druhé ANO ztratilo oproti minulým volbám 3 mandáty, doplňuje Fiedler.
2: My jsme nabízeli všem zúčastněným stranám možnost nějakého vyjednávání, s některými jsme se sešli. Ale paní primátorka z HDK, jakožto vítězné strany, tak v současné době s námi jednat nechce a je to skutečně teďka o nich, jakým způsobem se jim podaří nebo nepodaří tu koalici vytvořit. My jsme k jednáním přístupní samozřejmě.
0: Královéhradecký kraj už rok prostřednictvím inovačního centra Plus Inovace podporuje začínající podnikatele a firmy. Za tu dobu centrum nabídlo 24 individuálních konzultací a vybudovalo síť mentorů a odborníků. 6 firem aktuálně čerpá podporu ve výši 120 000 korun a s dalšími 6 centrum o podpoře jedná.
3: Plus Inovace propojuje také začínající podnikatele s investory a zapojuje Královéhradecký kraj do českých a evropských inovačních sítí. Podporuje i podnikavost studentů, kteří na Univerzitě Hradec Králové pracují na zadáních skutečných firem. Královéhradecký kraj teď připravuje v Hradci Králové nové coworkingové centrum pro studenty a podnikatele. To nabídne pracovní místa, zázemí pro setkávání a také konzultace s odborníky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
4: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
0: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1. Vybojoval tak druhé vítězství v této sezóně za sebou. Druhé místo obsadil Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou USA.
5: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky, na horách četnější a nad 1000 metry smíšené nebo sněhové. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7. Vítr fouká mírný západní až severozápadní, večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ode dneška do konce října je kvůli opravám povrchu částečně uzavřena silnice v obci Lužany na Jičínsku. Objízdná trasa vede přes Úlibice. A v Hradci Králové pracovníci údržby opravují svislé značení na silnici 35 v Lesní ulici. Na místě budou ještě zhruba hodinu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 9. hodině, krásné pondělní dopoledne, už přeje Pavla Kindernajová. Je tady nový týden, v tomto roce už 42. a dopolední habatěj vám v něm bude moc rád dělat opět společnost. Věřím, že jste do dnešního rána vykročili správnou nohou a že vám u Českého rozhlasu Hradec Králové bude dál příjemně. Na co se dnes můžete těšit? V kempu Stříbrný rybník byl den s myslivci, ze kterého uslyšíte tento týden zajímavosti. Říjen je totiž pro myslivce jedním z nejintenzivnějších měsíců v roce. V lesích vrcholí říje, je potřeba připravit krmivo na zimu a začíná hlavní sezóna, tak začneme světem tajemných vábniček dnes. A protože se ochladilo, choulíme se a mnoho lidí začínají bolety záda, pozvali jsme paní primářku rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice Sylvii Šidákovou, se kterou probereme v radioporadně, jak s naší páteří souvisí spánek, psychika, třeba i chodidla. Bude toho samozřejmě daleko víc, jak jste zvyklí. S Radou se zastaví Láďa Hruška, Zuzka Boučková vyráží za regionální zajímavostí, pohlídáme počasí a nabídneme vám spoustu skvělé hudby. Tak pokud můžete, pohodlně se usaďte, přejeme příjemný start do nového týdne i s Českým rozhlasem Hradec Králové.
7: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Máme za sebou víkend, ve kterém se toho událo opravdu hodně. Sledovali jsme samozřejmě volby na našem webu hradec.rozhlas.cz. Najdete detailní výsledky i grafiku pro celý náš Královéhradecký kraj a taky Senát. Byl to rozhodně adrenalin. Část lidí se teď raduje, část nadává a části je to samozřejmě úplně jedno. V mnoha městech u nás ale obhájila vedení stejná jména, což je zajímavé. Člověka hned napadne, že to možná znamená, že jsou u nás lidé se svým životem spokojenější, než se podle bouřlivých diskuzí na sociálních sítích občas zdá. Takže sítě zkrátka nejsou tím věrným odrazem reality. Kde byly ale emoce vidět naprosto čistě, tak to byl určitě víkendový sport. A zatímco hradečtí otroci doma po prohře s Brnem neskrývali zklamání, tak Velká Pardubická nabídla strhující drama, přičemž taxíků v Příkop zvládli koně, ale ta cílová rovinka ta přinesla skutečně nebývalé napětí. Favorizovaný Godfrey s žokejem Janem Faltejskem vedl až k poslední překážce, jenomže v samém závěru ho o půl délky koně těsně předčil irský koník Final Orders. Takže Janu Faltejskovi o kousíček uniklo vyrovnání váňovského rekordu. Úžasnou radost měla ale ze čtvrtého místa jediná žena v poli, mladá žokejka Lenka Neprašová. Tak pojďme si tu vítěznou energii přinést, pokud možno, i do dnešního dopoledne. Hezký den.

0: Posloucháte Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, se kterým vás tento týden pozveme na místo, kde to vonělo jehličím dřevem, ale také poctivým kotlíkovým gulášem. To všechno totiž nabídl Den smyslivci, akce, která k tomuto období neodmyslitelně patří. Počasí nám tedy vůbec nepřálo, lilo doslova jako z konve, ale sama jsem byla překvapená, kolik lidí i přesto do kempu Stříbrný rybník dorazilo. Ať už návštěvníci schovaní pod deštník, nebo ti, kterým nevadilo, že moknou doslova až na kost. Všichni se na sebe usmívali a vládla tam neuvěřitelně vřelá nálada. Během celého týdne vám z této akce nabídneme krátký seriál a čím jiným začít než tím, co k myslivosti neodmyslitelně patří, a to tajemstvím vábniček a vábení zvěře.
1: A že to byl mladý jelen a teď to starého jelena.
0: Marek Leško tady ukazoval, ano, jak se vábí jeleň. Jak dlouho se tomu věnujete?
2: Venujem se tomu prakticky od 6 rokov. Kedy jsem s dědom začal chodit do lesa a starašne ma to zaujímalo, ako treba vábiť. No a už teraz to provediem aj v praxi. Ja pracujem pri mestských lesov.
0: No nejste z Hradce Králové, predpokladám. Nesem. Odkud ste sem prijel?
2: Ja som priamo z Kojšova, z rodiska nášho známeho herca Juraja Jakub. Bisku, áno, no a pracujem vlastne pre tie mestské lesy Košice.
0: No v ruce držíte tu vábničku, môžu sa na ní podívať. No to vypadá jak dalekohled, když to roztahujete.
2: No, keď sa na to tak pozrieme, to vyzerá ako pirátsky dalekohľad.
0: Zelený.
2: Zelený, no len to je taký trojdelný a on vlastne ten hlas vyfarbuje.
0: A vyžaduje to nejakou speciální techniku asi do toho dýchat? Ne každý z toho vyloudí ten zvuk.
2: To je krk, tu sa všetko odhráva v krku, v ústach, toto je len nástroj. Že ten zvuk vlastne ladí, intonuje, to podáva ďalej, že sa to tak ľubo zvučne ide po doline, po horách.
0: Fúknete ešte jednou. Vábíte? Koho přivoláváte teďka?
2: Toto bolo teraz taký mladý jeleník, ktorý ide po lúke si a nič ho nezaujíma si. To bolo hľadajúci si, ide za jeleník.
0: Je to príjemné určite ovládať tyto zvuky. Na jakú vzdálenosť sa vám kdy podařilo nejbližší přilákat?
2: To by som vám teraz ukázal video spred 2 týždňov, jak som mal hosti. Tak čo ja viem, tak už bola tma, tak sme mali mladého jelenia, ktorý bol na 7 metrov, 8 metrov, už ho sabal.
0: Neuvěřitelné zážitky stále, tak určitě, ať vás určitě práce naplňuje a děkuju za rozhovor.
2: Děkujem a já.
0: Marek Leško.
2: Marek Leško.
0: Děkuju.
2: Kokojšova, děkujem.
0: Dobrý den, tak vy to tady moderujete.
3: Jiří Kasina, já jsem šéfredaktor časopisu Myslivost. Sami dokonce v rámci Českomoravské myslivecké jednoty máme klub vábičů, kde združujeme asi 30-40 zkušených vábičů a jelen je samozřejmě královská disciplína. Dokonce znám i několik dám, které to umí, ale dámy nemají k tomu vlastně ten předpoklad, protože muži mají ten hrtan, mají přece jenom trošku jinak stavěný.
0: Co znamená říjen pro myslivce tento měsíc?
3: No tak pro lidi si myslí to od slova říje, ale vlastně ten vrchol jelení říje 28. září, ano. Vlastně svátek svatého Václava a říjen zařujou vlastně za zářím, že to je ten měsíc. A samozřejmě to je aktivita myslivců, kdy plnost myslivců tráví dlouhé noci a hlavně rána teda v lese. Čím je člověk starší, tím víc si váží, že můžete v přírodě pozorovat tu zvěř.
0: To je možná ale i závěrečné poselství i pro všechny, kteří chodí do lesa. Nemusí to být myslivci, ale navázat nějaký ten kontakt s přírodou, vychutnat si to krásné, co tady máme.
3: Věřte tomu, že to je přesně tak, jak říkáte, a já vždycky říkám, že vlastně myslivost, mimochodem čeština je jediný jazyk, který má rozdíl mezi lov a myslivost, protože myslivost je více než lov a ta myslivost je pro řadu myslivců celoživotní láska a posedlost.
0: Láska, posedlost, no lásku k lesu, přírodě cítíme určitě mnozí. O vůni dřeva taky lecos v tomto týdnu, proto uslyšíte. Zítra se podíváme za zručným řezbářem, který celou akci okořenil živou výrobou dřevěných beránků, andělů i medvědů.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Máme 12. říjnový den, když teď projdeme podzimním parkem nebo lesem, pod nohama to příjemně křupe, pod stromy se válí spousta kaštanů, žaludů. Možná vás přitom napadne, jak moc by právě teď chutnali zvířatům v lese. O této důležité pomoci zvěři před zimou mluvili lidé i z řádu svatého Huberta na Stříbrném rybníku. Ale až budete kaštany s dětmi sbírat do košíku, třeba i tu porotu lesní zvěř, odsypte si balísáček i pro sebe. Spolehlivě totiž doma nahradí i chemické prací prášky a taky gely. Ta nejlepší ekologická drogerie se nám teď na podzim kutálí zkrátka přímo pod nohama. Jak z obyčejných kaštanů vyrobit účinný prací gel, to v dobré radě prozradí lidový koumák Láďa Hruška.
1: Kaštany obsahují takzvané saponiny, to jsou přírodní látky, které pění a mydlí úplně stejně jako chemie, ale jsou 100% ekologické a úplně zadarmo. A jak na to? Je to rychlovka. Vezmeme tak 4 až 5 kaštanů a opatrně je rozkrojíme nebo rozbijeme kladívkem na menší kousky. Hodíme je do sklenice, zalijeme zhruba 2 dl

litry horké vody a necháme je tak 2 hodinky louhovat. Voda krásně zbyla a napění. Tekutinu poté přesadíme rovnou do dávkovače na prací gel a šoupneme do pračky. Prádlo je čisté, měkké a skvělé i pro alergiky. A pokud vám chybí vůně, kápněte k tomu pár kapek oblíbeného esenciálního oleje. Hezké praní i celý den vám přeje Láďa Hruška.

Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec

0: Píseň Marketka v Hromadě Českého rozhlasu Hradec Králové je českým textem opatřená verze polského hitu Malgoška. To asi víte, ten hit v roce 1973 proslavila zpěvačka Marila Rodovič. No ale ten český text následně napsala Jiřina Fikejzová, protože Marii Rotrové se skladba velmi líbila, takže přespívala, stala se jedním z největších a nejtrvalejších hitů samozřejmě Marie Rotrové. Další hity budou znít co nevidět, ale teď se zaměříme taky na podvodníky, jak jim nenaletět. Baví vás občas na internetu nebo sociálních sítích vtipná videa, koho by nebavila? Třeba kočka hrající na kytaru nebo pes, který ujíždí policistům na kole. Dnes už je s lehkostí vytváří umělá inteligence a je fascinující, co všechno dokáže. Jenomže vedle těch roztomilých zvířátek vznikají i účty, které vypadají jako ze života skutečných lidí, i když ve skutečnosti vůbec neexistují. Redaktorka Bára Kvapilová na pár takových profilů narazila a podívala se i na to, jak poznat, kdy k nám mluví reálný člověk a kdy jen dokonalý algoritmus. Poslouchejte.
1: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
2: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
1: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
3: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
1: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
3: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
1: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
3: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
1: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
3: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
1: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
3: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No, velké téma umělá inteligence. Vidíte, co všechno umí, co je zavádějící. Víte, kolik datových center už bylo dohromady vybudováno a kolik vody spotřebuje pro chlazení těchto dat. Určitě budeme ten vývoj umělé inteligence dál sledovat. Ale další téma v naší rubrice Jak nenaletět bude na jiné téma. Zítra si v rubrice povíme i o potravinářských chytácích.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka, ve kterém moderátor Oskar Hess zpovídá lidi, kteří ve svém oboru dokázali něco mimořádného. No a jeho dnešním hostem bude renomovaná spisovatelka Kateřina Tučková, autorka i slavného románu Vyhnání Gerty Schnirch, za který získala cenu čtenářů Magnesia Litera a který se teď samozřejmě objevil na obrazovkách České televize. Tady je malá ochutnávka z rozhovoru.
1: Gerta Schnirch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: No funguje, no kdo jste se dívali, tak musíte dát za pravdu. Sama jsem se včera dívala na televizní zpracování a musím říct, že ve mně ten příběh rezonuje ještě teď. Člověk při něm možná přemýšlí i o tom, kolik toho někteří lidé museli vydržet, jak těžké je odpouštět a nepřenášet vlastní bolest na druhé a taky v jakém neuvěřitelném přepichu a klidu dnes žijeme mnozí. Pokud máte rádi silné příběhy a hluboká témata, myslím, že si povídání s Kateřinou Tučkovou po 13. hodině nenecháte ujít. Ještě než se ale dostaneme k těm odpoledním pořadům, tak čeká nás v Habaději spousta dalšího programu. Po 11. hodině připomínám, přivítáme v radioporadně primářku rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice, paní doktorku Sylvii Šidákovou a posvítíme si na to, jak se starat o naše záda, aby nebolela.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v Maršově u Úpice odmítli výstavbu větrných elektráren. Děti se závažnými vadami řeči by mohly mít v Hradci Králové specializované třídy. Hradečtí hokejisté zvítězili v extralize nad Olomoucí a dnes bude maximálně 13 stupňů. Na horách může sněžit. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku v místním referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru obce. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice odpůrců. Přišli k němu 3/4 voličů. Větrné elektrárny lidé odmítli v obou položených otázkách.
2: První otázka v referendu byla, jestli mají orgány obce podniknout veškeré kroky k zamezení stavby elektráren na jejím území. Druhá, jestli má zastupitelstvo podniknout veškeré kroky k tomu, aby územní plán neumožňoval stavbu větrných elektráren na území obce. Na obě otázky odpověděli kladně zhruba 2/3 voličů. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Hradec Králové chce ve svých mateřských školách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči. Měly by pomoci dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek Čtyřlístek, Kamarád a Klíček. Otevírat je chce postupně podle aktuální poptávky i dostupnosti kvalifikovaných pedagogů, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
3: Příprava modelu bude probíhat ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, školskými poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovišti. O zařazení dítěte do specializované třídy nebude rozhodovat samotná mateřská škola ani město, ale bude vycházet z odborného posouzení a doporučení příslušného poradenského zařízení.
0: Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí ale přesun pouze do tarifů.
4: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Sport. Hokejisté Hradce Králové se v Tipsport extralize posunuli na 5. místo. Pomohli si tam výhrou nad Olomoucí 3-1. I když Hradec byl většinu utkání výrazně lepší, až do poslední 10minutovky vedl jen o gól, připomíná útočník Patrik Zdráhal.
5: Oni omladili ten tým, takže už jsou víc jakoby bruslařsky na tom lépe, si myslím, a je to těžký, oni blokují hodně, střely, hrajou obětavě, klasický olomoucký hokej, jako je to nepříjemné a bylo to těžké, no, jako bylo to vyrovnaný zápas. Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle přehánky, na horách četnější a nad 1000 metry smíšené nebo sněhové, k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách maximálně 7 a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte na silnici 308 mezi Černilovem a obcí Libřice na Hradecku. Provoz tam komplikuje nehoda osobního auta, jsou u ní záchranáři. Dvě auta havarovala na trase v Šestary Hradec a na silnici 16 mezi Jičínem a Holínem je doprava řízena kyvadlově kvůli frézování vozovky. Čekejte zdržení asi 3 minuty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 10. hodina je za námi, náš dopolední habaděj na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje 2. hodinou. Podíváme se v ní, jaká obloha nás čeká v nasledujících dnech. Jaroslav Tuček nás naladí na podzimní dny i s nejnovější předpovědí počasí. Chybět nebude ani dětská logika a humor. V naší rubrice nám děti budou po svém rozumovat nad tím, co to je taková socha. No a v oblíbeném Věřte, nevěřte vám pustíme jeden hodně netradiční zvuk a věřím, že se nám ho společně a taky s úsměvem podaří rozklíčovat.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová. Medicine man.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Redaktorka Zuzana Bohučková je i dnes na cestě po Královéhradeckém kraji. Zuzko, kde jsme tě právě zastihli a kam míříš? Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji. Já jsem si právě zastavila u silnice a po levé straně se dívám na Kuks. Dnes jedu do Bílé Třemešné a musím říci, že tahle cesta má opravdu něco do sebe. Člověk vyjede z Hradce, postupně nechává za zády město, přibývají lesy, kopce a krásná krajina. Navíc jedu po stopě jednoho příběhu, který nám má stále co říci. Jan Amos Komenský totiž v Bílé Třemešné pobýval v letech 1626 až 1628, než odešel do exilu.
1: Trošku naznačuješ, mám pocit, takže dnes po stopách učitele národů.
2: Ano, máš pravdu, ale nechci se na Komenského dívat jen jako na sochu nebo jméno v učebnici. Zajímá mě, co z jeho příběhu zůstalo v Bílé Třemešné dodnes a kdo o to především pečuje. Ve sboru Jana Amose Komenského mě čekají Tomáš Ringl a Galina Žižková. Ukážou mi zvon, který nese Komenského jména a dokonce ho nechají rozeznít. A čeká mě také vzácné harmonium, takže dneska to nebude jen opovídání. Doufám, že bude vše i pořádně slyšet.
1: Bude to o krásných zvucích, ale ty si říkala, že nepůjdeš jen po těch suchách. Za chviličku pustíme k mikrofonu i děti a právě na téma socha. Tak mě to zaujalo, protože Jan Amos Komenský má krásné sochy i v Královéhradeckém kraji, bezesporu. Ale ty máš v plánu možná ještě něco dalšího.
2: Ano, chci zjistit hlavně jednu věc. Proč lidé věnují tolik času a energie záchraně zdejšího sboru? Potřebují totiž peníze na opravu střechy a tak pořádají benefiční koncerty a mnoho dalších zajímavých akcí. Mě zajímá, co všechno už se jim podařilo a co ještě mají před sebou. A pokud to čas dovolí, vypravím se také ke skrýším Komenského, tedy nedalekým skalním dutinám, které se s jeho příběhem tradičně spojují. Dnes tedy budu stopovat historii, lidi i zvuky a odpoledne vám povím, koho jsem potkala, co jsem slyšela a co mě v Bílé Třemešné nejvíce zaujalo nebo překvapilo.
1: No máš co dělat s natáčením. Zuzka Poučková, velké plány. Těšíme se na odpolední setkání s tebou i v našem vysílání. Šťastnou cestu.
2: Také se těším a přeji krásné dopoledne.
1: No a já přidávám pozvání samozřejmě na naše sociální sítě a webové stránky, protože právě tam najdete vše, co i Zuzana Bohučková zaznamená.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Možná jste u víkendu vyrazili na podzimní procházku po našem kraji. Když se u nás řekne sucha, většině z nás se hned vybaví asi ne učitel národu, o kterém jsme před chvílí mluvili, ale Braunův Betlém na Kuksu, slavné ctnosti, neřesti, nebo třeba hradecké alegorické sousoší, jsou to kola bez orlicí v Jiráskových sadech. No, krásná díla, ale tak monumentální, aby měla 30 metrů na výšku, takové dílo, co jsem tak přemýšlela, to v Královéhradeckém kraji nemáme. A právě takové dílo si v dnešní den připomíná celý svět, protože je tomu přesně 95 let od chvíle, kdy byla nad brazilským Riem de Janeirem nahoře Corcovado slavnostně odhalená obří 30-metrová socha Krista s rozepjatýma rukama. Tak jak takové dílo sochy vnímají děti, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co je socha?
2: Socha je něco kamennýho, třeba šnák, nebo medvěd, nebo Drákula, nebo netopír, nebo socha.
1: A jak je taková socha velká?
2: 300 metrů.
3: Já vím.
4: Třeba socha je vysoká 3 metry.
5: 8 metrů.
6: Třeba může být socha hora.
1: A víte, z čeho socha může být?
7: Z toho, z kameniště.
8: Z ledu.
9: Ze sněhu.
10: Třeba z knížek nebo z plišáku nebo omalovánek nebo hraškama.
11: Z gumy.
12: Z kamenu, z ledu, ze sněhu a ze dřeva.
1: A jak se taková socha vyrábí?
13: S nějakýma nástrojima, který můžou postavit tu sochu.
1: S jakými nástroji?
13: Nevím, jak se jmenuje, ale vím, jak vypadají.
1: A jak vypadají?
13: Taková platka, která takhle dělá takový ten beton a on pak ten beton stvrdne a pak takový ty nástroje, které to jako dloubnou, to nějak.
2: Socha se vyrábí, že máš takový špičatý nástroj a kolem toho máš takovou dřevěný držátko a takhle s tím tlučeš do té sochy.
6: A pak to bude hotový a pak můžou si to odvíšt.
14: A takhle to vidíme my.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: rozhlasu Hradec Králové, tak jestli pak budeme volat Mama Mia po předpovědi počasí na ty následující dny.
1: Počasí.
0: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi. Krásné dopoledne, pane Tučku.
2: Pěkné dopoledne.
0: Já když jsem si počítala tu vaši předpověď, tak musím říct, že mě v té záplavě chladu, mraku, přeháněk zaujalo jenom jedno jediné slovo. A to slovo slunečno. To tam taky máte. To tam máte a slibujete ho na úterý. Tak ale nepředbíhejme, dnes asi toho moc nebude, toho slunečného.
2: No, možná teoreticky v závěru dne, že to slunce bude trošku víc svítit, ale necháme se asi překvapit, protože většinu dne budeme mít většinou oblačno a nějaká ta výjimečná přeháňka se tady bude objevovat v kraji, no s tím, že na horách ty srážky jsou trošku četnější. No a zhruba tak na 1200 metrů se mohou objevovat i vločky nebo mohou být srážky smíšené. A jak jsem říkal, k večeru pak ta oblačnost bude ubývat. No ty dnešní teploty nebudou nic moc, 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak bude slábnout. Rostlé podmínky díky větru máme dobré a bio to je na jedničce
0: mírná zátěž. Tak lyže máme připravovat už ne? To ještě je čas.
2: Na lyže.
0: Ještě počkáme. Poprašek to bude nad těch 1200 metrů v Krkonoších. Lyže tedy necháme uklizené, ale škrabka na auto, to mám pocit, že už se možná bude hodit po té noci, která je před námi.
2: Určitě, určitě. A myslím si, že kdo pojede na kole, tak může mít i rukavice.
0: už mám, hlásím, že už mám. Jaká bude noc? Bude asi hodně chladná.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, hlavně z počátku, ale pak se začnou tvořit docela četné mlhy. Ty nejnižší noční teploty nejčastěji od 4 do 0. Při bezvětří pak ty teploty mohou padat až k minus 3 stupňům Celsia. No a vítr bude v průběhu noci slabý, proměnlivý do 3 metrů, anebo to avizované bezvětří. Zítra, jak jste se tam dočetla, slunečno.
0: Ano, to máte jako nadpis, to máte jako nadpis slunečno ano, na úterý.
2: Ano. Jasno až polojasno v průběhu dne, ale ráno dopoledne musíme počítat místy s mlhami. Docela jich podle mě spoustu vydrží v průběhu toho dopoledne, takže až do pozdních dopoledních hodin ty mlhy se mohou udržet. Nicméně odpoledne už by mělo být všude slunečno. Večer potom začne od západu přibývat oblačnost, no a ty maximální teploty už trošku povyskočí, 12 až 15, tam, kde ta mlha se udrží dlouho, tak ty teploty se budou pohybovat od 9 do 12 stupňů. Na horách 5 až 8 a vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tak víme, co očekávat, jaké radosti, starosti, rukavice, tedy škrabky připravené. Pane Tučku, děkujeme za předpověď a určitě se zítra zase spojíme. Krásný den.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Na 37 minut je to tady čas na naše dopolední soutěže Věřte, nevěřte. A hrát budeme tento týden o dvě vstupenky na gala večer jubilejního 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku, který se chystá na 23. října v hradeckém Aldisu. Kulatiny 30. budeme slavit, jak určitě už víte, ve velkém. Takže do krajského města přijedou vítězové minulých ročníků Simona Stašová, Petr Kostka, Jan Přeučil, Jan Pirk, Pavel Pavko a další. A jako každý rok nebude chybět ani rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným, pardon, a Davidem Dejlem a hradečtí gentleman singer samozřejmě. Takže kdo chce u toho jedinečného večera být s námi, tak si může o ty vstupenky zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a s dnešní otázkou půjdeme do lesa, tam šaty jako na gala večer samozřejmě nepotřebujete, ale i tam uslyšíte nejeden koncert. Dnes dopoledne už jsme načali téma myslivosti, tak u něj ještě chvíli zůstaneme, abyste se mohli taky pochlubit, jestli chodíte do podzimní přírody, jestli myslíte na zvířata, nebo zkoušíte poznávat ty jejich hlasy. U nás v soutěži moc dobře víte, že ve zvuku může být schované prakticky cokoliv. Ale já dnes tvrdím, že v tom zvuku, který za chvíli pustím, takže to je mrmlání jelena. Poslouchejte, mrmlání jelena. Tak co jste slyšeli? Je možné, že to bylo mrmlání jelena, nebo to bylo něco úplně jiného?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, krásné dopoledne, kdo je s námi? Haló, haló, haló, slyšíme se? Dobrý den. Je tady někdo volá, neví, že volá. No tak další mu dáme příležitost. A jste to vy, dobrý den.
2: No, dobrý den.
0: Ano.
2: Já volám z Hradce Králové Jitka.
0: Ano.
2: A já si myslím, že by to mohla být pravda.
0: Že by to mohla být pravda. A jste?
2: Být,
0: máte
2: jako
0: někoho, myslivce? Máte
2: nemám,
0: doma?
2: Myslivce nemám, to ne, z toho, ani z toho oboru, ale občas chodím tady do hradeckých lesů a i někde mimo a řekla bych, že by to mohlo být.
0: No ale taky otázkou, jestli to je mrmlání. Takhle mrmláte, nebo někdo u vás doma mrmlá? Umíte mrmlat, paní Jitko?
2: Neumím mrmlat. Nikdo nemrmlá, já jsem sama, jo, protože muž není, takže nemrmlám, ale jako řekla bych, že by to mohlo být.
0: No dobře, tak máme tady první ano, mějte se krásně. No, a den bez mrmlání,
2: den.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou, další z vás tady u nás, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Růžena.
0: Ano.
3: A to je jedna, která je to moc krásné slovo, to mrmlání.
0: Vidíte, vidíte, tak můžeme říct i brblání, to významově to bude stejné, ale tak mrmlání, mrmlání. Je vám to blízké, paní Růženo, určitě ne, vidíte?
3: No.
0: No.
3: Snad ne, doufejme, že ne, nebo se nebudu přiznávat.
0: Ne, nepřiznávejte. Myslíte si, že je to možné, že tam něco takového v tom zvuku bylo, nebo byste to typovala, no, šacovala na něco jiného?
3: No, já si myslím, že to mohl být jelen, ale slyšela jsem tam nějaké jako kdyby praskání.
0: Mm-hmm.
3: Já nebudu věřit schválně.
0: Nevěříte schválně, tak to tak rozčísneme trošičku. Máme ano. Tady ano, ne. Mějte se krásně, paní Růženo. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: No a ještě do třetice někdo dostane příležitost. Tady Věřte, nevěřte. Kdo tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, Zdeněk ze Železného Brodu.
0: Máme muže. Myslivce, pane Zdeňku. Jste
4: no,
0: myslivec?
4: To ne.
0: Ale přírodu budete mít rád, předpokládám.
4: Jo, mám.
0: Takže poznáte zvířata v lese, když jdete?
4: No tak, jako, nevím, toho jelena, jo, ale prostě, jo, kanec taky. Jo,
0: kanec toho, taky. Jako, jo. Tak když poznáte jelena, tak myslíte si, že v té ukázce byl jelen, mrmlající jelen?
4: No to nebyl.
0: To nebyl, aha.
4: No.
0: A umíte mrmlat, pane Zdeňku? Jak mrmláte?
4: Neumím.
0: Neříkejte, když vám není něco po chuti, že občas.
4: Jo, tak to mrmlám.
0: No, myslím, že každý občas, ale tak potichu pro sebe, nemůžeme to přehánět,
4: jo,
0: samozřejmě.
4: Ano,
0: jasně. No tak co jste slyšel ale v té ukázce, pane Zdeňku, když to jelen nebyl?
4: Já si myslím, že to napodoboval nějaký myslivec.
0: No, ale Ale napodoboval mrmlání jelena?
4: Ano, to jako napodoboval, ale jelen to nebyl.
0: Jo, takhle. Jako ale tak můžeme to brát za napodobování. To jsem neříkala, že byl živý.
4: Jo, tak jo.
0: Tak jo, tak jsme to vyhodnotili, znemáme,
4: jo,
0: ano.
4: To jsme vyhodnotili.
0: Dobře, značím si každopádně a mějte se moc hezky. Naschledanou. Hezký den, naschledanou. I vám. No další z vás ještě můžete zavolat na naši telefonní linku, co říkáte na dnešní tvrzení. Případně napište na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Pročítám tady vaše odpovědi do dopolední soutěže Věřte, nevěřte. Těch tady je, přišlo jich mnoho, tak pojďme rozseknout dnešní zvukovou záhadu, kdy jsem se vás ptala a tvrdila, že v nabídnuté ukázce bylo mrmlání jelena. Neříkala jsem, jestli živého nebo vykouzleného na vábničku, to bylo možná trošičku zavádějící, ale co tam tedy bylo? No pojďme se ještě, než to pustím ještě jednou, podívat na ty odpovědi. Paní Zuzka píše, dnes věřím. Ze zkušenosti z hor vím, že má každý jelen svůj charakteristický projev a podle toho se dá poznat. A byl tam slyšet i potůček, takže pěkný hlasový úlovek. Paní Jaroslava píše, nesouhlasím, myslím, že to bylo nějaké jiné zvíře, jelen to nebyl. Moc ráda ale chodím do přírody a den myslivců na Stříbrném rybníku ráda navštěvuji. Letos mě to bohužel nevyšlo. Paní Hanka neví, co je to mrmlání, brblání, to už jí docvaklo, tak když se prý manželovi něco nelíbilo, tak si brblal pod vousy, měl knír. No ale k jelenovi myslím si, že jeleni vří vydávají mnohem hlasitější zvuky, aby ulovili tu pravou. No otázkou je to nebyl ale jelen vří, jsem říkala, to byl mrmlající jelen. Paní Marcela z Hradce, ta by nesouhlasila, těch odpovědí je tady opravdu nespočet. Mě nejvíc, přiznám se, pobavil pan Karel, který taky říkal, že mrmlá poměrně často, když po něm manželka něco chce, takže vyhoví, ale pak si jde právě stranou, aby ho neslyšela, zamrmlá si. To budou mít mnozí podobně. Paní Monika nevěřila, typovala krávy a prý by jelena potkat nechtěla, protože když byla nedávno na houbách, tak na ní vyskočily dvě srny a na cvrknutí to úplně stačilo. Posluchačka z Jaroměře pak například vzpomínala i na slavnosti svatého Huberta na Kuksu, kde taky vábničky předváděly. Tak jak to dnes bylo? Měli jste věřit. Nabídneme rozhřešení přímo od odborníka. Ve zvuku nám to potvrdí Jiří Kasina, který u nás pořádá i soutěže vyvábení zvěře. Takže nebyl to ten živý jelen, ale byl to jelen. Poslouchejte.
1: V našich soutěžích ve vábení jelenů to používáme jako rozstřelovou disciplínu a to je takzvané odpočinkové mrmlání. A myslím, že paní z rozhlasu se to bude moc líbit, protože vždycky říkám dámám, schválně si to nikde neznáte, neznáte z domova. A pro lidi říkají, a to znám, to je celý Pepa, když přijde z práce, nebo když přijde z hospůdky, nebo soused, když krápe za zdí. Takže Marku, zkuste to odpočinkové mrmlání. To je vlastně jako by ten jelen vzpomínal na tu jelení dříve.
0: Mrmlání jelena na vábničku. Paní z rozhlasu to očividně zaujalo, jak vidíte, ale posílám dál, protože myslím, že je úžasné, co všechno dokáží lidské hlasivky a správná vábnička napodobit. Takže výhru v podobě dvou lísků na gala večer šarmantní osobnosti roku získá někdo z vás, kdo jste věřili tvrzení a štěstí dnes přálo paní Jitce. Gratulujeme. Ostatní to budete moci zkusit samozřejmě zase zítra. Další soutěž Věřte, nevěřte opět v úterý po 10:30.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou

Dvě třetiny zastupitelstva v Hradci Králové budou nové, mandát obhájilo jenom 13 lidí. Detaily přidáme v dalších zprávách, které nabídneme už za 3 minuty. A po 11. hodině radioporadna s paní doktorkou Silví Šidákovou, se kterou se zaměříme na bolavá.

0: Prince, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dvě třetiny zastupitelstva v Hradci Králové budou nové. Komise schválila výsledky voleb. Filmaři tento týden natáčejí v archeologickém skanzenu v Uhřínově na Rychnovsku. A dnes bude oblačno s teplotami do 13 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Zastupitelstvo Hradce Králové čeká po komunálních volbách výrazná obměna. Z 31 současných členů, kteří se pokoušeli mandát obhájit, uspělo pouze 13. Dalších 6 už vůbec nekandidovalo. V novém složení tak usedne 24 lidí, kteří v něm na konci současného volebního období nebyli. Díky preferenčním hlasům se mezi zvolené členy dostalo z nižších pozic 5 kandidátů. Nejvýrazněji si polepšili kandidáti hnutí STAN na úkor Pirátů.
4: Jednání o sestavení povolební většiny v hradeckém zastupitelstvu vede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Hnutí STAN se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Státní volební komise schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Filmaři celý tento týden pokračují v Uhřínově na Rychnovsku s natáčením historického dramatu Stínač. Ve skanzenu Vila Nova vzniká část absolventského filmu studentů Slezské univerzity v Opavě. Natáčení tam potrvá do neděle. Uhřínovci tvůrci vybrali hlavně kvůli věrným replikám středověkých staveb, které jim umožní vytvořit dobové prostředí bez stavění filmových kulis. Vysvětluje scenáristka a spolurežisérka Tereza Winkelheferová.
5: Chceme také zachytit každodenní život a atmosféru středověku. Využíváme k tomu dobové kostýmy, rekvizity a taky spolupracujeme se skupinami zaměřenými na historický reenactment. Projekt vzniká s podporou Slezské univerzity, Královéhradeckého kraje a také veřejnosti prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Premiéru filmu plánujeme na příští rok.
6: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková slaví postup do druhého kola turnaje v čínském Wuhanu. Porazila tam Dánku Tausonovou, která po ztrátě první sady 1-6 a za stavu 0-2 ve druhém setu utkání vzdala. Do druhého kola by dnes mohla postoupit také Sara Bejlek. V čínské Šanghaji Jiří Lehečka rozehrál souboj o postup do osmi finále se Španělem Chodárem a před malou chvílí nastoupil Dalibor Svrčina proti Medveděvovi z Ruska.
6: Počasí.
2: Dnes čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky, na horách četnější a nad tisíci metry smíšené nebo sněhové. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7. Vítr fouká mírný západní až severozápadní, večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehodu máme hlášenou na křižovatce silnic 35 a 16 mezi Robousy a Jičínem. Osobní auto tam sjelo mimo komunikaci. Zdržet byste se neměli. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 11. hodině a to znamená, že už za chvíli otevřeme radioporadnu. Nemáte teď náhodou ramena u uší a hrb na zádech? Proč nás tak často bolí záda, i když jsou všechna vyšetření u lékaře naprosto pořádku? Odpověď se někdy skrývá i ve naší vlastní hlavě, v tom, jakou máme sebedůvěru, ale i v tom, jak pevně stojíme na vlastních nohách. No ve studiu za chvíli přivítáme odbornici, paní primářku Trutnovské nemocnice, paní doktorku Sylvii Šidákovou, se kterou provedeme pravidla i pro zdravý spánek a řekneme si i to, jak hlavně na podzim předejít i nebezpečným pádům. Začínáme přibližně za 7 minut. Buďte dál s námi.
8: Habaděj a Pavla Kindernajová.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Radio poradna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová. Dnes bude radioporadna lékařská, zaměřena na záda. Všimli jste si někdy, jak vypadá člověk, který si věří, má radost ze života, jde si za svým, má otevřený hrudník, ramena dole, lehký krok. A jak se pak choulíme, když na nás padne podzimní splín, únava nebo pochybnosti o sobě samých. Naše záda totiž nenesou jen naši váhu, nesou i emoce, strachy, taky sebedůvěru a o tom, že tělo dokáže opravit jen ten, komu patří, si dnes budeme také povídat. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové už vítám paní primářku rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice, paní doktorku Sylvii Šidákovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím všechny diváky.
1: Říkám si, jestli k vám do ordinace vůbec chodí nějací lidé s příma a s úsměvem.
2: No, to moc nechodí. Máte pravdu, i když občas se to stane, protože pravdově, že přibývá lidí, kteří chtějí o sebe pečovat preventivně. To znamená, že jsou v podstatě docela v pořádku, ale chtějí do toho života zařadit tu rehabilitaci jako určitou radu, jak na to, jak spát, jak sedět, jak pracovat na zahrádce, různé, jak sportovat. Takže ano, stane se to, ale není to moc časté.
1: No i úsměv tedy minimálně. Říkám si spíš, že lidé chodí a ještě si nakládají víc, že se ještě více podmračí a ještě přidají, aby ukázali tedy, že opravdu tu bolest mají, abyste je také politovala. S tím se setkáváte?
2: Určitě taky, ale je pravda, že pacient, který má chronický problém, třeba chronickou bolest, je opravdu utrápený. Ona to je, když to člověk nezná a nezažije, tak samozřejmě je často otrávený z někoho, kdo si pořád stěžuje a my takových stěžovatelů máme v našem oboru poměrně dost, protože bolesti nejenom zad, ale bolesti těla obecně hodně souvisí s tím, jak žijeme. To znamená, jaký máme životní styl, jakou máme psychiku, jaké máme vztahy, protože to všechno vytváří nějaký jeden obraz toho člověka, nějakou jeho jakoby stresovou hladinu a vyšší stres nám samozřejmě taky má vliv na napětí svalů a ty svaly, když jsou napjaté, tak mění to, jak my vlastně stojíme, jak dýcháme, jak se hýbáme. Takže všechno to spolu souvisí a ano, většinou do té ordinace přichází lidi v nějakém takovém utrápeném postoji a to buď akutně utrápené postoj, to znamená, jsem celý nakřivo, nemůžu se narovnat, ráno mě chytly záda, anebo v takovém tom chronicky utrápeném, kdy to je podobné, jak jste říkala, prostě schoulená ramena, špatná chůze, kdy vlastně často i ta naděje, že s tím budeme něco dělat, že to jde, kromě léku, že to jde změnit, je hrozně důležitá.
1: Vy jste říkala, že lidé, kteří to nikdy nezažili, že to asi nepochopí, ale těch lidí, kteří to nikdy nezažili, tak mám pocit, že těch už bude úplně minimálně.
2: Je to tak. Prostě bolestí zad přibývá, určitě to souvisí s životním stylem. O tom jsme už tady opakovaně hovořili, ale je to pravda, že prostě sedavý způsob života je prostě důvod, proč nás záda opravdu čím dál víc bolí.
1: Když se podíváme na stavbu těla od spodu, přirovnává se to někdy k šikmé věži v Pize. Jsem četla, když je nakřivo, první věc, kterou zkoumáme, jsou ty základy a to jsou chodidla. Je to pravda?
2: Ano, samozřejmě. Chodidla je velmi důležitá část našeho těla, na kterou se občas zapomíná nebo často zapomíná, protože to je něco jako základ domu. To znamená, když jsou ta chodidla pevná, pružná a dobře fungující ve smyslu informace do těla, tak vlastně máme dobrou třeba stabilitu. Je dobré si to představit tak, že vlastně z těch chodidel, která mají mnoho nervových zakončení, jdou informace do mozku a ten mozek zpátky dává informace, jak vlastně se cítíme. Je to obrovská rychlost, těžko si to představit. Ale vlastně, když například budeme chodit po nějakém nerovném povrchu, třeba v lese, tak vlastně ten mozek musí zpracovat obrovské množství informací o tom, jak to udělat, abychom neupadli. A základní vlastně části těla, která se na tom všem podílí, je samozřejmě ten mozek, který ty informace zpracovává, ale také ta chodidla, která musí být co nejlépe fungující. A častým takovým projevem u pacientů je vlastně nejenom u dospělých, ale hlavně už u dětí je třeba plochá noha, je to častá věc v dnešní době a právě ta plochá noha, to je vlastně něco jako nestabilní základ domu. Takže to tělo na těch plochých nohách špatně drží a potom se ta práce přenáší třeba na kolena nebo na kyčle a člověk má potíže s vyššími částmi těla a třeba i s těmi zády.
1: Doporučil byste lidem děkovat nohám každý večer, co zvládli, pohladit je, promasírovat každý prst a zkrátka takové velké díky?
2: No to určitě, to je krásná představa a myslím si, že to je docela dobrý nápad, jak třeba můžeme večer trávit čas, když například sedíme u televize a chceme trošku nějakou změnu.
1: Doporučuje paní primářka Sylvie Šidáková. Samozřejmě se můžete zapojit do našeho povídání, nabízíme telefonní kontakt 726 a 3x46, případně dotazy týkající se bolestivosti zad můžete směřovat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu, která je dnes lékařská. Zaměřili jsme se na bolesti zad s paní primářkou rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice Silví Šidákovou. A už tady máme reakci po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, Fikerová Olga Trutnova. Já bych chtěla pozdravit paní primářku Šidákovou, protože k ní chodím a je to tak bezvadná ženská, nejenom jako doktorka, ale i jako psycholog. Víte, ona je fakt lidská, no. Já bych ji chtěla děkovat za všechno.
0: Děkujeme, vy se opatrujte hlavně. Děkujeme za tu reakci. Naschledanou.
1: No. Naschledanou.
0: Paní primářka se teď usmívá, vy se s tím setkáváte, ale velmi často, víte?
2: Tak občas se setkávám, ale je to opravdu milé a taky moc zdravím paní Fikerovou a přeji, ať má krásný podzim bez potíží.
0: Ono je to o té psychologii ve velké míře, jak říkala právě paní posluchačka, tak vy se je snažíte srovnat nejen fyzicky, ale i psychicky, souvisí ta práce s tím?
2: Určitě. Právě proto, co jsem říkala, že spousta lidí má vlastně potíže dlouhodobé a naše medicína je dneska hodně urychlená, to znamená, když nemáte nějaký vážný nález k operaci nebo k nějakému výkonu nebo k nějakému obstřiku, tak jsou ti lidé někdy ztracení v tom, že mají vlastně problémy a není na to čas to probrat. Je pravda, že my v našem oboru se snažíme dívat na ten problém trošku celostněji a snažíme se ten čas si udělat. Nejenom já, ale i mý ostatní kolegové, kteří třeba se mnou pracují v nemocnici, takže se snažíme ty lidi opravdu vyslechnout a často je to opravdu o tom si vlastně říct, co mě opravdu trápí, mít na to ten čas a vysvětlit si, co bychom mohli udělat třeba jinak nebo lépe. A myslím si, že ta psychosložka v tom hraje velmi významnou roli a že to je jeden z úkolů rehabilitace. Těm lidem prostě pomoct i tou radou a tou přívětivostí.
0: Tím úsměvem, který vy máte na té tváři, když k nám také do studia přicházíte, ale říct si, teď bude lépe, tak na lusknutí prstu to asi, když to opravdu bolí, nejde.
2: Určitě ne. Když to opravdu bolí, když je opravdu něco akutního, tak vždycky je nejlepší prostě použít klasiku, to znamená léky, klid, suché teplo, úlevová poloha, prostě nechat tomu čas, aby ta část těla, která nás trápí, si mohla trošku odpočinout. No a pak vlastně přichází ta rehabilitace. Samozřejmě trošku problém je, že pacientů je mnoho a objednací doby na rehabilitaci jsou velmi dlouhé, takže proto se snažíme i na těch kontrolách třeba probrat některé takové obyčejné rady do života, které se nám třeba v našem oboru zdají úplně jednoduché, ale možná jsou pro spoustu lidí v něčem třeba zajímavé.
0: Pojďme na obyčejné rady do života, tak pusťte něco do éteru.
2: No tak dobře, tak třeba kdybychom začali spánkem, tak častý dotaz je pacientů, jakou má mít matraci, jaký má mít polštář. To je docela těžká odpověď, protože na trhu je velké množství všelijakých výrobků a reklamy nám říkají, že je všechno úplně nejlepší. A ta odpověď na tu otázku není jednoznačná ani jednoduchá. Já většinou říkám, no to, co vám vlastně je příjemné. Ale zcela obecně, třeba matrace by určitě neměla být úplně strašně moc měkká a hlavně by neměla být proležela. To je základ, to asi víme, ale přesto někdo má doma třeba proleželý gauč a spí v takovém tom lavoru, tak to je špatně. Ta matrace by měla být spíš tvrdší, ale ne úplně tvrdá, ale třeba s nějakou lehkou, čím jsme starší, tak na vrchu, aby byla třeba vrstva paměťová, protože když například ležíme na boku, tak prostě ty kyčle a ty chocholíky velké, to znamená ty hrboly na těch stehenních kostech se vlastně opírají do té postele. A když je to tvrdé, tak nás to třeba v noci může budit a bolet. A pak ten slavný polštář. Tam je docela zajímavé si uvědomit, že když ležíme na boku, tak je vždycky dobré si představit, aby ta naše krční páteř byla vlastně jako v rovině. To znamená, ten polštář by měl být vysoký tak, jak máme zhruba vysoké rameno. To znamená vzdálenost od ramene ke krku. A na trhu jsou třeba různé anatomické polštáře, z paměťové třeba pěny. A ty polštáře jsou bezvadné, když ležíme právě na tom boku, protože nám tu hlavu dají do té roviny a ta výška je většinou tak vysoká, jako je to rameno, s tím, že ten paměťový polštář má často, nebo anatomický má jednu část nižší a jednu vyšší, takže u hlavy by měla být ta vyšší. To jenom tak říkám, že někdy to mají lidi
0: obráceně.
2: Ale když si pak lehneme na záda, protože v noci měníme polohy, tak vlastně tenhle ten polštář anatomický není ideální, protože ta hlava se dostává do takového divného předklonu a může nám to vadit. Takže moje rada zní například, co se toho spánku týče, prostě mít spíš polštář, který je trošku, můžeme s ním manipulovat, je trošku, jako není úplně měkký, ale ani ne tvrdý, ale asi, abychom si ho prostě mohli dát, když ležíme na boku pod to rameno, tak si ho tam tak jako naducat, abychom tu hlavu měli v rovině, ale když se otočíme na záda, tak abychom taky tu hlavu mohli jakoby zabořit do toho polštáře. A v podstatě samozřejmě s věkem se nám ta hlava dostává do takového toho předsunu, jak my říkáme, takže samozřejmě ležet úplně na rovným třeba na zádech už pak není ideální, protože ta hlava je pak

Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Je před námi třetí blok radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, kdy si povídáme s paní primářkou rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice o bolavých zádech a už se nám to tady opět rozblikalo. Tak kdo se k nám dovolal a na co se chcete hlavně zeptat? Vítejte v radioporadně, dobrý den.
1: Já vás zdravím, tady je pan Josef z Podkrkonoší a já bych chtěl pozdravit paní primářku. V loni jsem byl Trutnově na operaci levého kolene, na endoprotézu a byl jsem u ní na rehabilitaci, byl jsem moc spokojený, dokonce jsem jim tam zahrál z rády a z Hradce Králové písničku a chtěl bych se jí zeptat jenom na jeden problém.
0: Povídejte.
1: Takže při chůzi ze schodu, pokud jdu levou, tou operovanou nohou, tak je to v pořádku, ale pokud začnu pravou nohou, tou zdravější, tak ta levá mě bolí. Co to může být?
0: Co s tím?
2: Jestli to dobře, pane Josefe, zdravím vás a děkuji za tu písničku. Já si to pamatuju, to bylo moc krásný.
1: Ano.
2: Ale každopádně, myslíte to teda tak, že vlastně ta operovaná noha, když jde první ze schodu, tak vlastně vás nebolí, ale když jdete tou neoperovanou, to znamená, že ohnete tu operovanou.
1: Ano, tak tam to vtáhne jako.
2: Tam to táhne a táhne to na vnitřní straně toho kolene.
1: No spíš jako ve

0: vepředu.
1: Spíš vepředu. No, těžká samozřejmě otázka v tom, když vás nemůžu vidět, ale většinou to je nějaká taková problematika s určitou zatuhlostí nějakých struktur třeba i po té operaci, protože vlastně při té chůzi ze schodu vy tu nohu docela hodně jako ohnete a vlastně může tam být třeba nějaká struktura ještě trošku zkrácená nebo stažená, ale jako obecně to určitě není nic nebezpečného, co by jako znamenalo, že je třeba ta operace špatně udělaná, to určitě ne, a často to souvisí s nějakými třeba nebo s nějakými vazy, takže samozřejmě můžete klidně se objednat k nám na rehabilitaci a můžeme na to mrknout, ale myslím si, že to nebude nic vážného a také jde o to, jestli vás to bolí pořád, anebo jenom někdy. Jo, to znamená no, celý rok při té chůzi ze schodu.
0: Ano.
1: Mm-hmm. No, tak nic víc nic lepšího vám neporadím, no, ale můžete samozřejmě přijít k nám.
0: Já jsem objednaný v prosinci na kontrolu, tak
1: paráda.
0: Takže se tam možná uvidíme.
1: Tak to probereme.
2: Mějte se krásně, ať nohy slouží. Nashledanou. Nashledanou. My jsme si tady, paní primářko, i v průběhu písničky povídali vlastně, že tělo v tom spánku, když se k němu vrátíme, by mělo odpočívat. Ale co když to nejde? Co když ta hlava, ten rychlý svět nám nedovolí zastavit a to tělo je v napětí, tak to se možná potom stává, že k vám ti lidé chodí a ty následky jsou už ty blokace a velké bolesti.
1: Mm-hmm. No určitě, protože přes den se pohybujeme, v našich kloubech je nějaká tekutina, nějaký mas, který se tam pohybuje, takže to tělo se tak hezky jako promazává, něco jako motor a olej, ale když vlastně je třeba nějaké období nebo chronicky má ten pacient nějaké velké starosti nebo nějaké problémy třeba v práci nebo v rodině, tak vlastně to jeho tělo je ve větším napětí, nějaká svalová skupina, třeba svaly za krkem nebo svaly v bedrech, a tam potom ten pohyb je menší a celý to tam tak jako tuhne. A děje se potom to, že ten člověk v noci, kdyby měl spát a vlastně to tělo by mělo odpočívat, to znamená svaly relaxovat, tak ty svaly už nedokáží ani v noci relaxovat a jsou pořád v napětí. Proto třeba se člověk i v noci může vzbudit bolestí, anebo se ráno vzbudí a bolí ho něco, třeba záda hodně. A samozřejmě to už je situace, kdyby chtělo to řešit, to znamená, už to není taková ta běžná bolest zad, která vznikne třeba po nějaké práci na zahradě nebo po něčem, co děláme atypicky. A přijít to řešit, protože tam může být skutečně nějaká blokáda nebo nějaký důvod, který se dá nějakým způsobem skutečně vyřešit.
2: Mm-hmm, takže zkrátka nemávnout nad tím rukou, když tělo nedokáže vypnout, tak už je to problém. Máme tady dalšího posluchače nebo posluchačku, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana.
1: Dobrý den.
3: Já jsem se chtěla paní doktorky zeptat na degenerativní onemocnění, které souvisí asi s osteoartrozou, při kterém se někdo ohýbá téměř až ke kolenům, anebo dokonce i ke straně. Mm. Samozřejmě tam dochází k nějakým těm změnám na kostech, ale toho jako je ve velký míře. Jestli se s tím dá něco dělat.
2: Něco dělat, když už je to takového to velkého rozsáhlého charakteru.
3: Ano, děkuji. Mm-hmm.
2: Děkujeme za dotaz. Nashledanou.
1: Dobrý den, také děkuji za dotaz. No to víte, je to složité, protože osteoartroze je onemocnění, při kterém vlastně ubývají chrupavky. Ubývá chrupavka, která je vlastně výživová složka toho pohybového aparátu. To znamená, jako kdyby člověk, jako kdyby mu vysychaly ty klouby, a samozřejmě klouby jsou velké, jako jsou kolena, kyčle, ale jsou i malé, jako třeba klouby v rukách, ale samozřejmě i klouby v páteři. Ale vy mluvíte o tom, že ten člověk se postupně ohýbá. A ano, to ohýbání buď to může být třeba nějaké onemocnění typu Bechtěrovová nemoc, anebo je to opravdu ohýbání takzvaně k věku, kdy vlastně ta páteř jako taková v úvozovkách vysychá a vlastně svaly, které nás mají držet napřímeně, jsou oslabené a vlastně nedrží tu páteř rovně a ten člověk se prostě víc a víc ohýbá a vlastně gravitací směrem k zemi.
2: Je to přirozená součást stárnutí nebo nemusí být?
1: Ne, nemusí být. To je hodně... Je to dané mnoha věcmi. Samozřejmě člověk má nějakou genetiku, má nějaký životní styl, to znamená buď sportuje, nesportuje, nebo hýbe se, nehýbe se, ale někdy se to stane i lidem, kteří prostě dělají všechno takzvaně správně a přesto se jim stane takovýto postupný ohýbání. Určitě se s tím dá něco dělat, ale ne moc. Nemyslím tím, že by se to dalo vyřešit třeba nějakou operací nebo nějakým jako zákrokem typu třeba nějaký napravování, ale určitě se dá v rehabilitaci opravdu poctivým cvičením udržet tu páteř, aby se tolik neohýbala, ale je to docela těžké. A samozřejmě potom je také docela dobré používat nějaké pomůcky, jako třeba nějaký hrudní pás nebo bederní pás nebo nějaký takový ty jakoby napřimovače, které trošku tu páteř drží. Ale je dobré si říci, že každá taková pomůcka vlastně znamená, že ta pomůcka je vlastně místo těch našich svalů. Takže my, když dlouho budeme nosit pořád něco jako korzet, tak ty naše svaly vlastně mohou
2: zlenivět
1: a potom nás o to méně drží. Ale určitě je to, když se do toho života dá pravidelné cvičení, a na to často je dobrá rada nějaké fyzioterapeutického pracoviště, prostě aby vám někdo opravdu dobře poradil, co si cvičit, aby to nebylo náročné na čas a aby to bylo smysluplné, tak se to dá aspoň co nejvíc udržet. Ale úplně se to změnit nedá.
2: Bez naší péče se to zkrátka neobejde.
1: To určitě ne.

0: Za 2 minuty bude 11:45 s radioporadnou Českého rozhlasu Hradec Králové paní primářka Sylvie Šidáková z rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice je dnes s námi a zaměřili jsme se na bolavá záda, protože podzim už o sobě dal ve velkém vědět a možná je to právě toto období, kdy k vám chodí nejvíce lidí. Je tomu tak?
1: No, neřekla bych úplně nejvíce, ale ano, jaro a podzim jsou 2 období, kdy chodí pacienti více, protože to souvisí podle mě se zahrádkama. Na podzim se zazimovává, na jaře se zase seje. A je to v tom režimu těch lidí vlastně období, kdy se hodně pracuje na zahradě a hodně pracujeme v předklonu a navíc se tam mění to počasí. To znamená, z toho tepla se vlastně začne být víc chladno a to je taky období, kdy se prostě obecně ty naše klouby začnou ozývat. Takže je to taková zkušenost, že prostě opravdu jaro a podzim jsou období, kdy se nám objevují ve větší míře lidi s bolestmi zad a třeba s bolestmi ramen.
0: No ale bez předklonu to nejde na zahrádce. Na zahrádku chceme kvůli hlavě kolikrát, že se tam krásně vyčistí a je to potřeba dopřát i té zahrádce. Tak existuje tam nějaká úleva, pomoc?
1: No, zahrádka je samozřejmě prostě báječná věc. Někdy to je špatný pán, ale protože když to přeženeme, tak nás opravdu může něco bolet, ale obecně je to prostě prostor, kde se snižuje náš stres. Je tam samozřejmě vzduch, je tam zeleň, je tam prostě spousta pohybu. Ale co je potřeba říci, tak řeknu trošku něco k tomu předklonu. Protože předklon je pozice, která je velmi častá na zahradě, ale velmi nebezpečná, protože vlastně, když se předkláníme takzvaně kulatě, tak na naše plotýnky, což je prostě část těla velikosti krabičky od sirek, se vyvíjí obrovský tlak, třeba až 300 kg. Takže vlastně v tu chvíli ty naše plotýnky strašně trpí a mohou třeba prasknout nebo vyhřeznout.
0: Takže radši ve dřepu, dřepnout si
1: nebo se předklánět takzvaně s rovnými zády a hlavně ty polohy měnit. Prostě jde o to, že jako když budu 2 hodiny plít, tak to není úplně dobrá věc, takže je dobré si ty polohy měnit, narovnat se, projít se zase pak třeba chvíli hrabat, měnit ty strany, aby prostě ta pozice nebyla pořád stejná a když něco na zahradě zvedám, tak určitě vždycky ze dřepu, protože tam je vlastně ten tlak na ty plotínky úplně ze všeho největší a je potřeba si na to opravdu dávat pozor.
0: Teď už tady máme další telefonát, vítejte v radioporadně, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Prokopová. Já bych chtěla poděkovat paní primařce a celému kolektivu rehabilitace a ortopedického oddělení za skvělou péči, kde jsem byla na operaci s kyčelním kloubem. A patří to od pomocného personálu až přes všechny, až nahoru, až po paní primačku.
0: Tak děkujeme za reakci. My připojíme i písničku. My děkujeme a budeme se věnovat těm radám. Děkujeme moc a opatrujte se. Naschledanou. Naschledanou. Paní Jarmila ještě píše, dobrý den, proč suché teplo a ne horká vana?
1: No, to je, panečku, těžký dotaz, protože my prostě ze zkušenosti víme, že opravdu to suché teplo pomáhá víc než horká vana. Ale je potřeba si to trošku vysvětlit. Týká se to většinou situace, kdy nás zase něco bolí, třeba svaly v oblasti zad. Protože když si lehneme do horké vany, tak ano, během prostě pár minut opravdu se to uvolní, takže člověk je mu lépe. Ale když z té vany vyleze, tak už jenom to vylejzání, když třeba mám akutní potíže se zády, je trošku komplikovaná jakoby pozice, ale vylezu z té horké vany a za 10 minut, za 4 hodiny mi ty záda stuhnou ještě víc. To znamená, je to příliš prudké na ten stažený sval, který je prostě stažený z nějakého důvodu, buď jsou záda zablokovaná, nebo je tam chronický stres, nebo jsem právě něco přehnala na zahradě ve sportu a ty svaly se stáhnou a já když je jakoby se snažím zase rychle roztáhnout, rychle uvolnit, tak to většinou nejde. A to suché teplo, což je představa mikina kolem pasu, nebo dejme tomu kočka. Nějaká kočka, nebo nějaká prostě z vlny něco, tak nám ty svaly jako chronicky dlouhodobě zahřívají a vlastně ty svaly to jako jako když je poprosíme, tak už si dej říct. Ale přesto to samozřejmě chvíli trvá. Když nás třeba akutně chytnou záda, tak to třeba 2-3 dny trvá, než to prostě povolí. I když třeba použijeme léky, tak je to třeba rychlejší, ale prostě ta horká vana jako povolí ty záda opravdu krátkodobě a často se ten stav potom ještě zhorší, protože ty záda stuhnou ještě víc, jsou vlastně ta horkost ty svaly vlastně podráždí místo, aby je zrelaxovala. Takže je to opravdu
0: taková
1: zkušenost.
0: Takže proto to suché teplo, zabalit
1: žádné suché teplo, mastičky.
0: Vy jste řekla 2-3 dny, no co by za to mnozí dali? 2-3 dny, někdo ano. Ochladí se a celou zimu, podzim chodí zachumlený a obmotaný záda. To určitě máte zkušenosti v ordinaci velké, ale mě ještě zaujalo, vy jste v tom předchozím vstupu říkala, že jsou lidé, kteří dělají všechno správně a přesto skončí tak, že se začnou zkrátka schylovat k té zemi a začnou se ohýbat. Jak je to možné, že když člověk opravdu, my tady nabízíme celoročně radioporadny, radíme lidem ohledně stravování, ohledně zdravého životního stylu a máme mnohé posluchače, kteří se, věřím, těmi radami řídí v dnešní době a přesto to nemusí být úplně potom ideální. Proč?
1: To je taky těžká otázka. No, já bych asi řekla, že chybí nám trošku nějaký jako taková jako normalita, jakýsi střed v té duši. To znamená klid v duši. Protože ano, i když takzvaně dělám všechno správně podle všech rad, tak se může stát, že to jako nepomáhá. A takových pacientů mám také hodně, že jsou nešťastní a já vlastně taky nevím, co jim říci, protože jim někdy řeknu, víte, uberte. Prostě možná toho děláte příliš. Bolí mě tady něco, hnedka to dořešit. Najdu si cviky na internetu, začnu je dělat. Teď ono to nepomáhá, tak jdu k někomu, zase to nepomáhá. A někdy tam je vlastně to napětí z toho, aby to bylo správně. Jako když jsem ve škole, chci mít tu jedničku. A jsem urputná. Takže to se samozřejmě špatně říká někomu, kdo se fakt snaží jako žít zdravě a žít všechny ty pokyny, protože to je to, co my si vlastně přejeme, ale zároveň ta zkušenost říká, že když jako, že vlastně já na to můžu říct, no víte, já nevím, ale já bych zkusila prostě zas nějakou tu změnu. Takže když to všechno děláte tak perfektně, tak zkuste ubrat, dělat to méně nebo trošku jinak. A asi do toho života zkusit skutečně zařadit trošku nějaké relaxace typu meditace nebo prostě opravdu se naučit sklidnit tu hlavu, protože i otázky typu, a proč to nepomáhá, když to dělám všechno správně.
0: To už je špatně.
1: To je vlastně ten rozum, který pořád frčí a tím pádem vlastně nedochází k takové té situaci, kdy je člověk v tom středu a kdy opravdu ty svaly pustí.
0: Nedíváte se na Stardance?
1: No, letos jsem se ještě nedívala, ale jinak se dívám s mojí maminkou.
0: Jak jste mluvila o tom uvolnění, tak úplně jsem si vybavila scénu s Hankou Dvorskou, kaskadérka, ona právě dostávala doporučení, chtělo by to méně, protože ona je úžasná tady na svůj věk, jaký to jde, tančí, ale ta je zvyklá na ten drill právě a v tom tanci je potřeba také se uvolnit, tak možná to závěrečné poselství je v tom i umět se uvolnit v tom životě.
1: Určitě a s tím se třeba setkáváme někdy i u sportovců, kteří hodně sportují celý život a pak prostě postupně někdo má to štěstí, že může sportovat do 90 a nemá potíže, ale někomu začnou prostě potíže a on se s tím nedokáže smířit, protože je zvyklý všechno rozcvičit, rozhýbat, zvýšit si tu zátěž a vlastně my nechceme říkat někomu, no to už nemůžeš jezdit na kole nebo nemůžeš to a ono, ale to zpomalení je někdy opravdu ta cesta, takže ano, přeji všem i sobě trošku zpomalit, podzim nám k tomu dává příležitosti, můžeme si sednout někde k ohýnku, ke krbu a trošku se koukat do ohně a nechat všecko bejt a mít trošku nadhled a to si myslím, že by nám mohlo taky pomoct.
0: Říká paní primářka Silvie Šidáková. Děkuju za rozhovor.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Hezký podzim.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

Za 4 minuty bude 12 hodin, blíží se další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové a po nich písničky od srdce, kdy budete moci pozdravit a potěšit vám blízkém. Takže z Habadě je už jen pozvání k zítřejší radioporadně, která bude opět lékařská. Bude u nás pan doktor Pavel Kopecký, se kterým se zaměříme na nové trendy v gynekologii. Kam se posouvá moderní gynekologie, to uslyšíte v úterý po 11. hodině. Ale teď dál přejeme krásný pondělní den i s kapelou Goombay Dance.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Úpici má být jasno o novém složení radnice do konce týdne. V Lázních Bělohrad začalo kácení rizikových stromů. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále turnaje v Šanghaji nepostoupil. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké poledne. Vítězem komunálních voleb v Úpici je uskupení Úpičtí patrioti s podporou TOP 09. Důvěru jim dalo víc než 28% voličů, což znamená zisk 4 mandátů v 15členném zastupitelstvu. Nejvíc preferenčních hlasů má lídr kandidátky Jiří Adam, který popisuje povolební situaci.
4: Pro naši vítěznou stranu patriotů není úplně jednoduchá. Momentálně probíhají jednání s ostatními stranami o vzniku případné koalice. Intenzivně vyjednáváme a pokud dojde ke společné shodě, tak jasno by mělo být koncem týdne.
2: Cesty kolem rybníku Pardoubek v Lázních Bělohrad jsou průchozí jen se zvýšenou opatrností. Lesníci začali v těchto dnech v lokalitě ořezávat a kácet stromy.
5: Nejdřív mají v plánu ořez stromů, při kterém budou odstraňovat hlavně suché a nebezpečné větve, jejich špád by mohl ohrozit návštěvníky. Na této práce naváže kácení rizikových stromů, které vzhledem ke svému stavu představují možné nebezpečí. V polovině října se zároveň budou kácet přestárlé topoly podél vodní plochy. Veškerá omezení budou podle radnice trvat pouze po nezbytnou dobu. Z Lázní Bělohrad, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Pěstitelé cukrové řepy mají letos nižší úrodu než obvykle. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zaznamenali i nižší cukernatost.
6: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
7: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
6: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
8: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
6: Výnos cukrové řepy se v Lošticích oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka do osmifinále turnaje v Šanghaji nepostoupil. Prohrála se Španělem Chodarem 1-2 na sety. Ve stejné fázi hraje Dalibor Svrčina s Rusem Medvěděvem.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude na východě Čech většinou oblačno, ojedinělé přehánky na horách, srážky smíšené nebo sněhové. Teploty mezi 10 a 13 stupni, na horách kolem 5. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Jaroměř-Trutnov pozor na nehodu před obcí Kocbeře, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pondělí 12. října máme v polovině, jsou 4 minuty po 12. hodině a to ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové znamená, že tady bude prostor nádechu, to znamená písničky od srdce. Můžete zavolat, napsat a určitě se domluvíme, jakou písničku bychom nasměřovali tam, kam je potřeba. Až už máte oslavence, který je v kalendáři, Marcela tam vidím a také Edvína, to je zajímavé jméno, ale možná dáte i o Edvínovi vědět, případně můžeme spolu s vámi oslavit a podpořit narozeniny nebo jen dobrou náladu do následujících dnů. U mikrofonu zůstává příjemný poslech, přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milion TV v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Písničky od srdce začínají, je potřeba připomenout i kontakty k nám do studia. Pokud chcete napsat, můžete využít naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam máme na úvodní straně písničkový formulář, který se nám po vyplnění taky zobrazuje v mailech. A do třetice, kdo není na internetu, může poslat stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy, aby se nám tady zobrazila, musíte jako první napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělejte jednu mezeru a za to bez háčků a čárek, protože diakritiku neumí systém rozlišit, tak ji prosím nepoužívejte, tak bez těch háčků čárek pak připojte to, co chcete, aby ve vysílání zaznělo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Začneme písemnými pozdravy. Máme tady prosbu od Lucie, která píše, že by chtěla nechat zahrát všem posluchačům, kteří právě poslouchají, pro radost a taky hezký zbytek dne. Děkuje, Lucie.

Co pak si přát s rybičkou? Možná bychom mnozí nadiktovali alespoň 25 stupňů Celsia a nějaké sluníčko, ale realita za okny, ta má ten klasický podzimní scénář. Noční mrazy jsou nevyhnutelné. Jak říkal Jaroslav Tuček, až minus 3 stupně nás čekají přes noc a první sníh na horách, ale mnozí se těšíte i na tu zimu, která zkrátka k té naší krajině patří. Tak si pojďme zpříjemnit i pěknou písničkou. Thank you.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Před malou chvílí jsem mluvila s paní Tamarou. Nechtěla do vysílání, ale chtěla pozdravit svého manžela Jiřího Švandu, protože Jiří Švanda právě dnes slaví krásné kulaté osmdesátiny. Pane Jiří, Tamara přeje samozřejmě všechno nejlepší, zdraví, štěstí, ale hlavně říkala, hlavně ať ještě dlouho vydržíte to její zlobení. No lásce se daří, to bylo znát z toho jejího projevu, tak hezky to samozřejmě to kulaté jubileum společně oslavte.

Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: jsem si dneska řekla, že dám zahrát. Měla jsem tady kamarádku Janičku Zbičová Hlaváčkovou a přivezla mi dobrý koule plněný šlehačkou. Hmm. To byl vítězný recept nějak.
1: Pochoutkového roku. Mm-hmm. A zkoušela paní Jana, to je dobré, že do toho takhle se pouštíte.
0: No, ta je teda fakt na tohle úplně vynikající, ta peče to.
1: Tak můžeme doporučit ostatním určitě ten recept, že je tedy zdařilý a že je velmi chutný. Takže paní Janě,
0: ano. Ale pro mě to je složitý, ale ona říká, že pro ní to je nic. Ale výborný, fakt výborný. Namočený v čokoládě, v kokosu, vevnitř šlehačka, výborný.
1: No, chutě nám děláte. Můžu takže písnička pro paní Janu a ještě
0: písnička
1: někam.
0: Pro Janičku a ještě Fandovi do Staré Paky, ať se mi ozve, co Pavlík, jestli udělal autoškolu, takže je moc zdravím všechny, vás Pavlí taky a mějte hezký den, hezkou službu a počasí je takový, jak říkáte, na spaní.
1: Tak příjemný odpočinek, paní Naďo, opatrujte se, děkuju, zdraví, děkuju, ať vám slouží, mějte se krásně. Děkuji. Na shledanou.

Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde naše vysílání posloucháte. A stejně taky Sojka od Krakonoše, která posílá pozdrav všem do rozhlasu a posluchačům a prosí o písničku pro všechny osamělé, kteří třeba nikoho nemají, taky pro nemocné a taky pro paní Janu od Libáně a pro kamarády, které tímto Sojka od Krakonoše zdraví.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová schránka, ale teď se nám to rozblikalo, tak zkusíme, kdo se dovolal a kam pošleme písničku. Vítejte, dobré odpoledne. Slyšíme se?
1: Ondřej,
0: vítejte v písničkách od srdce, no rovnou ve vysílání jsme. A mám tady například Činasky nebo Dana Bartu, Ilonu Čákovou, Václava Neckáře. Vybereme písničku.
1: No, tak třeba něco těch Činasek, Pavlínko.
0: Dobře, mám tady Činasky, Tabáček. Jak se máte, Ondřej, s novým týdnem?
1: Jak se mám, tak teď jsem doobědval před chvilkou, takže spokojený, poslouchám samozřejmě vás, Pavlí, a dneska si můžu, tak bych ten vzkaz chtěl nechat, teda písnic jsme brali, chtěl nechat určitě zahrát všem, kteří poslouchají, tak samozřejmě všem těm, kteří jsou rádi, že konečně to po víkendu, a že Radeček přijali rád, že?
0: Okay.
1: Nebo o víkendu.
0: No, fotbalisti na tom byli hůře. Pokud sledujete i fotbal, no, tak to bylo možná nejhorší hokej, utkání. Hokejistům se dařilo, o tom žádná.
1: To jo, no. Takže... No, pak samozřejmě všem těm, kterým mají úžasnou a dobrou náladu při poslechu skvělého českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Děkujeme, pane Ondřeji, ať se dál hezky poslouchá. Krásné dny, mějte se moc hezky.
1: Není to taky krásný den a krásný týden přeju. Halo.

0: Píseň Tabáček z roku 2005 stala se z ní doslova hymna letní pohody a odpočinku. No, léto už je za námi, ale ten odpočinek, ten si snad dopřáváte i v tuto chvíli s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pan Luboš už taky s námi, dobré odpoledne.
1: A já zdravím a přeju taky hezký odpoledne Pavle Kindernajovi, vašim kolegům do rádia a posluchačům.
0: Děkujeme.
1: A taky zdravím těm, ty, co mě zdravili přes rádio po telefonu. Já jsem se teďka vrátil, proběhl jsem se sepřem při venčení, jsem přinesl v batohu 3-kilovej pytel granuly. Takže teď teprve jsem dorazil domů. Venku se začíná dělat hezky, ale mraky jsou černý, jako kdyby něco...
0: Něco před námi bylo.
1: Černobyl.
0: No, nestrašte, pryč od toho to úplně, ale ty sluneční paprsky, které jste zmiňoval, tak ty taky občas tady prosvětly v Hradci Králové, tak jsem si říkala, hodně proměnlivé to je, ty mraky nějakou vločku i přinesou v těch horských partiích, ale jsme na to připravený, myslím. Vy to říkáte všechno s úsměvem, tak předpokládám, s dobrou náladou vstupujete do nového týdne, pane Luboši, vstoupil jste.
1: Člověk musí začít trpět takovým dvojsmyslným humorem, protože kdyby člověk všecko si měl připomínat tu minulost, tak by se zbláznil to, co se stalo v minulosti. Tak já šaškuju venku se psem, my se pěkně vyřádíme, nevšimám si těch, co mě pomlouvají a co hážou nadávky do uší člověku, dělám hluchýho vůči těm, co provokujou.
0: Soustředíte se na radost a to je určitě dobře. Proto
1: radši, no.
0: I ta veselá písnička tak letí za vámi, za vašimi přáteli s přáním dalších hezkých podzimních dnů. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vám taky, díky, naschle.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Ano, posvícenské recepty teď nově i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mnozí určitě z podzimní dny rádi vyzkoušíte, ale teď písničky od srdce a další pozdrav. Zahrajte prosím pěknou písničku Lucí Houtkové, která právě dnes slaví 45. narozeniny. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

písničku Srdce u nás má také Miroslav Jindra, který včera oslavil krásné narozeniny. Pane Miroslave, všechno nejlepší k narozeninám, především hodně zdraví, spokojenosti, lásky a také úspěchů do dalšího života přejí za všechny přátelé Milada a Jaroslav.

Blíží se 13. hodina, jsou tady závěrečné pozdravy, které ještě stihneme. Paní Lída dává vědět, že je s námi. Zahrádkáře zdraví paní Petra, která zmiňuje, že bedlivě poslouchala i dnešní radioporadnu po 11. a prý se modlí, aby neskončila ohnutá, protože zahrádka ji opravdu potřebuje a nevždy je opatrná, jak zmiňovala paní primářka, ale každopádně pozdrav připojujeme pro všechny zahrádkáře, kteří jsou při poslechu hradeckého vysílání. A ještě je tady pozdrav pro všechny od paní Silvie a taky Jaroslavy. Hezké pondělí 12. října. Dnes má svátek Marcel a moje maminka Jaroslava si vzpomněla na boxera Marcela Cerdana, někdejší lásku francouzské zpěvačky Edith Piaf. Takže právě písničku od ní by ráda věnovala Marcelům k svátku, všem narozeninovým oslavencům a zkrátka všem, kteří jste s námi.

13 hodin strany možné radniční koalice v Hradci Králové v čele s HDK TOP 09 začaly jednat o programu. Detaily připojíme v našich dalších zprávách. No a po nich nabídneme povídání setkání Oskara Hesse s Kateřinou Tučkovou. Buďte dál s námi.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Strany možné koalice v Hradci Králové jednají o programu. Škola ve Svobodě nad Úpou má nově opravenou kuchyň. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v Šanghaji ve třetím kole. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Zástupci možné trojkoalice v Hradci Králové začali jednat o programových prioritách. Vítězná formace HDK a TOP 09 se sešla s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změny pro Hradec Zelených a KDU-ČSL. Navrhovaná koalice by v zastupitelstvu měla většinu. Pokračuje současná primátorka Pavlína Špringrová z HDK, která ve funkci zřejmě zůstane.
3: Dohodli jsme se na tom, že nemáme žádných programových rozporů, že naše programy jsou velmi kompatibilní. Řešili jsme ty nejpodstatnější věci pro Hradec Králové, to znamená dostupné bydlení, bezpečnost, dopravu, a dohodli jsme se na tom, že chceme spolupracovat a taky na tom, že se uvidíme v úterý v 8 hodin znovu večer a budeme řešit už personální záležitosti.
1: Komunální volby se obešly bez větších komplikací. Oznámila to státní volební komise, která schválila výsledky hlasování. Některá uskupení ale chtějí sčítání napadnout u soudu. Patří mezi ně karvinská SPD.
4: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva dva hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přezkoumal soud.
5: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
4: Napadnutí výsledků zvažuje taky v Kladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně míň hlasů než v ostatních okrscích.
6: Máme tam doslova jedno. Když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů, napojeme to teďka společně s voliči.
4: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Škola ve Svobodě nad Úpou má nově opravenou kuchyň. Město teď čeká na kolaudační rozhodnutí. Fungovat by měla v nejbližších týdnech.
7: Celková investice se vyšplhala téměř k 20 milionům korun. Jde o jednu z největších investičních akcí města v posledních letech. Práce trvaly půl roku a výsledkem jsou moderní upravené prostory. Kuchařky a jejich pomocné síly mají k dispozici nové technologie. Chtějí pokračovat v přípravách pestrých, výživných a zároveň zdravých pokrmů. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v Šanghaji ve třetím kole. Jiří Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chudarem. Dalibor Svrčina podlehl Rusovi Medvěděvovi 0-2 na sety.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky, na horách srážky smíšené nebo sněhové. Teploty na východě Čech kolem 12 stupňů a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Broumově pozor na nehodu na výjezdu z města směrem na Janovičky. V části Olivětín tam havaroval traktor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam brněnský stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo poválečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to. Takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: A on říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce.
2: Mm-hmm.
1: To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je říkala. Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili

0: tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle, tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastny, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím, snad doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Vlastně
1: ono se tomu úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
0: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozradovat? Nebo už si to někdy řekla?
0: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na třikrát a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
0: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jaký papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
0: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
0: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
0: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Volby v Novém Městě nad Metují vyhrála s náskokem ODS. Město Opočno dokončuje opravu lékařských ordinací. Nejvyšší horu České republiky pokryl sníh. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Vítězem komunálních voleb v Novém Městě nad Metují je znovu ODS. Hlas ji odevzdalo téměř 40% voličů. Strana získala 9 mandátů z 21. V pozici starosty by měl pokračovat lídr kandidátky Milan Slavík.
2: Volební výsledek nás velice potěšil. 9 mandátů je v Novém Městě nad Metují prakticky historickým vítězstvím. Většina to ale není, proto jednání začala už v sobotu večer. Následovala včera a budeme v nich pokračovat i v dalších dnech.
0: Hejtman kraje Petr Koleta z Hnutí ANO by měl zůstat starostou Hronova. Oznámil to dnes agentuře ČTK. Ve volbách do zastupitelstva města získal nejvíc preferenčních hlasů, 1249. Vyplývá to z informací na webu volby.cz. Dělníci v Opočně opravují prostory v areálu bývalé nemocnice. Vzniknou tam 2 ordinace a zázemí pro lékaře a pacienty. Práce mají být hotové do konce listopadu.
3: Součástí rekonstrukce je zateplení budovy, nová střecha a bezbariérový vstup. Na střeše vznikla také fotovoltaická elektrárna. Elektřina z ní bude sloužit především pro provoz ordinací. Přebytek chce město sdílet například s městským úřadem. Lékaři by měli v nových ordinacích začít působit od začátku příštího roku. O tom, které lékařské obory tam budou, rozhodné rada města podle přihlášených zájemců. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit v neděli. Teplota v poledne se tam pohybovala kolem nuly. Loni se vytvořila souvislá vrstva sněhu na Sněžce o 10 dní dřív, před 2 lety, dokonce o měsíc dříve.
1: Sport.
0: Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová dosáhla poprvé v kariéře na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. Maximem 21-leté reprezentantky byla doposud 30. pozice v jiné olympijské disciplíně.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na východě Čech většinou oblačno, ojedinělé přehánky, na horách srážky smíšené nebo sněhové. Teploty mezi 10 a 13 stupni, na horách kolem 5. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku máme hlášenou nehodu. Pozor mezi obcemi Dubenec a Litíč. U odbočky na Nouzov tam havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 12. října s vámi Český rozhlas Hradec Králové a Karel Sladký přeje dobré odpoledne. V Hradci Králové po víkendových volbách pokračují povolební vyjednávání. Vše sledujeme. Teprve na začátku jsou ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Tak to všechno probereme v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Podzimní kulturní program v Sýpce v Doudlebách na Tordicí nabídne už v tomto týdnu speciální program. Kdo přijede, velmi zvláštní výjimeční hosté. Detaily přidáme. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ale neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti vůbec neexistují. Jak nenaletět, tomu se budeme věnovat po půl třetí. A z hudby No Name Iveta Bartošová, Lucie Bílá, Olympik, Vabiraněk nebo Miroš Birka, aby se i v pondělí odpoledne Český rozhlas Hradec Králové dobře poslouchal. Hradec.rozhlas.cz, tam jsme také. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme a přejeme krásný den.

kde můžete zažít písně v plátně ve Vrchlabí. Na výstavě prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Karla Halíře pod vedením Ivanky Blagojevy. Je to cesta k kořenům, na které se písně mění v obrazy, tradice, v inspiraci a minulost v živou součást dneška. Písně v plátně nejsou jenom projektem, jsou nití, která propojuje hudbu, výtvarné umění, folklor i samotného ducha Královéhradeckého kraje. Výstava ve Vrchlabí písně v plátně bude přístupná až do 6. listopadu. Prohlédnout si můžete v tamním informačním centru. Český rozhlas Hradec Králové sleduje povolební vyjednávání v Hradci Králové. Za pár minut o tom budu mluvit s naší reportérkou.

0: Je 12. října, je pondělí, za námi volební víkend. V Hradci Králového sestavení většiny v zastupitelstvu jedná vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Spolupracovat chce s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změny pro Hradec, Zelených a KDU ČSL. V 37 členem zastupitelstvu mají dohromady většinu 20 mandátů. Povolební vyjednávání v krajském městě sleduje reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková. Adelo, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: V krajském městě už je tedy o podobě nové nebo spíš staronové radniční koalice definitivně jasno?
1: No, všechno k tomu doteď zatím velmi rychle směřuje. Klíčoví partneři totiž našli shodu hned v prvních hodinách po sečtení výsledků. A těch 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu sice představuje poměrně těsnou, ale za to stabilní většinu. Otázku, zda je 20 křesel dost, tak tu jsem položila primátorce Pavlíně Špringerové z HDK.
2: Těch 20 hlasů je fajn, ale já sama vím, že je dobré se zamyslet i nad tím, zda těch hlasů nemůže být více.
1: Zásadní zprávou ale je, že v takto dojednané koalici chybí dosavadní koaliční partner Občanská demokratická strana. A čtvrtá ODS se 4 mandáty se do vyjednávání doteď vůbec nezapojila a v jejím případě se čeká, jestli se její zástupci vznikající většině sami nějak aktivně nabídnou a s čím a za jakých podmínek by se k ním chtěli přidat. V opačném případě zamíří ODS do opozice k uskupení Náš Hradec a Hnutí ANO, které ve volbách v Hradci skončilo druhé.
0: Adélo, víme, kdy a jak budou jednání mezi politiky dál pokračovat?
1: Vyjednávání o nové a zřejmě to bude trojkoalice začala už v sobotu večer, tedy bezprostředně po oznámení výsledku voleb. Včera večer pak strany probraly hlavní programové priority. Výsledek asi dvouhodinové schůzky novinářům včera popsala primátorka Pavlína Špringerová.
2: Dohodli jsme se na tom, že nemáme žádných programových rozporů, že naše programy jsou velmi kompatibilní. Řešili jsme ty nejpodstatnější věci pro Hradec Králové, to znamená dostupné bydlení, bezpečnost, dopravu a dohodli jsme se na tom, že chceme spolupracovat a taky na tom, že se uvidíme v úterý v 8 hodin znovu večer a budeme řešit už personální záležitosti.
1: K těm zmiňovaným personálním záležitostem doplním, že primátorské křeslo s největší pravděpodobností zůstane právě Pavlíně Špringerové. Jejím investičním náměstkem by mohl i nadále zůstat Lukáš Řádek z TOP 09. To už ale trochu předbíháme, platí, že i to zítřejší večerní jednání o personálích, případně i veškerá další, budeme nadále sledovat.
0: Ty jsi už před volbami začala sledovat také dění v krkonošském středisku Špindlerův mlýn. Víme, jak se po volbách vyvíjí situace právě tam?
1: Ano, ve Špindlerově mlýně se ta situace po volbách sklidňuje. Připomeňme, že hlasování tam doprovázelo podezření z účelového přihlašování nových obyvatel k trvalému pobytu. Od začátku roku v tisícovém středisku takhle přibyly 40 lidí, z toho 11 na jediné adrese těsně před volbami, týden před volbami. Na jejich výsledku se ale přírůstek nových obyvatel neprojevil. Těsně tam vyhrálo uskupení Šance pro město se ziskem 4 mandátů v 15 členem zastupitelstvu. Vyjednávání o nové koalici ve Špindlu na rozdíl od Hradce teprve začínají a platí, že vítěz voleb je připravený jednat se všemi. S výsledkem hlasování je nakonec spokojené i dosavadní vedení radnice v čele s nezávislým starostou Martinem Jandurou. Hlavními tématy pro budoucí zastupitele ve Špindlu bude zřejmě nová podoba centra města a možná změna území plánu anebo rozvojsky areálu.
0: Povolební vyjednávání 2026 sleduje reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková. Děkujeme za aktuální informace. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: S Bronislavou Barvovou, vedoucí provozu na zámku v Doudlbách nad Orlicí, vás teď pozveme na krásné podzimní akce právě na Rychnovsku. Broňo, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla pozvat hned 15.10. na Leporelo písní a povídání s Hanou Ulrichovou a Magdou Vašáriovou.
0: Hezky jste to pojmenovali, Leporelo písně a povídání.
1: To bude pořad, který tady bude poprvé, protože to jsou kamarádky, takže jsem moc zvědavá, bude to velice zajímavé.
0: Bylo těžké získat část skupiny Javory sem na Rychnovsku.
1: Bylo to velice těžké už vzhledem k věku, protože paní Hana Ulrichová účinkuje se svým bratrem, který je zase ještě o 5 let starší, takže se nám podařilo tuhle tu dvojici sem dostat právě s Hanou Ulrichovou, se svou kamarádkou paní Magdou Vašáriovou. Tak necháme se překvapit.
0: 15. října. Od kolika hodin?
1: 15. října od 18 hodin a s nimi budou účinkovat i cymbal klasik Kateřina Dalibor Štruncovi ze skupiny Javory.
0: Takže i část skupiny Javory na zámku v Doudlbách nad Orlicí v Sýpce.
1: V Sýpce, ano.
0: Kde chystáte i další podzimní akce? A ten podzim k tomu přímo vybízí?
1: Tak samozřejmě klasicky

0: Jak nenaletět, je to vám radí Český rozhlas Hradec Králové. Budeme i v příštích minutách pondělního dobrého odpoledne. Přejeme hezký den ve 14 hodin 38 minut. Vidíte to také, videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který prchá před policií na kole. Redaktorka Českého rozhlasu Barbora Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Také zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové poradíme, jak nenaletět. O čem budeme mluvit konkrétně? O potravinářských chytácích. Zítra v tomto čase.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Do Českého rozhlasu Hradci Králové nám přišel krásný mail na studio.hradec@rozhlas.cz. Týká se ankety Šarmantní osobnost roku, už se nám to blíží. Příští pátek je velký zájem, stupenky přes hkpoint.cz jsou k dispozici, také si o ně zahrajete v našem vysílání. No a když už nahlížím do našeho studiového mailu, tak vidím, že Stezky z lásky pomáhali v Prachovských skalách, dobrovolníky nezastavil ani vytrvalý déšť, ani nepříznivé říjnové počasí neodradilo zhruba 20 dobrovolníků, kteří v uplynulém víkendu byli součástí obnovy turistické infrastruktury v Prachovských skalách. Rádi se zapojili. Pracovali na obnově zábradlí v Císařské chodbě, úpravách okolí turistické chaty Prachov i údržbě vyhlídky Ervínův hrad. Akce se konala, byla součástí projektu Stezky z lásky, za kterým stojí klub českých turistů. A hlavním úkolem dobrovolníků bylo odstranění starého zábradlí v Císařské chodbě a příprava ukotvení pro nové. To se tady vytvořilo základ pro jeho následnou instalaci. Do akce se zapojili nadšenci, mladí turisté z oddílu Máci z Turnova, z České Lípy, pomohli obnovit bylinkovou zahrádku turistické chaty Prachov, zpevnili prostor pro odpadkové nádoby a upravili také okolí chaty. Dobrovolnické práce pokračovaly i včera, kdy se 12 účastníků věnovalo obnově nátěru zábradlí na vyhlídce Ervínův hrad. Respekt před nimi, tak to si zaslouží třeba písničku.

Krásné návraty, že to je hezký název. To je název výstavy v Krkonošského muzea správy Krkonošského národního parku v Jilemnici zahájilo výstavu František Kaván Šťastné návraty. Ta připomíná život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých realistických krajinářů. František Kaván, rodák z Výchovské Lhoty u Jilemnice, patřil k výrazným osobnostem českého malířství přelomu 19. a 20. století. Výstava v prostorách Jilemnického zámku, kde je už 70 let doma galerie Františka Kavána, je teď k vidění a potrvá až do 14. března, takže času budete mít dost. Ale když už tady budete v Jilemnici, nezapomeňte na šťastné návraty.

15 hodin vám nabídneme zprávy. Lidé v Maršově Úpice hlasovali v referendu o výstavbě větrných elektráren. Jak to dopadlo, povíme také ve zpravodajské relaci. Nabídneme i předpověď počasí, abyste věděli, na co se připravit, a zelenou vlnu dopravní servis, aby se vám v pondělí 12. října s Českým rozhlasem Hradec Králové dobře jelo.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Lidé v Maršově u Úpice nechtějí větrné elektrárny. Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb. Nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty zítra vzrostou. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulhřábek. Hezké odpoledne. Obyvatelé Maršova u Úpice odmítli v referendu stavbu větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Obec to zveřejnila na svém webu. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren.
4: První otázka v referendu byla, jestli mají orgány obce podniknout veškeré kroky k zamezení stavby elektráren na jejím území. Druhá, jestli má zastupitelstvo podniknout veškeré kroky k tomu, aby územní plán neumožňoval stavbu větrných elektráren na území obce. Na obě otázky odpověděli kladně zhruba 2/3 voličů. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé podávat krajským správním soudům od středy. A to ve lhůtě 10 dnů, vysvětluje Tomáš Jírovec z ministerstva vnitra.
5: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informuje ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun 85 haléřů. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od října. Opatření má platit do konce měsíce. Pěstitelé cukrové řepy mají letos nižší úrodu než obvykle. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zaznamenali i nižší cukernatost.
6: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
7: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
6: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
8: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukr na to z 15%.
6: Výnos cukrové řepy se v Lošticích oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky, na horách srážky smíšené nebo sněhové. Teploty na východě Čech mezi 10 a 13 stupni, na horách kolem 5. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu, počítejte s objížďkou po dálnici D11.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Také dnes je v terénu rozhlasový stopař, stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, tentokrát v Bílé Třemešné, co tam uslyšíte. Někteří krkonoští slavíci se v těchto dnech vydávají až do Indie. O podzimním ptačím stěhování budeme mluvit, naše reportérka se o ně zajímala ve Vrchlabí. A vy uslyšíte, co se dozvěděla. Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problém upozorňují u příležitosti Světového dne artritidy sami lékaři. Pacientská organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Věnovat se tomu budeme víc před půl čtvrtou. A poneděli nebude ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové chybět ani oblíbený radiobazar. Prostor pro vaše inzeráty bude po 15. hodině a 35. minutě. Poznáváte píseň Věry Špinarové Kouzlo bílejch čar, tak právě tou otevřeme další hodinu pondělního dobrého odpoledne. Pak si dáme i Martu Kubišovou, Brian Adamse, Jiřího Šalinkra, Plavce, anebo Petr Nať, také v hudební nabídce této hodiny. Jsme Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne v pondělí 12. října.
9: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: 15 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme dobré odpoledne. V této hodině se ještě vypravíme do přírody, do Krkonoš. Čeká vás i radiobazar a připomeneme Světový den artritidy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v dobrém odpoledni.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: I dnes je regionální stopař Českého rozhlasu Hradec Králové v terénu. Zuzana Boučková je dnes v Bílé Třemešné. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne z Třemešné přeji.
0: A jaké to je, když se člověk ocitne přímo ve sboru Jana Amose Komenského, Zuzko?
2: No tak teď jsem venku před sborem a kolem mě jsou lidé, kteří se o tohle místo starají. Zvon Jana Amose Komenského, o kterém jsem mluvila dopoledne, tak ten mi dnes ukázal Tomáš Ringel a nechali jsme ho i rozeznít. A ten zvuk najednou udělá něco, co žádná cedulka v muzeu neumí. Prostě najednou víte, že to tu stále žije. A pak přišlo na řadu starodávné harmonium. To má úplně jiný zvuk, takový starodávný, světský, trochu zastřený. Jak motor zvonu, tak vzduchotechniku harmonia opravil místní patriot Pavel Voňka. Harmonium ale potřebuje další opravy a tak členové sboru hledají šikovného člověka, který by si s tímto historickým kouskem dovedl poradit.
0: A jak do toho zapadá San Jan Amos Komenský? Je tam tento velikán opravdu cítit, nebo je to spíš historická dekorace?
2: Je to tak, jak to má být. Tady je zajímavé právě to propojení minulosti a současnosti. Komenský tu pobýval od konce roku 1626 do února 1628. V místě dnešního sboru samozřejmě nestál dnešní kostelík, ale obec odkaz Komenského stále udržuje. Je tu nová expozice věnovaná jeho pobytu a před kostelem je krásný památník. A když poslouchám své dnešní průvodce Tomáše Ringela, Galinu Žižkovou a farářku Anu Holínskou, tak je pro mě vlastně ještě zajímavější něco jiného. Oni tu historii totiž nechtějí jen připomínat. Chtějí, aby ta budova stále žila. A proto ve spolupráci s místní církví schánějí peníze na opravu střechy. A to i tím, že tu organizují zajímavé kulturní akce.
0: Takže od Komenského jsme se dostali k docela současnému problému. Co přesně se tam teď děje?
2: Tak střecha je ve špatném, podle církve československé husitské, až v havarijním stavu a lidé kolem sboru se snaží získat peníze na její opravu. Pořádají benefiční koncerty a přednášky a výtěžek jde všechen na opravu. A to je na tom celém možná to nejhezčí. Není to o tom, že někdo přijde a zachrání památku. Tady ji zachraňují konkrétní lidé, kteří mají k místu vztah. Jednu z akcí právě připravují na státní svátek 28. října, kdy zde bude vystupovat folklorní soubor Horal z Vrchlabí, který je známý tím, že se věnuje především písním v podkrkonošském nářečí.
0: To by bylo, aby tě něco v Bílé Třemešné nezaujalo, tak co nejvíce, nebo snad tě něco překvapilo?
2: Tak jedno překvapení bych měla. Co se týká zvonu Jana Amose Komenského, tak mi Tomáš Ringel prozradil, že v kronice sboru našel informace, že zvony byly původně dva. Byly zakoupeny v roce 1923 a stály přesně 4832 korun a 25 haléřů, což byla v té době obrovská částka. Firma, která je vyrobila, se jmenovala firma Bělohoubek z pražského předměstí v Hradci Králové. A teď si představte, že se členové sboru snaží dopátrat potomků této firmy, protože by rádi nechali udělat i druhý zvon, Jana Husa, ale chybí jim jakékoliv dokumenty, podle kterých by se dozvěděli, jak vlastně zvon původně vypadal. Tak třeba někdo z posluchačů bude vědět.
0: Třeba ano, když si to teď vyslala do světa přes vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková v Bílé Třemešné dnes také poctivě fotografuje, natáčí. Pokud chcete vidět zvon, harmonium, sbor i lidi, nebo přispět na opravu střechy kostela, vše najdete na webu hradec.rozhlas.cz a našich dalších sociálních sítích, ať už to je Facebook nebo Instagram. Do Bílé Třemešné pod Zvičinu zdravím našeho stopaře Zuzanu Boučkovou. Dobré odpoledne.
2: Děkuji a přeji krásné odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: O ptačím stěhování uslyšíte už za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Vyrazíme proto do Vrchlabí.

0: Světové dny stěhovavých ptáků každoročně upozorňují na potřebu ochrany těchto ptačích druhů a jejich stanovišť. A proto se teď vypravíme do Vrchlabí. Někteří krkonoští slavíci v těchto dnech odlétají až do Indie. Představte si, desítky tisíc jich putuje v těchto dnech i přes nejvyšší české hory, přes Krkonoše. Kam směřují ptačí letky za teplem a mají dostatek potravy? To zajímá nejen odborníky na ochranu přírody. Natáčela Eliška Pilařová.
1: Podzim, čas stěhovavých ptáků.
2: Přes Krkonoše vede jedna z hlavních cest, kudy ptáci ze severu táhnou do jižních zimovišť.
3: Ptáci, když chtějí překonat Krkonoše, tak musí využít místa, kde je překonají nejlépe. K tomu se nabízí sedla, jako je třeba u Špindlerovky nebo u Osecký boudy, kde potom těch ptáků třeba přeletuje ty hory víc. Tyhle místa se využívaly k odchytům, kde se ptáci kroužkovali a sledoval se ten jejich průtah. Zajímá nás, kudy ty ptáci létají, kde zimují, i spousta dalších faktů z jejich biologie. Jestli se třeba vrací do místa, kterém se vylíhly a podobně. Ale proto si to připomínáme formou těch světových dní ptačí migrace, aby se na tenhle fenomén upozornilo a i na ty rizika, která ptákům stěžují to jejich přirozené chování.
2: Jakub Šimorda ze správy Krkonošského národního parku. Když migrují v takových větších hejnech, třeba hejno Kvíčál někde uvidím. Drozdi, pěnkavy ve stovkových hejnech na jeřabinách.
3: V polích kolem Vrchlabí třeba uvidíte hejna Kvíčál, ano, ano. To prostě je období, kdy ti ptáci přesouvají se mezi těmi potravními zdroji a v krajině, která jinak začíná už být taková zmrklá a mrtvá, tak je to nápadný a všimnete si jich.
2: Řada druhů zimuje kolem Středozemního moře, ale některé se z Krkonoš vydávají až někam do podhůří Pamiru. Krkonošský slavík, modráček tundrový nebo lejsek malý.
3: Týká se to třeba i hýla rudého, který zimuje na indickém subkontinentě. Soudí se, že ta místa, kam létají zimovat, jsou tam, kde ty ptačí druhy původně vznikly. Z těch míst se postupně šířily na sever a ta jejich migrační trasa vlastně kopíruje postup toho šíření.
2: To znamená, čápy jsou afričtí a vlaštovky?
3: Přesně tak, to by znamenalo, že kopírují tu trasu tak, jak ji mají vrozenou, trasu toho šíření druhu.
2: Letošní ptačí tahy už jsou v plném větrném proudu? Ale některým druhům prý se už do teplých krajin moc nechce. Oni prý je už mají tady. Pěnice, špačci.
3: S postupujícím oteplováním nebo s tím, že ty podmínky přes zimu jsou pořád lepší a lepší v té Evropě, tak některé druhy do těch teplých krajin až tolik nespěchají nebo se déle zdrží na některé ze zastávek anebo třeba i někde v té střední až jižní Evropě zůstanou.
2: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Rádio Adams v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli Jiří Schellinger se Šipkovou Růženkou, dáme si Plavce inženýrskou a také vás v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pondělí ho otevřeme, víme,

0: Víceméně po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
2: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Ano. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne, není.
0: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
2: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie, celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
0: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně 2 revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
3: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
0: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatologi Ladislav Šenold.
2: Nad 60 roků máme 40% lékařů, do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
0: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
2: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
0: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: teď už je nejvyšší čas pozvat vás po neděli do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s inzeráty. Otevíráme oblíbený Radiobazar, inzertní sedmiminutovku. Jdeme na to.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Slyšíme se, výborně, můžete inzerovat.
2: Rád bych prodal plynový sporák s elektrickou troubou s horkovzduchem za 500 korun. Dále bych prodal stavební míchačku s nerezovým bubnem domácí výroby na beton také za 500 korun. A je to nový Bížov a telefon je 602 755 900.
0: 932, děkuji, hezký den. Také děkujeme, hezký den do nového Bidžova. Plynový sporák a stavební míchačka v nabídce Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové 602 755 932, telefonní číslo posluchače. Tak jsme to rozjeli, otevřeli. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, nabízím dubové dveře, lakované ořech, rozměr 160 x 2,45 metrů i se zárubní a bylo by to Rychnovsko, Rychnov nad Kněžnou a telefon 733 286 139.
0: Děkujeme pěkně, mějte se v Rychnově hezky, pěkný den,
3: taky,
0: naslyšenou.
3: Děkuji, hezký den, nadchledanou.
0: Jedny dubové dveře v nabídce, posluchačka z Rychnova 733 286 139, pokud máte o dubové dveře zájem. Jedeme dál, Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady je posluchačka z Jaroměře. Prodala bych elektrický invalidní vozík, značka ROT. Je minimálně používán, ještě v záruce a na telefon 739 533 4 8.
0: Cena dohodou za elektrický invalidní vozík. Ano, dobře, děkujeme do Jaroměře, pěkný den, naslyšenou.
4: Děkuji taky,
0: 739 533 458, elektrický invalidní vozík z Jaroměře, nabídka v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný den vám, dobré pondělní odpoledne.
5: Dobrý den, já mám nabídku, můžu?
0: Určitě.
5: Jo, jsou to kamna Petry, pěkný, téměř nový, málo používaný, jsou to ty menší, 72 cm, myslím, že to na výšku, ty by byly asi za 1000 korun. Pak tady mám nějaké stavební kladky a řídele různých velikostí a pilu motorovou na 220, jako v tom, to by bylo velice levně a dohodou. A pak tady jsou dvě staré decimálky, tak po 100 koruně. A telefon je 606, 91, 81, 61 a je to Dvůr Králové.
0: Děkujeme, do Dvora Králové nad Labem zdravíme, mějte se hezky na Trutnovsku, dobré odpoledne. Dvě decimálky, motorová pila, stavební kladky, hřídele, kamna Petry, 606 91 81 61, telefonní číslo posluchače, pokud vás některá z nabídek zaujala. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Já poptávám, prosím vás, umyvadlo, takzvané lavor, takový plechový polévaný a kulatý stůl do kuchyně, průměr 90 cm. Posluchačka od Vysokého Mýta, děkuji. A telefonní číslo je 776. 694 490.
0: Tak ať se ženete, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
6: Děkuju.
0: Posluchačka schání umyvadlo, lavor, kulatý stůl, slyšeli jste, o co má zájem, 776 694 490, pokud máte, nabídněte ji. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46, v Radiobazaru vítáme i vás, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, já bych nabízel nové masky neboli gamaty se vším zařízením, tu elektrické ovládání a tohle, a číslo 705 117 560.
0: Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den.
7: Vy taky, děkuju.
0: 705 117 560, telefonní číslo posluchače, jedeme dál, nestrácejme čas. Radio Bazar, hezký den, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Mám tady 9 sázků Denise, Čechy, po Bílé hoře a konec samostatnosti České. Jestli se to někomu hodí, udělá radost, tak Hradec Králové 776 305 191. Děkuji a hezký den.
0: Hezký den, pokud někdo chce, hodí se, volá 776 305 191. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, zdraví vás, pěkný den, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, posluchač z Rychnovska a já mám poptávku, kdyby se chtěl někdo zbavit po dětech šlapacím motokáru na vnouška od 10 let.
0: Mm-hmm.
9: A na telefonu 605 018 388. Děkuji,
0: naschle. Ať seženete naschledanou, pán schání pro mnoučka šlapací motokáru, pokud máte 605 018 388 je jeho telefonní číslo. Ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne, Český rozhlas.
10: Dobrý den, zdravím Hradec.
0: Hradec vás také zdraví, ano.
10: Ledničku s mražákem, funkční, málo používaná a míry jsou. Hloubka je 80, široký to je 60 a vysoký to je metr za 500. A pak mám tady štěpkovač, tovární mírový, Patriot 2800. Za 1500 a štípe to do průměru 5 cm.
0: Mm-hmm.
10: A ještě bych měl na prodej, mám tam klece pro drobný ptáky a mám ještě jednu velkou klec a ta by byla pro koreli a nebo něco k tomu. A to by byla téma dohodou, je to všechno na náchodku. A číslo telefonu je 720 573 005.
0: My vám děkujeme, zdravíme na Náchodsko, hezké odpoledne, mějte se pěkně. Vám také, ať prodáte, mějte se pěkně, nashledanou. Pán nabízí velkou klec, potom klec pro drobné ptactvo, tam jich je víc z těch klecí, štěpkováč a ledničku s mrazákem. 720 573 005 je jeho telefonní číslo.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Pondělní radiobazar jsme uzavřeli, ale inzerovat můžete až do pátku, vždy v tomto čase po 15. hodině 35. minutě ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Gloria Gaynor nebo Petr Nač, to je nejbližší hudební nabídka. Petr je tady, láska je tu s nami. Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 12. října. Přejeme dobré odpoledne.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Cestovatelská talkshow Českého rozhlasu Hradec Králové po 18. hodině bude dnes s Marií Jimbrovou. Do Afriky za školáky a studenty se vypravíme. Budeme v Zimbabwe mezi 18. a 19. hodinou. Jaké události přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? To shrneme mezi 17. a 18. hodinou, kdy to bude zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje Den v kraji. To nejbližší zprávy v 16 hodin za necelé 4 minuty a po 16. hodině vás pozdraví Petr Jančařík. Petr bude hostem Humoriády Českého rozhlasu. Společně s Petrem Jančoříkem budete vybírat scénky v hodině humoru na přání, tak si Humoriádu s datem 12. října užijte. Z Českého rozhlasu v Hradci Králové vás zdraví Karel Sladký. To, co jsme do této chvíle odvysílali, je na našem webu hradec.rozhlas.cz. Hezké odpoledne.

0: Kdyby mělo být v Úpici jasno o novém složení radnice, i to vám poví Radek Pulkrábek ve zprávách v 16 hodin. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Úpici má být jasno o novém složení radnice do konce týdne. Město Hradec Králové chce otevřít speciální logopedické třídy. Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru střelbu ze vzduchové pušky. A počasí zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Vítězem komunálních voleb v Úpici je uskupení Úpičtí patrioti s podporou TOP 09. Důvěru jim dalo víc než 28% voličů, což znamená zisk 4 mandátů v 15členném zastupitelstvu. Nejvíc preferenčních hlasů má lídr kandidátky Jiří Adam, který popisuje povolební situaci.
3: Pro naši vítěznou stranu patriotů není úplně jednoduchá. Momentálně probíhají jednání s ostatními stranami o vzniku případné koalice. Intenzivně vyjednáváme a pokud dojde ke společné shodě, tak jasno by mělo být koncem týdne.
1: Ve školkách v Hradci Králové by mohly vzniknout speciální logopedické třídy. Cílem je pomoci dětem, kterým komunikace komplikuje další vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek čtyř lístek, kamarád a klíček. Otevírat je chce postupně podle poptávky a dostupnosti učitelů, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Příprava modelu bude probíhat ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, školskými poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovišti. O zařazení dítěte do specializované třídy nebude rozhodovat samotná mateřská škola ani město, ale bude vycházet z odborného posouzení a doporučení příslušného poradenského zařízení.
1: Ve stovkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství jídla je zkažené. Údajně šlo o kybernetický útok.
5: Šéf jednoho ze zasažených maloobchodních řetězců, kooperativ i Dominik Schelcher, uvedl, že škody jsou velké. Incident označil za kybernetický útok, který je podle něj mimořádně závažný a nepřijatelný. Hackerům se podle stanice BFM TV přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Napojit se podle televize měli na chladicí zařízení dánské společnosti Danfoss. Zaměstnanci většiny obchodů na to přišli až ráno, když otevřeli mrazáky a vyvalil se na ně teplý vzduch. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky. Tuto disciplínu ovládl podruhé. Předloni se mu to povedlo v Granadě.
2: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, místy mlhy, teploty kolem nuly. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty na východě Čech mezi 12 a 15 stupni, na horách naměříme kolem 7. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
9: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
8: piješ,
9: já, ale vodou režim. Samozřejmě.
8: Jo, jo, jo.
9: No tak pohoštění slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
8: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, od toho jsme tady, víš?
9: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
2: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrozovky.
3: Obrozovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrozovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: Jdi k tomu.
3: Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl si tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Jo, já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Což je feministický časopis Spy. Feministický časopis Spy. Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. a já se utěšil myšlenkou, že z Vizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: No to není, to čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil ses v nějaké žebříčku něčeho,
1: no,
0: Petře?
1: Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc znáků. A Marie Formáčková, která s tebou spolu dělala, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jakože by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná aspoň.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: Ano. I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: Šu. A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No,
9: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co byl hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo? Jablův...
8: Paganini tady mám taky. Jablův trilek.
9: Hm? Já jsem jednou hrál,
8: no.
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně. Takový...
8: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jakej?
8: Petrov.
9: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky, jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, ne, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout. Vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
3: Dobrý den.

0: Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
1: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
2: Děkujeme, Davide.
0: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Lastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
3: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
4: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrad.
3: Tak.
4: A co budeme hrát?
3: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
4: Cože?
3: Kavatína, Joachim Raff.
4: A koho?
3: Podívejte. Ne, on, koho?
4: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
3: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
4: ano.
3: Se jmenuje Joachim Raff.
4: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
3: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
4: No jo, to je pravda.
3: Ne, to byl nichtiska.
4: Jo.
3: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
4: Který to je?
3: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
4: Koho?
3: Kavatínu budeme hrát.
4: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
5: A kavatínu, jo?
3: To začíná hned bez předehry, prosím, hned musím...
4: Ne, to já bych vás prosil předehru, protože to já se musím rozpálit.
3: Tady žádná předehra, to je taková skladba jaksi náladová, a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
4: Tím byste byl tak laskav.
3: No ale jaký chcete dlouhou?
4: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
3: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
4: No, jak to tam máte?
3: No to je...
4: No tak to hrajte přes celý až tady lekty pelesti, no.
3: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
4: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
3: No, můžete, prosím. D-dur je to.
4: Co říkáte?
3: D-dur.
4: Aha.
3: No, to je D-dur.
4: No, je tak dobře.
3: To je tvrdá tónina.
4: Jaká?
3: Tvrdá. Dur.
4: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
3: Jo? Jakou?
4: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
3: Ano.

0: Počkejte. Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: Tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale

0: tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
1: Ne.
0: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
1: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
0: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
1: Jo,
0: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
1: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevil zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
3: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
2: No od toho tu jsi, mimo jiné.
3: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
4: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni. Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství. Jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
2: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
3: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
2: Ano.
3: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
2: ano. Jo?
3: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
2: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
3: Tak uvidíme, uvidíme. No.
2: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
3: Je to možné, samozřejmě.
2: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
3: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
2: To se dneska dělá běžně.
3: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
2: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. A já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, promiňte. 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. Nic, mám volno. 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjednat tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Komunální volby se obešly bez větších komplikací. V Častolovicích dokončují cyklostezku směrem na Libel. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v Šanghaji ve třetím kole. A počasí zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezký podvečer. Hejtman Králové Hradeckého kraje Petr Koleta za hnutí ANO by měl zůstat starostou Hronova. Oznámil to dnes agentuře ČTK. Ve volbách do zastupitelstva města získal nejvíc preferenčních hlasů, 1249. Komunální volby se obešly bez větších komplikací. Oznámila to státní volební komise, která schválila výsledky hlasování. Některá uskupení ale chtějí sčítání napadnout u soudu. Patří mezi ně karvinská SPD.
5: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva 2 hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přeskoumal soud.
6: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
5: Napadnutí výsledků zvažuje taky v Kladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně méně hlasů než v ostatních okrscích.
7: Máme tam doslova jedno. Když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů. Napojeme to teďka společně s voliči.
5: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: V Častolovicích dokončují cyklostezku směrem na Libel. Stavbaři teď pracují na mostě přes řeku Bělou a připravují taky úsek mezi ulicí Široká a odbočkou na Malou Leckou.
8: Ze stavby už bylo odvezeno zhruba 4200 kubíků zeminy a pokračuje také zavážení krajnice a příkopů ornicí. Celá stezka bude dlouhá necelý 1,5 km a náklady na ní dosáhnou téměř 50 milionů korun. Většinu pokryjí dotace Královéhradeckého kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a nadačního fondu Škoda auto. Po nové cyklostezce by se první cyklisté mohli projet začátkem listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
4: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v Šanghaji ve třetím kole. Jiří Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Dalibor Svrčina podlehl Rusovi Medvěděvovi 0-2 na sety.
0: Počasí.
4: Noc bude jasná nebo skoro jasná, místy mlhy, teploty kolem nuly. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty na východě Čech mezi 12 a 15 stupni, na horách kolem 7. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Vertyni v Podkrkonoší je stále uzavřená Hronovská ulice. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
9: S datem pondělí 12. října. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se teď zaměříme na výsledky po komunálních i senátních volbách. V některých městech už je o novém složení radnice jasno, jinde se ještě vyjednává. A jak to vypadá? Uslyšíte. Zjistíme, jaký bude vývoj počasí v Královéhradeckém kraji. Spojím se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Jak se cítí čtenáři, když mají zavřenou knihovnu? To si vyzkoušeli v Jičíně, kde se tamní knihovna 3 roky modernizovala. Po opravě do ní chodí až 100 lidí denně. Přibývají i noví registrovaní čtenáři. Byli jsme se podívat. Podzimní kulturní program v Sýpce na zámku v Doudlebách na Torlicí nabídne už v tomto týdnu bohatý program. Bude i speciální, detaily přidáme. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: 12. říjnový den roku 2026 byl na události v Královéhradeckém kraji bohatý. Teď je shrne Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Obyvatelé Maršova u Úpice odmítli v referendu stavbu větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Obec to zveřejnila na svém webu. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren. Zástupci možné trojkoalice v Hradci Králové začali jednat o programových prioritách. Vítězná formace HDK a TOP 09 se sešla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změny pro Hradec Zelených a KDU ČSL. Navrhovaná koalice by v zastupitelstvu měla většinu. Víc k tématu za několik minut. Škola ve Svobodě nad Úpou má opravenou kuchyň. Fungovat by měla v nejbližších týdnech. Město teď čeká na kolaudační rozhodnutí.
3: Celková investice se vyšplhala téměř k 20 milionům korun. Jde o jednu z největších investičních akcí města v posledních letech. Práce trvaly půl roku a výsledkem jsou moderní upravené prostory. Kuchařky a jejich pomocné síly mají k dispozici nové technologie. Chtějí pokračovat v přípravách pestrých, výživných a zároveň zdravých pokrmů. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Zájem o knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně stoupá. Budova má za sebou náročnou opravu. Vnější podobu si zachovala. Uvnitř ale najdeme moderní prostory. Víc uslyšíte v reportáži po půl šesté. Filmaři v Uhřínově na Rychnovsku natáčí historické drama Stínač. Ve skanzenu Vilanova vzniká část absolventského filmu studentů Slezské univerzity v Opavě. Natáčení potrvá do neděle. A na Sněžce se vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů začalo sněžit už v neděli. Teplota dnes v poledne se tam pohybovala kolem nuly. Zda bude sněžit i jinde, upřesníme s meteorologem.
1: Přehled událostí 12. říjnového dne v Královéhradeckém kraji připravil Radek Půlkrábek. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A za chvíli už o výsledcích po komunálních a senátních volbách. V některých městech už je o novém složení radnici jasno, jinde se ještě vyjednává. Detaily nabídne náš reportér. Český rozhlas Hradec Králové, pondělí 12. října. Dobrý podvečer.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Po celém regionu pokračují vyjednávání po komunálních volbách. Rozhodnuto ještě není ani o definitivním složení Senátu. Český rozhlas Hradec Králové pro vás situaci sleduje. A jak to v Královéhradeckém kraji vypadá, to nám teď aktuálně popíše reportér Václav Plecháček. Václave, dobrý podvečer.
1: Hezký den.
0: Začněme v Hradci Králové. Jaké máš aktuální informace?
1: Zástupci možné radniční trojkoalice v Hradci Králové jednají o programových prioritách. Vítězná formace HDK a TOP 09 se sešla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změny pro Hradec Zelených a KDU ČSL. Navrhovaná koalice by v 37 členem zastupitelstvu měla mít většinu 20 mandátů. Do povolebního vyjednávání se v Hradci Králové zatím nezapojila čtvrtá ODS se 4 mandáty. Zájem o spolupráci ale její zástupci nevylučují. Jisté naopak je to, že hnutí ANO z 10 zastupiteli skončí v opozici.
0: Ve kterých městech Královéhradeckého kraje už je definitivně rozhodnuto?
1: Je jich samozřejmě spousta, vezmu jenom ty hlavní velká. Jasno je třeba ve druhém největším městě v Trutnově, kde pokračuje dosavadní vedení města. Stejná situace je také ve 20-tisícovém Náchodě. Z menších měst se nic nemění například v České Skalici na Náchodsku, kde vítězné uskupení v čele se současnou starostkou dostalo téměř 65% hlasů. Také v Týništi na Torlicí zůstane všechno při starém. Hnutí Svěží Týniště starosty Michala Procházky má 11 ze 17 mandátů.
0: Václave, kde povolební vyjednávání ještě pokračují?
1: No třeba v Hronově na Náchodsku, kde volby vyhrálo hnutí ANO v čele se starostou města a současně hejtmanem Petrem Koletou. Podle něj se o definitivním složení vedení radnice a rady města rozhodne pravděpodobně ve středu večer. On sám by měl pokračovat jako neuvolněný starosta. Úplně jasno zatím není v Novém Městě nad Metují, kde vítězná ODS jedná s dalšími subjekty. Jednání pokračují třeba i v Rychnově nad Kněžnou, kde zvítězilo hnutí nezávislý za Rychnov místo starostky Dany Spejchalové, ale má stejný počet mandátů jako Rychnov plus druhé místo starostky a krajské zastupitelky Jany Drejslové. Naopak už jasná změna nastane ve vedení radnice ve Dvoře Králové nad Labem, kde neuspělo hnutí ANO v čele se starostou a náměstkem hejtmana Janem Jarolímem. Vítězem komunálních voleb ve Dvoře je uskupení Máme rádi dvůr, ODS a nezávislí. Od voličů získali přes 31% hlasů a tím i 7 mandátů z 21. A díky už dohodnuté spolupráci se sportovci pro dvůr mají v budoucím zastupitelstvu zajištěnou těsnou většinu. Ještě s dalšími stranami nebo uskupeními jednají, spolupráci s ANO ale odmítají.
0: Situace po volbách v Královéhradeckém kraji a reportér Václav Plecháček. Díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Počasí v Královéhradeckém kraji probereme už za 3 minuty ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu. Český rozhlas Hradec Králové se spojí s Českým hydrometeorologickým ústavem. Dobrý podvečer.

0: počasí.
1: 17 hodin 19 minut jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, kde má dnes službu Jaroslav Toček. Zdravím vás, dobrý den.
2: Pěkný den přeji.
1: Pořádně chladno dnes bylo v poledne na Sněžce a snad i nasněžilo.
2: Možné to je, že tam nasněžilo a máte pravdu, že nejteplejší nebo nejvyšší hodnota na Sněžce dneska naměřená, co se týká teplot, bylo minus 0,1, takže tam bylo dneska celý den pod nulou.
1: Jsou zprávy právě i na webu, že na Sněžce se vytvořila sněhová pokrývka. Jak to bude vypadat dál? Bude snad sněžit i někde jinde?
2: Nebude a ty srážky budou postupně mizet s přibývajícím večerem a bude mizet i oblačnost, takže na noc se nám potom vyjasní. No a na základě toho se potom v průběhu noci začnou zase tvořit mlhy. No a teploty po ránu tomu budou odpovídat, ty budou od 4 do 0, tam, kde nebude foukat, ty teploty mohou spadnout až k minus 3. No a vítr, jak jsem říkal, nemusí foukat vůbec a když už bude, tak bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Je o poznání chladněji právě na horách v Královéhradeckém kraji?
2: Je tam trošku chladněji, ale není to zase až tak nic hrozného, protože v Peci dneska bylo naměřeno 8 stupňů, na Labský 3,5, takže není to zase nic mimořádného.
1: Tak se zase sneseme do nížin. Jak bude vypadat 13. říjnový den?
2: No tak zítra očekáváme poměrně hodně slunce, ale až se ty mlhy rozplynou, to znamená v průběhu rána a dopoledne ty mlhy se budou rozpouštět a pak už budeme mít jasno až polojasno. A až večer pak začne od západu přibývat frontální oblačnost, zatím bez srážek. No a ty maximální teploty se budou nejčastěji pohybovat s tím delším slunečním svitem od 12 do 15 stupňů. Tam, kde ty mlhy budou přetrvávat trošku díl, tak tam ty teploty vystoupají jenom na 9 až 12 stupňů. Na horách teploty od 5 do 8 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: V 13. říjnovém dni tady máme jasno, tak abychom měli jasno i v těch dalších, jak se bude dál počasí vyvíjet v Královéhradeckém kraji.
2: Ve středu musíme počítat s tím, že zase po ránu budeme potřebovat deštníky a pláštěnky, protože vlastně už v noci začne pršet, budeme mít velkou oblačnost na většině území s deštěm, ale dopoledne pak ty srážky budou postupně ubývat a večer bude ubývat i oblačnost. Teploty už budou vyšší, než plánujeme na zítra, to znamená, tam bude 13 až 17 stupňů ve středu, no a ve čtvrtek tam už to zase bude vypadat v celku pěkně, docela slunečno, s tím, že očekáváme v průběhu dne nějaké oblačno, polojasno, žádné srážky, ale zase po ránu mlhy a ty teploty budou od 12 do 16, v pátek zase hodně slunečno a teploty od 13 do 17, no a o víkendu tam už očekáváme zase nějaké srážky a teploty od 12 do 15 stupňů.
1: No ale vypadá to pěkně i v těch nejbližších dnech, tak se máme na co těšit. Na co se těšíte vy, Jaroslave Tučku?
2: Těším se už teď, až za chvilku pojedu domů.
1: Příjemný zbytek služby a děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Podzimní kulturní program v Sýpce Rudlbach nad Orlicí a v tomto týdnu bude velmi zajímavý. Přiblížíme v příštích minutách dne v kraji, ale teď budeme mluvit o knihovně Václava Čtvrtka. Zájem o ní po jejím znovu otevření výčině stoupá. Budova si po tříleté rekonstrukci zachovala svoji vnější podobu, ale uvnitř se zcela proměnila. Prostory jsou větší, modernější a přehlednější. Přibyly nová přístavba, sklady pro archiv a objekty je bezbariérový. Celkové náklady na modernizaci přesáhly 83 milionů korun. Z toho téměř 60 milionů pokryla dotace.
1: Je to světlejší, přehlednější, volnější, prostě krásný prostory to jsou. Je to oprava k lepšímu, ale o hodně.
2: Paní Dana bydlí nedaleko Jičína, v malé obci. Jak často jezdíte sem do knihovny?
1: Teď už jezdím dvakrát v týdnu, protože chodím na univerzitu třetího věku a do angličtiny.
2: Koukám, v ruce už máte vybranou knížku. Co je to dnes?
1: Zase angličtina, protože doháním mluvnici.
3: Prosím vás o 160 korun poplatek.
4: 40 je na 200 a 300 máte na kůži.
2: Paní Alice tady vybírá knížku. O čem koukáte?
5: Já většinou detektivky, odpočinkovou četbu.
2: Už tady máte, koukám, tři?
5: Já jedu tak 10 měsíčně.
2: Čili velký čtenář?
5: Ano.
2: Jaké je to období pro čtenáře, když knihovna je zavřená a čeká se, až se znovu otevře?
5: Já jsem si teda vzala hodně knížek, ale i tak špatný. Pro mě velký špatný. Takže jako... Ale jo, přežila jsem, půjčovala jsem si ještě jinde.
2: Ivana Tauchmarová tady od čtenářů přebírá už přečtené knížky. Je to hodně?
3: Je to hodně, ano. Teď, protože si nabrali na léto, že jsme měli zavřeno, takže teď je to potřeba rozstřídit, něco přijde do skladu, něco přijde tady na regály, něco přijde tady dopředu jako výběr, takže to je teď takový složitější trošku.
2: Jaký je zájem čtenářů?
3: Teď je obrovský, protože opravdu jsme měli ty dva měsíce zavřeno. Teď nám fungovala akorát maringotka na tři neděle, takže někdo tam přišel, ale někomu se do maringotky samozřejmě nechtělo, takže přišel až teď a chodí hodně lidí naraz.
2: Do knihovny pochopitelně mohou zavítat nejen čtenáři, ale i široká veřejnost, protože se tady chystá spousta akcí. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: s Bronislavou Barvovou, vedoucí provozu na zámku v Doudlbách nad Orlicí, vás teď pozveme na krásné podzimní akce právě na Rychnovsku. Broňo, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla pozvat hned 15.10. na Leporelo písní a povídání s Hanou Ulrichovou a Magdou Vašáriovou.
0: Hezky jste to pojmenovali, Leporelo písně a povídání.
1: To bude pořad, který tady bude poprvé, protože to jsou kamarádky, takže jsem moc zvědavá, bude to velice zajímavé.
0: Bylo těžké získat část skupiny Javory sem na Rychnovsku.
1: Bylo to velice těžké už vzhledem k věku, protože paní Hana Ulrichová účinkuje se svým bratrem, který je zase ještě o 5 let starší, takže se nám podařilo tu dvojici sem dostat právě s Hanou Ulrichovou, se svou kamarádkou paní Magdou Vašáriovou. Tak necháme se překvapit.
0: 15. října. Od kolika hodin?
1: 15. října od 18 hodin a s nimi budou účinkovat i cymbal klasik Kateřina Dalibor Štruncovi ze skupiny Javory.
0: Takže i část skupiny Javory na zámku v Doudlbách nad Orlicí v Sýpce.
1: V Sýpce, ano.
0: Kde chystáte další podzimní akce? A ten podzim k tomu přímo vybízí?
1: Tak samozřejmě klasicky pravidelné farmářské trhy 25.10. To budou zaměřeny na dušičkový čas, pak také 5.11. autorská hudba a básně. Bude tady pan Jiří Balský a Jiří Miller. A završíme vše 15.11., kdy se tady uskuteční vinařské slavnosti částečně i s jarmarkem.
0: Sýpka tady v Doudlbách je takovým kulturním místem, krásným místem setkávání a toho místa je tam i hodně.
1: Ano, tam na Sýpce jsou 2 patra a v tom 2. patře je zhruba sál pro 200 diváků, takže takové ty větší akce máme na Sýpce, menší akce, to se týče třeba 70-80 lidí máme v zrcadlovém sále na zámku.
0: S vedoucí kulturního provozu zámku Doudleby nad Orlicí jsme vás pozvali do Sýpky. Slyšeli jste, akcí je spousta. Krásný kulturní podzim, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: dnů v kraji. Zpravodajsko publicistickém souhrnu dne vám ještě povíme, že v oblastní nemocnici Vyčíně začal dnes odpoledne druhý ročník paliativního týdne. V pondělí a ve středu je program určený pro veřejnost. Zbývající dny v týdnu pak zdravotnickým pracovníkům jičínské nemocnice. Před dnešním odpoledním zahájením se s lékařkou Petrou Čížkovou z paliativního a podpůrného týmu oblastní nemocnice Vyčíně setkala Vlaďka Vildová.
1: Děkujeme, že jste přišli. Zajímá nás váš názor. To je takový prolog pod tím, dozvěděli jste se dnes něco, co je pro vás nové, užitečné?
2: Budou tam mít vždycky možnost ano nebo ne. Nechají nám tam čárečku. My jsme chtěli, aby to bylo něco jednoduché, rychlé, aby z toho byla jasná zpětná vazba pro nás. Dnešní den se nese pod názvem Potřebujeme obřad, potřebujeme rozloučení. Vedlo nás k tomu, to, že Česká republika je na prvním místě v tom, že neděláme obřady, neloučíme se se svými zesnulými. My vnímáme, že to je nesmírně důležité, abychom předcházeli těžkému truchlení, které pak v těch rodinách bývá. A máme zkušenost, že dobré rozloučení může zlepšit ten čas po úmrtí.
1: Tady už je promítací plátno, co tady na něm uvidíme?
2: A máme ho připravené pro přednášející. Jako první bude přednášet ceremoniářka, zakladatelka spolku ke kořenům právě ohledně toho citlivého rozloučení. Dnes teda to budou opravdu ty dvě organizace, které nabízejí alternativní rozloučení. Pak máme jednu přednášku, která bude mluvit o umírání v kontextu náboženství. A také dneska naše sestřičky ještě představí možnosti podpory, kdyby doma potřebovali pečovat o svého blízkého, aby se mohli dobře zorientovat v otázkách sociálních. A ve středu nás čeká velmi zajímavé pásmo Důstojné umírání v nemocnici. O tom, zda je možné, aby se v nemocnici umíralo důstojně a co proto můžeme my jako zdravotníci udělat. Ale také nás čekají zajímaví hosté. Z lůžkového hospicu přijde paní doktorka, z domácího hospicu zakladatelka domácího hospice Duha v Hořicích paní Jana Síbrová. Pak přijde sestřička z domova důchodců a všichni nám budou z jejich pohledu ukazovat, jak se umírá v těch jiných zařízeních, například v lůžkovém hospicu nebo doma, nebo v domově důchodců.
1: A co je připraveno pro zdravotníky?
2: V úterý jsme si rezervovali čas a místo pro praktické lékaře a máme pro ně připravený takový průřez s tou paliativní péčí. A jsou pozvané i jejich zdravotní sestřičky. Prakticky lékaři se nám již registrovali, ale kdyby ještě někdo našel chuť, tak určitě ho rádi přivítáme. A ve čtvrtek a v pátek máme workshopy pro zdravotníky naší nemocnice, například komunikace s obtížně nemocným, jak reagovat na emoce pacienta, ale i na ty svoje a jak se naučit s tím zacházet. Máme workshop o péči o terminálně nemocného pacienta, tak si myslím, že se mají zdravotníci na co těšit.
1: Petra Čížková.
2: Paliativní a podpůrný tým nemocnice Jičín.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pondělí 12. října, události v Královéhradeckém kraji. A ještě co budou naši redaktoři sledovat zítra, co chystají do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Úterní zpravodajství bude hodně o povolebních vyjednáváních napříč Královéhradeckým krajem. Uslyšíte, jak pokračují jednání v Rychnově nad Kněžnou, v Týništi nad Orlicí, také třeba v Častolovicích, v Hronově, Broumově a samozřejmě také v krajském městě v Hradci Králové. Všichni naši reportéři budou v terénu. Budeme také informovat o tom, že technické služby v Lázních Bělohradě vyměnily takzvané označníky na autobusovém nádraží. Cestující na nich teď najdou aktuální jízdní řády. Ach, kultura v našem vysílání nebude chybět. V Hradci Králové totiž začne festival Hudební fórum. Představí klasickou hudbu v podání předních světových skladatelů a interpretů.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím s datem 12. října vás provedl Karel Sladký, vše i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Události dne.

Za 3 minuty bude 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám nabídne zprávy a po nich cestovatelskou talkshow Petra Voldána dnes s Marií Imbrovou. Vypravíme se do Afriky za školáky a studenty, budeme Zimbabwe. Poslechněte si po 18. hodině v programu Českého rozhlasu Hradec Králové v našem vysílání. Cestovatelská talkshow Českého rozhlasu Hradec Králové na cestách dnes v Zimbabwe. Český rozhlas Hradec Králové přeje příjemný pondělní podvečer s datem 12. října.

0: Nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty zítra vzrostou, kolik povíme ve zprávách, a také o tom, jak dopadly komunální volby v Novém Městě nad Metují. S informacemi je ve studiu Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Volby v Novém Městě nad Metují vyhrála s náskokem ODS. Nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty zítra vzrostou. Některé ski areály už vyrábí technický sníh. A počasí zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Vítězem komunálních voleb v Novém Městě nad Metují je znovu ODS. Hlas jí odevzdalo téměř 40% voličů. Strana získala 9 mandátů z 21. V pozici starosty by měl pokračovat lídr kandidátky Milan Slavík.
3: Volební výsledek nás velice potěšil. 9 mandátů je v Novém Městě nad Metují prakticky historickým vítězstvím. Většina to ale není, proto jednání začala už v sobotu večer. Následovala včera a budeme v nich pokračovat i v dalších dnech.
1: V Jičíně jedná o sestavení koalice vítězné uskupení Patrioti a JDK se sdružením Aktivní Jičín, Hnutím STAN a ODS. Strany disponují většinou 12 mandátů v 21 členem zastupitelstvu. Oznámil to dnes lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval. Dodal, že o případném rozšíření koalice chce jednat i s dalšími subjekty. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informuje ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun 85 haléřů. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od října. Opatření má platit do konce měsíce. Některé ski areály už vyrábí technický sníh, umožnili to nižší teploty. Zasněžovat začaly v Harachově, Rokytnici nad Jizerou, ve středních Čechách na Monínci a taky na Ještědu.
4: Ještěd začal s výrobou sněhu právě dnes. Výrobníky foukají sněhové hobliny na dolní část sjezdovky, říká ředitel ski areálu Radek Chalupa.
5: Začali jsme dnešním dnem, 12.10., co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
4: Zařízení umí vyrobit sníh, který vydrží až při 15 stupních nad nulou. Přesto se s výrobou musí začít co nejdřív.
5: 80 až 90 kubíků spotřebované vody, to znamená, toho ledu to bude ještě o trošku víc. Pokud by se nám třeba podařilo spotřebovat 5000 kubíků vody, tak si myslím, že by to na ten základ mohlo stačit.
4: Ski areál předělal nástup a výstup lanovky, aby byl pro návštěvníky pohodlnější. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky. Tuto disciplínu ovládl po druhé. Předloni se mu to povedlo v Granadě.
2: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, místy mlhy, teploty kolem nuly. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty na východě Čech mezi 12 a 15 stupni, na horách kolem 7. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na Novém Hradci Králové. Pozor na náměstí, kde srazilo osobní auto chodce. Projíždějte opatrně. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
6: Je po 18. hodině. Český rozhlas vysílá pořad na cestách a vy jste si ho dnes naladili, protože máte cestování rádi. No a dnešním hostem v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu je žena, kterou už jste slyšeli v roce 2021, Marie Imbrová. Vítejte u mikrofonu.
7: Hezký večer, toto utíká vážně už v roce 2021.
6: Vážně 2021, tehdy jsme se s afrikanistkou, diplomatkou, cestovatelkou, sběratelkou afrického umění i mecenáškou afrických umělců a dětí, dá se říci, sešli na Litoměřicku v Černochově a povídali jsme si vlastně dvakrát. Jednou jsme byli na cestách s Emilem Holubem a podruhé jsme byli na cestách s vámi, protože vy jste prožila v jednom kuse 8 let v Kenii, pak také nějaký čas v Zimbabwe. No a kdybychom sčítali ty pozdější návštěvy, tak jsou to možná i další roky, nebo nejsou?
7: Určitě jsou, protože do Zimbabwe se permanentně vracím od roku 2009. Bývalo období, kdy jsem tam lítala dvakrát, třikrát do roka. Posledních 5 let jsem v důchodu, takže jsem ty cesty musela omezit, ale loni jsem tam třeba byla dvakrát. Nicméně, pokud je člověk v důchodu, tak má dost času na další aktivity, takže jsem rozšířila svoji působnost po Čechách, ráda přednáším, připravuju drobné charitativní akce a zúčastňuji se akcí, které mají africký podtext.
6: Afriku máme i kolem sebe a musím osvětlit, kde jsme se sešli s Marií Imbrovou. Tentokrát to není u ní v Černochově, kde je i bysta Emila Holuba, ale jsme v africkém prostředí, protože my jsme v pražské kavárně Art & Coffee v pasáži, která je nádherná poblíž Prašné brány. Je to pasáž českého designu a tady je Afrika kolem nás, protože tady je spousta afrických soch, tady se dělají i besedy o Africe, tak tady vlastně se cítíte jako doma tak trošku.
7: Tu kavárnu založili manželé Homolkovi a musím připodotknout, že ta kavárna, která prezentuje africké umění a zejména sochy z Tengenenge, tady byla dřív než ta pasáž. Takže Hanka Homolková, která tady tu kavárnu s mužem vybudovala, nejprve vybudovala kavárnu a potom se rozhodla oživit celou pasáž.
6: Jsou tady jednak africké sošky od menších po větší. Vy si je můžete i, kdo máte rádi, toto umění pořídit. My se k tomu umění taky dostaneme, ale jsou tady i drobnosti, různé přívěsky z korálků a vy si je můžete pořídit a přispět také na to, o čem budeme mluvit, o té charitativní pomoci především dětem a také umělcům v Africe. Takže Afrika bude to hlavní, ale nejen to, s Marií Imbrovou dnes v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Já už jsem říkal, že s Marií Imbrovou, dnešním hostem pořadu Na cestách, jsme si povídali o Africe už v roce 2021. Vy jste tam byla naposledy v minulém roce, takže můžeme říct, téměř 5 let uběhlo. Změnila se Afrika za tak krátkou dobu? Nebo ta místa, kde jste zase byla?
1: Abychom si rozuměli, v minulé roce jsem tam byla naposledy se svým mužem, předtím se svými dobrovolníky, ale až na rok 24, kdy jsem měla vážný úraz, jsem se do Afriky dostala pokaždé. A pokaždé to byla Zimbabwe, loni jsem k tomu přidala Zambii a když se vrátíme k tomu roku 21, tak v roce 23 jsem navštívila buď po druhé nebo po třetí i Gambii. Takže pokud mohu, tak jsem v Africe a výhoda pro mě je, že díky znalosti toho prostředí si dokážu tu cestu rozumně naplánovat i rozložit. A úplně úžasné je, že posledními dobrovolníky, kteří se mnou letěli už po druhé do Tengenenge, byli také kolegové mého věku. Takže je to taková seniorská výprava, která si to tam pomalu všechno projde, zařídí, vyřídí, má nadhled a je nesmírně pohodová.
0: No a když se vrátím k té otázce, je třeba letos nebo příští rok, myslíte si, že bude Afrika a v čem bude jiná, když se tam zase chcete vrátit někdy na přes rok brzy zpátky zase při té cestě?
1: Příští rok budu mít plný Afriky, protože už teď mám letenku v lednu do Rwandy za organizací, která vyrábí košíky a moc se tam na ten pobyt těším. Z Rwandy přiletím do Ugandy, kde žije můj syn a tam si pár dní odpočinu, on mě zase vypraví nazpátek. Musím teda jenom doufat, že ten přelet místní proběhne, on je jednou v týdnu, takže doufám, že mi to letadlo neuletí nebo neodletí, že ta cesta nebude tak dobrodružná jako jindy. A pochopitelně příští listopad nebo prosinec se chceme se svými dobrovolníky opět vypravit do Zimbabwe a tentokrát, protože by tam měla končit jedna dívčina střední školu, pak zkontrolujeme další studentku, která je na vysoké škole, sejdu se s několika dětmi, které už postoupily na druhý stupeň a budeme vůbec řešit organizaci Klub přátel Tengenenge, protože peníze a síly docházejí a my chceme jak zabezpečit budoucnost, tak také jim říct, jak dlouho ještě budeme podporovat a musím upřímně říct, že už se to krátí.
0: Já jenom připomenu, že Klub přátel Tengenenge pomáhá lidem v Africe už od roku 2010, ale vy jste se mi zase vysmekla z toho, jestli ta Afrika se za těch 5-6 let od té doby, co jsme si o ní povídali, měla šanci nějak změnit. A v čem, pokud se změnila?
1: Mění se velice rychle. Ne všechny změny jsou dobré pro nás nebo z našeho hlediska pochopitelné. První změna, kterou zaregistrujete i hned, když přistanete na jakémkoliv africkém letišti, je rozsah těch letišť, rozsah těch služeb. Pak zjistíte, že se modernizují velmi prudce veškeré železniční koridory. Většinou zatím stojí Číňané, kteří skupují nejenom doly, ale potřebují ty železnice proto, aby veškeré ty suroviny, které tam vytěží, dopravili do Číny, zároveň, aby tam dopravili své zboží. Masivní laciné čínské zboží se dostává dneska i do těch nejzapadlejších vesnic, takže Afričanky už nechodí s nějakými hliněnými nádobami, ale s plastovými barely, s plastovými kýbly, kuchyně jsou vybaveny plastovým nádobím, potom po vzoru, já nevím, Ameriky nebo západní Evropy vznikají fast foody, neustále se tam objevují nové krámky, které tam je třeba napsáno butik, mění se diametrálně. Naštěstí tím dobrým směrem je, že některé státy si uvědomily nezbytnost kvalitního školství. Takže třeba hradí i střední školy, takovým případem je Botswana. Na druhou stranu pořád je tam v určitých oblastech nesmírná chudoba a velice omezený přístup jak k pitné vodě, tak i školám.
0: My už jsme říkali, že vy podporujete hlavně školáky. Začínalo to u těch dětí, které začínají školní docházku, ale ty už za tu dobu, co tam působíte v té Africe, když tam teď přijedete, tak z těch dětí už jsou dospělí lidé nebo studenti, kteří už jsou na úrovni škol vysokých. Jak se člověku komunikuje s takovými svými v podstatě žáky a dá se říct i napolovit s dětmi?
1: Je to zvláštní, oni prožívají ten stejný vývoj jako naši puberťáci. Takže třeba před 5 nebo před 6 lety, když jsem se tam vrátila, viděla jsem ty děti, které jsme podpořili na vyšším stupni základní školy, tam je škola jenom 7 let, tak třeba ty kluci mě nezdravili, přestože to byli moji žáci. A ta učitelka Stella mi vysvětla, že jsou v pubertě a že by ztratili tvář nebo tak nějak. Nicméně potom, když jsem je potkala ve školách, tak mi poděkovali za podporu. Paradoxně tyhle kluci nakonec žádný z nich tu střední školu nedokončil, protože se stali obětí takových běžných kázeňských přestupků v pubertě. Byli sice vyloučeni, ale dneska mi píšou, protože se naučili dobře číst, psát, počítat a v podstatě i to částečné vzděláním dalo šanci, že se dobře uplatnili na trhu práce. Takže dneska přes Facebook mi ukazují, kde jsou, kde cestují. U děvčat to bylo obráceně, ty byly velice pilné a snaživé, protože děvčata se v Africe moc nepodporují. A já mám dneska vlastně jenom 5 studentek, který tvrdě podporujeme a ty děvčata vědí, že si to musí zasloužit. Problém je v tom, že jsem zjistil, že třeba ty venkovské školy nedají takovou úroveň vzdělání, aby uspěly v celostátních zkouškách. Takže i tam, kde je to děvče velmi dobře hodnoceno, tak potom na té celostátní úrovni je průměr nebo podprůměr, ale i těm se prostě snažíme pomoct. A pořád si říkám, jestli jsme něco změnili. A zjistila jsem to asi před 3 lety, když jsem tam byla, protože jsem se ptala, co vlastně dělají ty 15-16 letý, který opustili tu školu, musí se nějak živit. A zjistila jsem, že si hledají práci a že jsou ještě pořád svobodné. A přitom v roce 2009 a 2005, třeba když jsem začínala v Zimbabwe, tak se tam běžně vdávaly dívky ve 13 letech. A já jsem najednou zjistila, že v té vesnici, díky tomu, že jsme jim řekli, že kdo bude studovat, že je podpoříme, že jsme posunuli i tu laťku toho rozhodnutí, kdy se ta dívka má vdávat. Dneska už je nenutí do sňatku, ty holky sami si řeknou, že se ještě nechtějí vdávat a opravdu jsem za posledních 5 let měla pouze jeden případ, kdy se nám jedna studentka provdala, protože se musela provdat, bylo jí 16 let a bylo to v době covidu, kdy 2 roky nemohla chodit do školy.
0: Tak takové detaily můžete o Africe slyšet jenom od někoho, kdo ji moc dobře zná, a to je dnešní host pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Marie Imbrová, diplomatka, která strávila spoustu let v Africe, zná ji, je oblíbené říkat jako své boty, ale myslím si, že možná i lépe než své boty. U Marie Imbrové by se dalo říct, že ji zná lépe nežli své klobouky, protože pro ní jsou charakteristické klobouky, ale to je taková malá odbočka. Já si myslím, že to, co říkáte, potvrzuje tu teorii, že se vyplatí nedávat, když chceme někomu pomáhat, mu peníze do ruky, ale investovat třeba do toho vzdělání nebo do toho, aby ten člověk si našel nějakou práci, aby ta pomoc potom trvala v tom, že on se dokáže o sebe postarat a uživit se sám. Tady to máte ty příklady. Co se mi hrozně líbí, že na sociálních sítích spojených s vámi je možné vidět třeba i jak ty vaše studentky, ti žáci od mala, ukazují těm lidem, kteří přispívají na to jejich studium, ta vysvědčení nebo ty diplomy, když něco zakončí. To je takový pro mě důkaz toho, že ty peníze nejdou někam, ale že jdou na konkrétní věci a že ty děti si toho taky váží.
1: Oni o mou přízeň svým způsobem bojují, proto jsem je teď musela v posledních letech zklamat, že jsme nepřijali žádné nové žáky do toho našeho programu. Z praktického důvodu, protože ta organizace skutečně naplní za chvíli, za pár let svůj cíl a bude ukončena. Po mně nikdo tu organizaci nechce vést a musím říct, že podle zákonu České republiky to není úplně jednoduché mít úředně všechno v pořádku. Takže o to se starám já a pomáhají mi pochopitelně i moji přátelé.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Marií Imbrovou, dnešním hostem. Abychom si to dovedli představit, tak si tady teď v kavárně pražské, slyšíte tady i ten roh kavárenský občas, tak si tady povídáme o něčem, co si ani jako ti, kteří jako turisté přijedou do Afriky, neumí moc představit. Tak představme si, jak vypadá taková africká základní škola vybavením, jaká to je budova a odkud, z jakých ubytování, z jakých domovů tam přicházejí ti žáci.
2: V každé zemi je to jiné, takže v Zimbabwe základní školu může postavit jenom stát. To znamená, že ten stát musí shromáždit prostředky. To, co jsem postavila já, nebo postavila naše organizace, bylo původně takzvané školka, čili předškolní zařízení. Chodili tam všechny děti z Tengenenge. Těm dětem, těm původním jsem obstarala rodné listy. A hlavně jsme 14 let nebo 15 let platili učitelku angličtiny, která tam s nima žila a pracovala. Protože podmínkou nástupu do školy je mít rodný list a umět anglicky. Takže ta Stella tam suplovala vlastně téměř první třídu a všechny naše děti, které tou školkou prošly, bylo jich tam víc jak 600, se do té základní školy dostali. Před 7 lety začalo poblíž Tengenenge budovat Tengenenge Primary School, která je 3 kilometry daleko, a budovali to třídu po třídě, takže ty děti tam postupně docházely a ta škola s nima rostla. Dneska už tam budou vedle toho střední školu. Jsou tam děti z Tengenenge, které vlastně, když jsem tam je chodila kontrolovat a vždycky jsem se zeptala, kdo je v té třídě nejlepší, tak mezi prvními 5 nejlepšími žáky vždycky byly 3 z Tengenenge, takže jsem byla to hrdá. Tu školu jsme potom podpořili tím, že se nakupovali učebnice a dávali učebnice. Učebnice jsou taky drahé. Škola veškeré technické vybavení víceméně přenáší na rodiče. V té škole jsou učitelé, kteří dostanou umístěnku od státu, jsou to zaměstnanci státu, ale nic víc. Takže škola, když má budovy, to je v pořádku, jsou tam nějaké lavice. Ale učebnice, uniformy, boty i papíry do tiskárny musí platit rodiče. Takže vždycky, když jsem tam přijela a dala jsem ty učebnice, tak mi pan ředitel říkal, a Marie, nemáte ještě něco? Tak se přiznám, putovala tam spousta propisek, různě sebraných od našich organizací, tužek. Ale protože jsem tam nechtěla vozit balíky papíru, který je drahý a těžký hlavně, jsem si říkala, a máte papír do kopírky? Oni říkali, ruku už nemáme. Tak jsem řekla, stačí vám $100? Stačí. Takže jsem ještě přidávala nějakou hotovost, aby se mohlo něco vytisknout nebo rozmnožit.
1: Vy jste ten zájem o Afriku získala už ve svých 13 letech, což je věk mnohých vašich žáků afrických. Z cestopisu jste to načerpala Emila Holuba. Vaší srdcovky, postavy, o které jsme mluvili minule, já sahám poprvé do svého cestokufříku a vyndám první rekvizitu, kterou si připomeneme právě Emila Holuba. To je pohlednice. Co by říkal Emil Holub na tuhletu oblast, kdyby se tam objevil teď? Já myslím, že by s tím podporováním právě škol a vzdělávání Afričanů asi souhlasil.
2: Já nevím, ono Afričany měl svým způsobem rád, ale zároveň chtěl, aby bylo všechno podle něj. Byl dost autoritativní. Mě i ta školka, i ty děti naučili, že vy můžete mít svou představu, jak se to má vyvíjet. Ale oni mají právo si prosadit tu svou, takže někdy to rozhodnutí o tom, čím to dítě bude nebo kam se bude ubírat, je věcí kompromisu. Druhá věc je, a to se mi podařilo u několika dětí v Tengenenge, pokud nemáte podporu rodičů, a to dítě může být motivované, ale pokud ho rodinné prostředí nepodporuje, tak je to špatně. Takže my jsme našli i rodiče, kteří třeba řekli, ten rok se můžeme částečně na tom podílet, a to bylo úžasné. A nebo rodiče, který napsal, Marie, musím ti říct, že moje dcera je hrozně šťastná a já jsem taky šťastný. Přitom má syny a je víc hrdý na tu holku.
1: To je zajímavý pohled, opět v pořadu Na cestách na Afriku. Popište nám třeba, i posluchače to bude určitě zajímat, ze jakých sociálních poměrů jsou ti žáci, čím jsou profesí jejich rodiče?
2: Já už jsem to několikrát zmínila, je to pouze jedna vesnice, Tengenenge. Tengenenge bývalo slavné, protože to byla největší galerie soch pod širým nebem. v 90. letech posílali kontejnery do Evropy, do Ameriky, to ještě žil Tom Bloomfield, zakladatel Tengenenge, jezdili tam galeristé. Od roku 2008 a 2009, kdy byla ta veliká krize Zimbabwe a Mugabe vlastně po zemi skoro ekonomicky zabil, se vlastně ten mezinárodní obchod s těmi sochami zlomil. Kromě toho sochy se dají získat i z jiných míst Zimbabwe než Tengenenge nebo z Jihoafrické republiky a ekonomicky to je daleko snazší a efektivnější. Díky Ondrovi Homolkovi, který dál do Tengenenge jezdí a dováží ty sochy přímo odtamtud, tak ta linie se u nás nepřerušila. Ale pravda je, že ty děti, když jsem tam začala jezdit a s nima spolupracovat, tak neměli jinou možnost, než se stát děti sochařů a sochařem. A buďme upřímní, ne každý sochař je dobrý sochař, takže oni neměli možnost volby. A tím, že jsme jim dali vzdělání a přístup ke vzdělání, tak najednou tu možnost volby mají. A nejenom možnost volby, oni mají možnost i o tom životě teď diskutovat nebo rozhodovat. Některé ty nejlepší žáky jsem vzala třeba na Viktoriny vodopády v době covidu. A oni byli překvapeni, jak je to jejich země veliká a úžasná, protože jim to nikdo předtím neřekl.
1: I to je pohled na Afriku, ve které jsme teď vlastně hluboce ponoření v pořadu Na cestách s mým dnešním hostem Marií Imbrovou, diplomatkou, afrikanistkou, cestovatelkou, autorkou publikací různých, které připomínají Afriku. Tak zůstaňte s námi i po další písničce.

0: pořadu na cestách si v kavárně v Praze, která je takovou africkou výspou, protože jsou kolem nás sochy afrických umělců, kamenné sochy. Si povídáme a cestujeme hlavně do Afriky s Marií Imbrovou. Vlastně skoro stále jsme v jedné vesnici, Tengenenge. Já tady mám poslední vydání jednoho cestovatelského časopisu, který když otevřu, tak tady Marie Imbrová v titulku říká, je tam se dvěmi africkými dětmi.
1: To jsou studentky, jsou to naše studentky Ashel a Memory.
0: Takže už víte, s kým je vyfocena, a tady titulek říká, jako druhý domov bych si vybrala Zimbabwe. Říká Marie Imbrová. A proč zrovna Zimbabwe?
1: Možná proto, že na rozdíl od Keni jsem zjistila, že Zimbabci jsou ze své podstaty velmi vlídní, pohostinní, mají úžasný smysl pro humor. A pozor, oni opravdu dbají o svou rodinu. Pečuje tam jeden o druhého, o přestárlé rodiče, o příbuzné. Zimbabwe jako jedna z mála afrických zemí neumožňuje adopci sirotků, zřizuje domovy pro sirotky, ale většina těch dětí, která z různého důvodu osiřela, protože třeba rodiče měli před lety AIDS, zůstává v rodině. Dokáže se o ně postarat prarodiče, tety, prostě blízký příbuzní, a ten statut toho dítěte je úplně stejný, jako kdyby to bylo vlastní dítě. Mně se tohle moc líbí.
0: To věřím. Já k těm slovům teďka přidám něco. Ono to teď znělo tak trošku jako pohádka, všechno zalité sluncem, ale že to není až tak jednoduché i z toho celkového pohledu, to vidím tady na jedné fotografii, protože tady je sběratelsky velice cená fotografie, lépe řečeno fotografie sběratelsky cenné záležitosti, což je 100 trilionová bankovka. To úplně není normální, když si můžete získat trilionové bankovky.
1: Ta bankovka platila pouze pár týdnů, byla vydána v roce 2009 a měla sloužit k tomu, aby velké podniky mohly zaplatit třeba energie nebo benzín a tak dále. Já jsem ji sama musela získat z banky a ona svou hodnotu ztratila během několika týdnů.
0: Vy tvrdíte, že v době inflace chleba stál několik milionů. To jsou pro nás nepředstavitelné představy.
1: No, on to hlavně nebyl k sehnání, protože ráno jste se dozvěděli cenu chleba a než jste sehnali tu místní měnu, tak buď už nebyl, nebo třeba dvojnásobil nebo strojnásobil cenu. Ale já musím teda říct, že období hyperinflace pro mě bylo výzvou a pro mýho nejmladšího syna dobrodružstvím, protože ten chodil do školy a se všemi kamarády něco vyměňoval. A nakonec se ukázalo, že nejlepším platidlem jsou kupony na benzín, protože i benzín byl nedostatkový zboží a prodávaly se tam kupony pouze přes jihoafrické firmy, které si tam nechaly otevřené benzínky. Takže jako rodina diplomatů jsme si mohli obstarat

0: Bude znát u nás možná pár desítek lidí.
1: Možná ano, možná ne, protože s pomocí Děčínského muzea a místní fotografky jsem se vypravila několikrát, teda s Ilonou pouze jednou do Zimbabwe a navštívila jsem celou oblast Bulawaya. Požádala jsem o pomoc tamního arcibiskupa, který mě umožnil potom odjet přímo na hrob Mpandeny, kde pan biskup zemřel. A udělali jsme celou dokumentaci dostupnou jeho života, jeho působení v Čechách a zbytku jeho života právě v Bulawaju. Já jsem šla po jeho stopách cíleně, protože pochopitelně o jeho osobnosti jsem věděla už v době, když jsem žila v Zimbabwe, ale nikdy jsem na to neměla čas, takže teprve poté, co jsem si udělala čas, jsem tam mohla zajet. Ještě bych dodala, že budu upřímná, on se nenarodil v Děčíně, on se narodil v Podmoklech. Takže Bodenbach byl z česko-německé rodiny, byl velice vzdělaný, dělal pořád mariahilských bratrů a byl ve své druhé domovině velmi oblíbený. On se skutečně snažil vrátit na konec života do Čech, to se mu nepodařilo a paradoxně zemřel na malárii, kterou získal několik týdnů před svým plánovaným odjezdem do Čech, když se byl rozloučit se svým dalším kolegou, biskupem v Livingstone, to znamená, že si přivez od viktorijních vodopádů mozkovou malárii a týden na to zemřel.
0: Jak se dostal vůbec z Podmokel do Afriky?
1: A on se inspiroval ještě jedním českým misionářem, po něm si vzal právě jméno Ignác. To byl misionář, který působil předtím v Mariahillu, to znamená také v Zimbabwe. A on se dočet v tom věstníku Mariahillských bratrů, že tam tenhle ten misionář z bývalého Ústí nad Labem zemřel, tak on se rozhodl, že ho nahradí. Takže taky bylo to jeho vědomé rozhodnutí, s tou misí se seznámil a nakonec se ukázal jako jeden z nejlepších církevních hodnostářů, kteří ten řád v Jižní Africe proslavili, protože Mariahillští bratři měli několik misí a ta bulawajská byla jedna z největších.
0: To všechno nám odhaluje Marie Jimbrová dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jak slyšíte, je to opět velice zajímavé a hodně detailní povídání o tom, co o Africe jen tak někdo neví. My se po další písničce podíváme možná i do dalších částí Afriky a možná nejenom do Afriky, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Marií Imbrovou, dnešním hostem, s afrikanistkou, což je pro nás v tomto případě to hlavní, ale také diplomatkou, protože své zkušenosti řadu podrobností získávala právě v té době, kdy působila v Africe dlouhodobě. Tak my si povídáme v kavárně, která je s Afrikou taky spojena. A já jsem říkal před písničkou, že se podíváme i do dalších částí Afriky. Třikrát naposledy v roce 2023 v Gambii. V čem je Gambie jiná než Zimbabwe? Vy jste říkala Zimbabwe, že si umíte představit jako druhý domov. Proč ne Gambie?
2: Gambie je taková půvabná, malá, svým způsobem průchozí země, protože ze všech stran obklopena Senegalem. Je to vlastně enkláva anglicky hovořících místních, i když mají své vlastní jazyky. A ona vlastně žije z toho, že má krásné pobřeží, sice krátké, ale krásné. Jsou tam nádherné pláže, je tam v zimě stabilní počasí a už před několika desítkami let si tam zvykli jezdit na 2-3 měsíce Angličané, Švédové, celá západní Evropa, protože je pro ně svým způsobem levná. Ten cestovní ruch také ovlivnil to, že turistům se nabízí všechno a tím pádem, že ta země je průchozí, tak se tam také pašuje, šeftuje. To je to, co může být pro mě zajímavé, protože mám tam starožitníky, kteří mi seženou krásné sochy třeba do Gonu. Na druhé straně ta země není spravována tak, aby ti místní obyvatelé z toho skutečně něco měli. Takže úroveň školství je ta minimální, děti často nechodí do školy, potulují se po ulicích. Problém těch měst je v tom, že vlastně nejsou moc elektrifikovaná. Jediná elektrárna, která tam je, je na moři. Je to loď. Takže elektrický proud tam chodí sporadicky. To, co tam kupodivu zase funguje velmi dobře, je spojení přes mobily, takže přes mobil si objednáte taxika, taxikáři ukážete aplikaci, kam chcete je. To je velmi důležité, protože podle mě třetina taxikářů neumí číst a psát, ale tím mobilem si prostě poradí. Tu zemi můžete jako turista obdivovat, najdete tam i rezervace, ale dlouhodobě žít by to bylo asi náročné, protože jim tam třeba upadá zemědělství, které už pro ně není atraktivní. I že se tam udržela taková tradice tkání látek a hlavně batikování. A pak musím teda říct, že Gambíci jsou velmi muzikální, takže teď se tam objevují různé školy, kde Evropany učí hrát na banjo, pořádají festivaly. Ta země působí velice veselé. U nás se propaguje na přednáškách, plno kolegů tam bylo, říká se, že Gambie je země úsměvu.
1: Nejatraktivnější země pro turisty podle tabulky jsou první Zimbabwe za rok 2025, druhé už je Pobaltí, pak je Srí Lanka, Jižní Korea, Argentina, Maroko, Norsko, všechno je to v pozadí. Čím to je, že ta Afrika, konkrétně Zimbabwe, se vyšvihla na to první místo?
2: Buďme velmi upřímní, to je tabulka, kde se odpovědi získávaly zejména od britských a amerických turistů. Je to z nějaké ročenky cestovatelského časopisu. A to proto, že Zimbabwe zaprvé z Evropy, hlavně z Británie a ze Spojených států, je velmi snadno dosažitelné. Vedou totiž mezinárodní letiště dneska i přímo u Victoria Falls. Takže tam přilítají normálně Airbus. Já jsem tam viděla i letadlo z Brazílie.
1: A není to pro ty Viktoríny vodopády trošku už špatně? Protože když si představím ty fronty třeba na některé významné hory anebo u turistických destinací, kde se snaží omezovat turisty, Benátky mají s tím velikánské problémy. Nebude to do budoucna s těmi Airbusy pro Viktoríny vodopády potíž?
2: Teď se bavíme o dvou věcech. Victoria Falls je jednak městečko a jednak Victoria vodopády. Samotným Viktorkám to nevadí, jsou velmi široký a dlouhý a je pravda, že tam ten luxus oni skutečně nedávají. Zvyšují jenom vstupné, což je taky dobrý. Každý se pohoršuje, ale klidně, ať se za ty vodopády zaplatí vstupné $50-60 jako cizinec, i na stovku by šla. Protože ať si to každý rozmyslí a pak tam ten čas využije a stráví. Tam jsou pořád jenom dřevěné zábrany, staré schody, je tam teda jedna restaurace, kde je Wi-Fi a jinak je to tam všechno prostě při starým. Tam se nedělají žádný extra vychytávky pro turisty. Jiné je to u těch dalších blízkých objektů. ty už nepatří do toho Národního parku Viktoriny vodopády. Takže tam se dělají vyhlídkové terasy, bungee jumping, fast foody, letecké prohlídky, ale to je tak finančně náročné, že zase si to můžou dovolit jenom ty nejbohatší. To, co je ale nepříjemné, že to městečko Victoria Falls už ztrácí charakter městečka, kde ty lidi bydlejí. Protože je to tam dneska samej hotýlek, samá loď a R&B. Takže všechno je to podřízeno tomu turistickému ruchu. Ale co je zase úžasné, to jsem už viděla poprvé, všichni ty lidi uklízejí. Victoria Falls není město, kde byste nalezli odpadky. A to mě fascinuje, protože všude v Africe jsem se s tím smířila a tady ne. Tady je všechno pro ty turisty. Tak je to takový umělý rezort. Je to jako něco, když vy si řeknete, že přijedete ve vrcholné sezóně u nás do Karlových Varů, všichni se vám budou věnovat. Vy se tam budete pár dní cítit dobře a odletíte. Takže takhle nějak fungují Viktoriny vodopády a já říkám, že to není pravé Zimbabwe, je to jiné Zimbabwe.
1: Říká Marie Imbrová, dnešní host pořadu Na cestách, který se pomalu chýlí k závěru. Já bych se chtěl zeptat na spoustu věcí ještě. Třeba před rokem jste byla na přehradní nádrži Kariba. Co je to za místo?
2: Já, pokud jsem tam s dobrovolníky, tak vždycky sami si pak zaplatíme určitý pobyt na významném místě. Kariba je vodní nádrž, která je na území tehdejšího etnika Tonga, což je pro mě zase taková veliká záležitost, protože to je etnikum, které prozkoumal Emil Holub, je to etnikum, od kterého nakupují ty koše. Ty obyvatele byli vysídleni, celé údolí bylo zatopeno a postavila se obrovská přehradní nádrž, která je dneska hydroelektrárnou. Mimochodem na tu revitalizaci přispěli Číňané, přidali tam z obou stran další zařízení, aby se zvýšila produkce energie. Je to nádrž, která zaprvé vyrábí skoro 80% energie nutné pro Zambii i pro Zimbabwe, ale tím, že byla zatopena a vznikly tam takové ostrůvky, tak ona se stala obrovským vlastně umělým jezerem, kde se adaptovali na to i živočichové, takže se tam chodí plavit sloni, je tam plno krokodýlů, hrochů, na těch ostrůvcích jsou malé lodě a každoročně se tam pořádá velký turnaj celosvětový o chytání ryby, která se říká Tiger Fish. Takže je to vlastně takové jakoby úžasné místo i na relaxaci. Jsou tam i parníky a Češi teď mohli zaznamenat, bohužel se tam potopil jeden velký trajekt, který byl několikrát přetížen a na neštěstí se zachránilo pouze pár lidí, pouze z jednoduchého důvodu, že většina těch Afričanů neumí plavat. Takže oni se v podstatě utopili, anebo byli napadeni možná krokodýly.
1: Tak abychom nekončili takovou tragickou událostí, tak já už mám poslední otázku, protože čas nás tlačí. Chtěl jsem se zeptat na spoustu věcí, ona ta Afrika vlastně u nás už je také známější, protože my už se s africkou kulturou můžeme setkávat nejenom třeba v safari, když zůstaneme v regionu východočeském, ve Dvoře Králové, kde znají jak africkou hudbu, tak africké výrobky. Já mám z téhleté oblasti také jednu věc, ještě poslední z kufříku. Jsme zpátky u afrického umění. Mám tady jeden obrázek, který pochází z Afriky. Vy ho můžete vidět potom na webových stránkách, na fotografii. Ale chci se zeptat, co vám dala Afrika pro sebe? Co jste si odtamtud odvezla? Nemyslím teď nic materiálního, ale dala vám Afrika něco, co byste jinde asi nezískala?
2: Dala mi vědomí nebo přesvědčení, že spoustu věcí mít nemusím. Já kromě klobouků si kupuju věci, které mi musí vydržet 5, klidně 10 let. Jenom klobouky ti podstatně obměňují. Potom mi dalo nadhled nad spoustou jako drobného chování nebo jednání nebo přístupu k dětem. A konečně na to jsem velmi ráda. Mě naučila, že mám utrácet jenom ty peníze, které skutečně mám, ne které si půjčím, nebo ne které mi v budoucnu přijdou. Prostě teď mám tolik a teď si můžu dovolit tolik. A to je takový docela dobrý přístup, který mě umožňuje každý den si nějak něco málo užít, anebo naopak dlouhodobě čekat a šetřit na nějakou velkou cestu.
1: Pokud jste čekali něco jiného o Africe, tak třeba příště. Jinak moc děkuju za ty zážitky i za to, jak jsme mohli hodně pod kůži, hodně pod povrch nahlédnout do Afriky s Marií Imbrovou. Marie, děkuju pěkně.
2: Díky a nebojte se jít do Afriky. Vždycky vás potěší.
1: Konečně optimistický konec. No a příští týden opět naslyšenou s pořadem Na cestách se těší po 18. hodině v pondělí Petr Volda.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base, vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Soňa Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Výsledky voleb by zítra měly vyjít ve sbírce zákonů. Město Hradec Králové plánuje otevřít speciální logopedické třídy. Pohřeb Jiřího Štěpničky bude 20. října v Národním divadle. A počasí zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek, hezký podvečer. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé podávat krajským správním soudům od středy. A to ve lhůtě 10 dnů, vysvětluje Tomáš Jírovec z ministerstva vnitra.
2: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
0: Ve školkách v Hradci Králové by mohly vzniknout speciální logopedické třídy. Cílem je pomoci dětem, kterým komunikace komplikuje další vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek Čtyřlístek, Kamarád a Klíček. Otevírat je chce postupně podle poptávky a dostupnosti učitelů, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
3: Příprava modelu bude probíhat ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, školskými poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovišti. O zařazení dítěte do specializované třídy nebude rozhodovat samotná mateřská škola ani město, ale bude vycházet z odborného posouzení a doporučení příslušného poradenského zařízení.
0: Škola ve Svobodě nad Úpou má opravenou kuchyň. Fungovat by měla v nejbližších týdnech. Město čeká na kolaudační rozhodnutí.
4: Celková investice se vyšplhala téměř k 20 milionům korun. Jde o jednu z největších investičních akcí města v posledních letech. Práce trvaly půl roku a výsledkem jsou moderní upravené prostory. Kuchařky a jejich pomocné síly mají k dispozici nové technologie. Chtějí pokračovat v přípravách pestrých, výživných a zároveň zdravých pokrmů. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: S hercem Jiřím Štěpničkou se budeme moci naposledy rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Pohřeb začne v 11 hodin, informoval dnes o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Jiří Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl taky držitelem ceny Thálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná, místy mlhy, teploty kolem nuly. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty na východě Čech od 12 do 15 stupňů, na horách naměříme kolem 7. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Magincová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začnem? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka. Takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Takže špatně je napsáno i jak to čárka, že. Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná zpřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že.
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle zpřeška je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

prostě. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretěžky mi víš.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Ta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.
1: Počúvate Stretnutie. Vlastimil Fabišik už desiatky rokov spája organizovaním kultúrneho života nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde každý rok na jeseň prebieha Babylon Fest, prehliadka kultúry a gastronómie národnostných menšín, ktoré žijú na Morave. Práve na organizovaní Babylon Festu sa Vlastimil Fabišik už roky podieľa. Aká bola jeho cesta do moravskej metropoly, ako vnímal rozdelenie Československa a čo presne je jeho profesia, to zisťoval Janis Moras.
2: Vlastimil Fabišik se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
3: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konania do vojenského souboru Pěsní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dedinke Kojšov, odkiaľ pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla taká zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
2: Po rozdělení Československa se Vlastimil Fabišik stejně jako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy se ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
3: Tu zmenu jsem prežíval velmi ťažko, protože viete, uzatvorila se hranica a já jsem sice mohl jazdit domů, kedy jsem chcel a to robím aj dodnes, ale to, že jsme se rozdělili, tak bylo pre mňa dost také psychicky náročné. No nie, člověk si zvykne na všetko a čo se týká národnosti menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 1993 spolupracujem so Slovákmi žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
2: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
3: Pre mňa najviac je ten hlavný program, ktorý je Deň národnostných menšín. A tam chceme ukázať, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedlá, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšín, ich kulturu, jejich gastronomiu.
4: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
3: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby jsem to upresnil, takže mám na starosti 3 poměrně velké divadla v Národním divadle Brno. Janačkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bylo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.

Ozvany univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šutová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce. Ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zaslouženo. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnirch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnirch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. Jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120, 150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela a že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promluvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: A on říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je
1: říkal.
2: Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to, aby se
3: uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě, a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle, tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala,

0: než dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ. Nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu. Můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
0: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
0: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tedy, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
0: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takových podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
0: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
0: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat, tak aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes koumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš na sádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň s Deňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých linií třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jiker, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch linií kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linií je spousta, řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, měl prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní, omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará, musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, má jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka, už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost, ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, Vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2kilovou rybu nebo 5kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5-3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si pocítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec pokapat citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny,

0: vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky, rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna, v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
1: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
0: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodili. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí, udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to o jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš může tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Jestli vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být ohroděným plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Aby jsi rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Mě toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli kudy kam.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě.
5: Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soudc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
6: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skalé.

0: Sit and lack.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě Vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co ses zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň.

0: Tak, matříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
0: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
1: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
0: Styď se.
1: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jízerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
0: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
1: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
0: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
1: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
0: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
1: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj.
0: Čc. Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
1: Nedám. Nemám.
0: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než si dáš celé noci na vrcholku své bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
1: Blízkavice patří bukové hoře.
0: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
1: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
0: Lakoto.
1: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
0: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
1: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
0: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
1: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do bukové hory a nikdo vás nenajde.
0: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
1: Co je zas, Izerino?
0: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
1: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
0: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
1: Podvedla jsi mě, trapse.
0: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
1: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
0: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
1: Dáš jeden a už tě jí další. Já je znám.
0: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
1: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
0: Nelido, posed tě děs.
1: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
0: Vždy tě pobiješ.
1: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Utálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Utálejte se po močále.
2: Adame,
3: pojďte zpátky. Země uhýbá pod nohama.
2: Našel jsem studánku.
3: To není ta pravá. Vraťme se.
2: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
3: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
2: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
3: Pán Bukové hory se probouzí.
2: To se jen blízká na časy, pospěš si.
1: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
2: Druhá studánka.
3: Modrá se v ní nebe.
2: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
3: Safíry.
2: Zbírej a rychle dál.
1: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
2: Studánka červená jako krev.
3: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
2: Země se rozhořila jako vyplamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
3: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
2: Teprve budeme, až je vymrousíš.
3: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
0: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
1: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
0: Kameny patří přece zemi.
1: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
0: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
1: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
0: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
1: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
0: K motříčku.
1: Nedám.
0: Nachytáš si za něj 100 jiných.
1: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po sletích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na prahu Noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by Noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. Řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám, jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: a je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, no, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod. Jo, a ticho. Opěchy je.
0: Jak je to dávno?
1: Takže asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to je.
0: S ženskýma žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Vašle.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/lomítko linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery, domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám. A teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bývalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale po tomhle s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit mojí milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím telefon? No to Dana. Už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu.
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená pak na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
0: Takhle vypadá, ale když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano, ne, já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád. Takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku noc, teď jsem jenom na telefonu. Mějte se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuji a naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocněl závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili, ale po dalších 10 letech onemocněl stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme

0: ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obavu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic, řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat, tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo a já říkám, no nic, jenom mě pán Brema říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ní měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev. Takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
1: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
0: No, to už je 60 skoro.
1: 60.
0: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
1: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
0: No a já potom, že děti byly malí, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, čas to vyhojí, nevyhojí, jen otupí. Ale to vám prostě nikdy z hlavy nemizí tohle.
1: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používám eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
0: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli a on neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
1: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říkáte, tedy.
0: No, je to dlouho,
1: pravdy.
0: Ale stejně se vám tohle to pořád vrací, a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený.

0: tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hrozný, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no, ale přežije se to, musíte, pane Borku, přežít všechno, nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem, člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
1: Hádám, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
0: Musíte, ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolní, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no. Ale musíte přežít všechno musíte přežít. Nedá se nic dělat.
1: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
0: No, Jiřino, musím a tak. Teď mě ty děti taky drží, že jo? Tak ale říkám, nikdy nezapomenete. Jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
1: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
0: Nemáte záč.
1: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
0: No, to moc nemám, ale děkuju.
1: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
0: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
1: jejda.
0: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
1: To máte pravdu. To já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
0: Taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili, podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchačce, co teď mluvila.
0: Mhm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě, jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pán Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako, jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl práce a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal s ženou a pán Malek, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle. A ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, jde to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pana ty pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co chce, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám mu, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večer v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi, a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on hned přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát. A ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu naříct, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej, všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no, je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom
1: já. Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pak nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, budu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli v cesti je nemocnice. A já pak dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem jsem se došel rád k té nemocnici, zaťukám na to nadvratního. On odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem přil, mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadný pan doktor, nějaký pan Felix, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět svého střeva, zněla diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pám, no, na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle, jo. Já pám, no, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pám, no, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posichrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
0: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
0: No,
1: takže
0: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Hlíra, vy jste nám dále a pán, ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidé, přesně, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonalá. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý, 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju.
1: Ale
0: teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem 2000 roku jsem měla velkou havárku. A byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte otis nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkle a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí
1: vážně? A říkám, pro boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takový, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden prst byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky
1: ano.
0: Ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé,
1: ano.
0: Kteří ještě
1: ale
0: umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Ale
0: paní
1: Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám mockrát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabyli dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je kapča vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem mi pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde kapča. On začal lítat, sprchoval se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Já říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma, první co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obývaku, udělala kafičko a čekala jsem. O 6:30 zazvonil, já jsem měla přijít o 7:30 jako z práce, že jsem končila. Zazvonil o 6:30 budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a jsem zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mi v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kil spadla na 50, což se mi jako líbí s tím, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočená 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, já strašně ráda piču, ale já to nejím, já dělám dorty, zákusky, rolády, jako kdybych viděla kam, tak napiču a pošlu vám to do rádi, ať odchutnáte, jo.
0: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí, no to je pravda, no. Ale to nechme stranou.
1: Já ráda piču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili, ono říká, ty můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu zabrat, tak on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, proč sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mi se známila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auta, jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, já tě se známím statníkem, který byl vdovec, to jsme si podali ruce, co není šli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, je to tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a potnazili jsme manžele.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale vlastně. ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Až jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda
1: no,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohlo líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, tak by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká, sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám, ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká, no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snáší.

0: No, možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. Takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
1: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
0: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci. Tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačí, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozoubali. Ona říká, byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
1: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože...
0: Jasně.
1: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
0: No, já když o tom mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
1: Rozumím, ale já
0: spavit.
1: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
0: No samozřejmě, jsem se poučila.
1: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
0: No tak potom ano.
1: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
0: No, zase to bylo jiný, ale byl jaký byl, tak byl zlatý.
1: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
0: Ano.
1: Jo. Mějte
0: se
1: hezky.
0: Jak to dopadlo na té vaší zahradě? Jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
1: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i 2. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralupole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vozíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč no. To bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na sraz spolužáků, nebyla jsem 4 roky. Napřed mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účast novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nima 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu. A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. pak jsem teda šla za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak, a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak...
2: A oni mu říkají, víš, no to to je? A on se na mě díval. Já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pát, ty víš, to nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom to, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, Luna je furt, jak kdyby měla 22. Akurat nám trošku připravil.
0: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozejkem tam nebyla.
0: Nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak, Ludmilo.
2: A tak jsem si potom jsem se teda sklidnila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec zbalíte chlapa.
2: Až budete pro někde chcete, tak mě zavolejte a vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin, téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdát.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který na místo... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatra Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer,
3: dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
6: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová, no ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Po bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo. Ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku.

0: To vlastně patří do rodiny, že jo?
1: No, tak hlavně ten lábus, to jsem netušila, jestli byl Kajzer, jestli byl že toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kajzem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano, ano, ano, to bylo zvěstování aneb buď zdrav, Bedřich, napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury, na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda, no a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe, ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
0: Bedřich Engels. No.
1: A ona teda oděhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, tak jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala Frau Kornwalinka, ich gratuliere, ich gratuliere, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku, fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Ondřej a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
0: pravnučka byli... to byla.
1: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
0: Prababička.
1: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marx a byla neuvěřitelně týhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo, sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
0: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo, protože vás tam připadne paní, která plyně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Kurvaníková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
1: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
1: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to, no, to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
1: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se

0: popíjelo na Vinohrady.
1: Tam prý taky dělali věci.
0: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno, vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do Žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká, je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme Žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava. A letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici. Byla byste zobák.
2: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
0: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné.